0: Starý cabůh jeli k dceři na návštěvu vlakem. Kdyby šli pěšky, trvalo by jim to týden, ale měli tu výhodu, že se nemuseli dostat k soudu. Ale už se stalo a jsou v soudní síni. Tož, strýčku, praví pán soudci, povězte nám, jak se to zeběhlo. Cabůh zatrůbili do červeného šnuptychla, jak na zatáčce, a začali.
1: Pane Rado, prosím jich pěkně, můžu si sednout? Víju, já včil chodím jenom pěšky, víju od té doby, co jsem se tak tento, tož abych začal z kraja, tož tento Kača, jako moja dcera, žije s jedným nakladatelem v tom kombinátě, lebo jak se to tento, tož jak bych vám to řekl, no tož on nakládá uhel na vagóny a mají dohromady kvartír, víju? No a Kača tutka i spadla ze schodů, lebo co? A tož musí jít na tu operáciu a že není plnoletá, tož prej musím podepsat jakýsi ten pervers. A za měsíc jsem došel na to, že to byla směnka na 5000.
0: Protože strýc byli ten deň u súdu poslední strana, pán soudci v řečnování ani nezastavili, ba začali sa bodrostí starého cabúcha dobře bavit. Strýc vytáhli kočičák, nadspali fajku a vyprávěli dál.
1: Já tož, abych nezašel vedle. Rozlučil jsem se s Terézu, to jako s mojou starou víu. Vlezl jsem do vagóna, však lidí tam bylo jak maku. To jsem ostal v ulice u dveří. V jednej štáci, kdy se vlak už rozjížděl, dobíhali ještě dva lidé. Honem jsem otevřel dveře, ten jeden tam skočil a ten druhý, protože měl balík na rameně, utekal při schodkách. To jsem ochotno chytil za lémec a vtahl do vlaku. Ten ale sebou začal pitlovat a kňučat, že mě to dožralo, pravím, to co břeskáš, balamuťo, však já tě nepustím, nic se neboj. A ždůl jsem ho za sebe a přibuchl dveře. Já, aj to jste měli vidět, co ten skřeček dělá za randál. Nadal mě do lumpu škaredých plesnivých, ženě zastřelí a kočku a co já vím, co ještě. Pane soudci, víju, já jsem dobrý chlap, ale v tom momentě jsem ho gabil za ohryzek a pravím, bazom ti dušu ohnivu, co se paprčíš, ty jitrnico. Člověk ti pomůže a ty tak? Chlap natáhl krky a koza po ořechovém listí a vykoktál. No ne, hladit vás za to budu. Já jsem šel totkaj švagra jenem vyprovodit. No tož vidíte, může být člověk ľuďom ochotný? Nemůže.
0: Pán soudci potlačili úsměv, aby zachovali důstojnost úřadu a pravili. No já, strýčku, ale to tady v žalobě nemáme. Strýc zamrkali a řečnovali dál.
1: No však to je dobře. Teď já jenom chci, abyste věděli, proč nejezdím vlakem. A to hlavní, to teprv donde. Já tož rozlučil jsem se s dcerou radostnou, nakoupil všelijaký hlupotin dětskám, svatý obrázek s rámkem aj ze sklem, kosu, laterňu a bral jsem se na nádraží. Vlak už tam stál, to jsem si vlezl do tej cimérky, co jsou tam dveře na šuplík. Nikdo tam nebyl, to jsem si pověsil kabát k oknu, balík jsem dal na lavku a šel jsem si pro noviny. Donďa zpátky, už tam byli lidé. A na mojem místě seděl chlap jakýsi. Já, však to jsou oni, co tady stojí. Pozdravím křesťansky a hledím po svojich věcách. Tož kabát byl pověsený u dveří a balík na zemi. Zvíhám ho a učuju jakési řínčání. Pane soudci, to panenka Maria aj z laterňu doplatila na to stěhování. To vy jste mě přestěhoval, tam sa toho chlapíka u okna. A ten na mě zařval jak hotař. Co je ne po vašich hadrách, já jsem nikého nestěhoval. Ale červený byl přitom jak lanžhocké nohavice. No a včil jsem tak nahlas přemýšlel o tom, jací jsou lidé. Víte, má ten pambiček všelijakých hastramanů na světě. Co není uvázané řetazem, to lidé odnesou. Ale to bych rád věděl, co to bylo za pajtáša. Kdyby mě řekl, že chce lapět u okna, tož bych ho tam pustil a ten balí bych opatrno předělal, aby ten obrázek ostál celý. Ale to ne. On s tím preší, rozmlátí to a potom odleze. A musel to být nějaká trůba. A najednou ten, co seděl u okna, vyskočil, jak když ho šidlem džogne, a zařval. Chlape, řekněte ještě slovo a něco zastane. A já mu klidno pravím, no počúvajte, a co vy sa paprčíte? Co je vám do toho, když někému nadávám, kdo tu není? Když já mluvím o ten, co mě tu panenku mají rozbil. A vy si tam čučte z okna a o mě sa nestarajte. No a on do mě drsl. No to víte, to na mě. To jsem mu klidno řekl, aby si zdělal brýle. On nechtěl. To jsem mu již dělal sám a lištil jsem o pohubě. A bylo po domluvě. Víte, pane Rado, mě lidé znají. Já jsem dobrý chlap a kuřat ti neublížím. Ale všeckého do času, až se ucho utrhne.
2: Pán soudcí se dobrácky ušťůřili a pravili. Drahý strýčku, já vám všecko věřím, ale nedá se nic dělat. 3 dny podmínečně a 100 korun na sirotky. Cabůh se zasmíli jak reklama na zubní pastu a pravili.
1: Pane Rado, tož to já. Na sirotky, to já. To bych si lištil ještě jednou.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Já zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že se mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl mohl natočit. Jestli...
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Hlejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No, já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný natočení. Točíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí, tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
1: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha to moře, vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne. Tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, já jsem letos

0: U moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: Ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
1: nesfouk. Ne, ne, ne, nikdo ho nesfouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
2: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano,
1: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
2: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu a rychle.
2: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji, nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to, mě na tom záleží. Největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: S bratrem. Tamhle jde. Ano. Luďku!
1: Ano, ano. Stop, stop, zastavte, to je to strašení. Zastavte, ten domů.

Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času promutoval vládím do bír pasu, potají jsem slečny kolem pasu, brával jak lék.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážený pane D'Artagnane, od chvíle, kdy jsem překročil hranice Francie, od prvních kroků vaší krásnou zemí, myslím na vás. Chci, abyste to věděl. Jsem tu vaším hostem. Ne, nebojte se, neplynou vám z toho žádné závazky a žádné povinnosti, ale chci, abyste věděl, že jste to byl vy, kdo mne k té cestě vyzval. Vyzval? Ano, vyzývá jste často, vím to, víte to i vy. A jedno vyzvání bylo smělejší a půvabnější druhého. Ale k cestě? K návštěvě? Nemůžete to vědět. Bylo to v Mainku. Ano, bylo to v Mainku. Ale kdo by si všiml kluka na ulici? Kdo by si všiml kluka, když se zbíhá dav ve chvíli hněvu? Začínal duben. Roku 16.25. bylo pondělí. A vy jste přijel z Tarbes. Jel jste na svém koni, na jednom ze tří darů vašeho pana otce. A celou tu cestu jste ujel se zaťatou pěstí. Každý úsměv jste chápal jako urážku. Každý pohled jako vyzvání. Ano, bylo to v Mainku. Ale sotva jste si nemohl všimnout. Sotva jste slyšel, viděl, vnímal něco jiného, než toho muže, který zdrze chladnou tváří prohlásil o barvě vašeho koně, že je to barva častá u květin, však dosud velmi vzácná u koní. A pak jste tasil. Viděl jsem zablísknutí vaší zbraně a viděl jsem, jak vás pak odnášeli zbitého do bezvědomí kuchyňským nářadím. Poražen? Ne. Byl jsem s vámi, při vás, u vás. Foukal jsem do vašich ran a šel pak s vámi dál. Běžel jsem za vaším koněm směrem k Paříži. Naštěstí se mu dalo stačit. Ne, neberte to, prosím, jako další narážku na jeho schopnosti. Spolu s vámi jsem pociťoval hněv při každém úsměšku a byl vám v patách i nadále. Vím, jak jste byl přijat panem de Treville. Viděl, slyšel, cítil. Odpuste vzrušenému a ještě dneska vzrušenému chlapci váš spěch za zahlednutým mužem z Mengu a prožil s vámi to trojí zdržení spojené s trojí výzvou. Átovo rameno, portův pás a kapesníček pod botou aramidovou. Paříž není přece k čertu dlážděna batistem. A znovu jsem si opakovával tu vaši hrdou omluvu u Carme des Chaux, u bosých karmelitánů, tu vaši omluvu těm třem, kteří tu stáli na chystání na vás a se kterými jste se měl postupně utkat. Prosím vás za odpuštění, nebudu-li moci učinit zadost vám všem třem. Pan Athos má první právo mě zabít. A vy, pane Porte, budete patrně zkrácen ve svém nároku. A vy pak, pane Aramide, skoro jistě o něj přijdete. Tedy mi, pánové, odpustíte ovšem jen toto. A teď pozor. Znovu a znovu. Posté mi ta věta zněla jak ocel kordu. A ještě po letech, tím jsem si jist, bude znovu schopna rozhoupat srdce v krásném poplachu. Ta chvíle před soubojem, pane D'Artagnane, ta chvíle u zdi kláštera má pro mne sílu téměř milostnou. Všechno je rozhodnuto. Patříte k těm třem už od počátku, ba před ním. Jste jejich a oni vaši už v okamžiku střetnutí, ve chvíli výzvy. Ta chvíle před soubojem má v sobě náboj jistoty. Přesladké jádro bezpečného vědomí, že dobrá věc je obsažena v nedobré. Že hořká slupka všeho zlého je nabita až k prasknutí šťavami šťastných rozuzlení. Pak přijdou gardisty, vojáci pana kardinála a stačí nepatrná chvilka. A vy se řadíte k těm, kdo vás urazili, které i vy jste urazil, kteří se hotoví vás tu zabít, které i vy byste chtěl zabít, řadíte se k ním a vrháte se jak rozlícený tygr na pana Žisaka, který je dobrý šermíř, či, jak se tehdy říkalo, šermířský labužník. Kdo by se kolem sebe ohlížel? Kdo by si všiml kluka, který se plete mužům pod nohy? A tak se stalo. Jen tak se mohlo stát, že jste mne poranil. Nevíte o tom, jak byste mohl. Nechci vám připomínat svoji ránu. Nebo dokonce snad vyčítat tu kapku krve. Nestálo to za řeč ani tehdy, tím méně dnes. Ale chci, abyste věděl. Zasáhl jste mne hrotem svého kordu. A jízva po té staré, nehluboké, dávno zahojené ráně mne pálí dosud. Pálívá. Je to krásná jízva. Vede od paměti k srdci, od srdce k paměti. A obojí mu občas připomíná glukovský úžas oné dávné chvíle a obojí mu občas vyčítá. Zlenivělo si srdce. Zahálíš paměti. Ustupujete oba a vlastní vinou slábnete. Ne, nechci vám, pane D'Artagnane, připomínat tu svou ránu. Chci vám poděkovat. Zasažen provždy, věděl jsem už tehdy, musím do Francie. Byl jste první, kdo mne k té cestě vyzval. A já od prvních kroků...

0: Stanice Hvězda.
1: Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, přes tu dolinu, uslyšíš o mě,

nechoď tam, Janko, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu, na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček, yeah.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak, no co je vám nos? Zmužte se mi tady před mikrofonem, nebojte se toho.
2: Já jsem zkrušený člověk.
1: No co je vám, no?
2: Ale doba na mě tíží svou ponurostí.
1: Ale doba, no tak doby byly vždycky blbý, tak si vezměte příklad z nějakého silného individua z minulosti, z dějin, no.
2: Myslíte, že příklad z dějin může vzpružit jedince?
1: Samo sebou,
2: ušlého jedince.
1: No, honem, ale si vezměte si příklad z někoho, honem.
2: Tak třeba Valdštejna.
1: No, vidíte, Valdštejn, to je krásná figura, už se cítíte, ne?
2: Ano, a jak si mám vzít příklad z Valdštejna?
1: No to záleží na vás.
2: No třeba, že byl zavražděnej, ne? Takže budu taky zavražděnej, ne? A nebo spíš si mám vzít příklad, že byl zavražděnej v Chebu, takže by bylo nejlíp, aby mě zabili v Chebu?
1: Vy budete přestupovat v Chebu?
2: A von Valdštejn přestupoval?
1: No vy jste říkal, on jel od někať? Nebo někam? On jel z Norimberka, nebo...
2: To byly vlaky už tenkrát?
1: No, na celnici ho zabili, nebo...
2: A je, on byl celník, Valdštejn.
1: No, to já nevěděl, on...
2: No, jste říkal.
1: Pašeráky, ne, zastřelil, nebo on jeho?
2: Aha, drogy, to už byly drogy.
1: Zakázaný drogy? Vy jste zakázaný drogista?
2: Materialista bych nebyl.
1: Ale, to... Ale vy si berete blbý příklady 17. století, jak si to má člověk pamatovat, když si sotva vzpomenu, co bylo loní. Ne, 17. století, 17. taková století. Dálka.
2: I to bylo v 17. století. No, já jsem moc rád, že jste řekl to slovo 17. století, to mě zajímá. Vy se v tom vyznáte, jak je to s těma stoletíma?
1: No, ty jdou za sebou.
2: No dobře, ale 17. století je to přeci takový to století, jak se psalo 16.
1: Ale ne, to je blázinku, to je 16.
2: No počkat, jak to? Dneska máme 20. století, že jo?
1: No a jo.
2: A co se píše?
1: A jo, 19. No jo. No aha. Jo, tady schází 100 let.
2: Aha, vidíte to.
1: No tady schází... Tady je 100 let je pryč.
2: No, kde je o něch 100 let, táží
1: se? No to zase byla nějaká ostuda, víte, tak se to škrtlo celý století, aby se to ututlalo. Někdo nevyúčtoval peníze, tak se škrtlo 100 let. Her. Teďka hod ty Francii budou škrtat 450 let nejmíň kvůli staviskýmu.
2: No já vám řeknu, ono u nás by se taky dalo leco škrtnout.
1: No je, při dobrý vůli, my bychom mohli být roku z tého druhého před Kristem, vám
2: aspoň,
1: řeknu.
2: Aspoň. No, ale poslejte, tu chybu musíme najít, kde těch 100 let schází.
1: Počkejte, když bylo první tisíciletí, když bylo konec tisíciletí, to se psalo 1100 anebo 900?
2: Naivko, to se psalo 1100.
1: 1100. No jo, to byl chiliastické učení, chiliasté, chiliasmus. No přeci, tisíciletí chiliasmus. Tisíciletí se ke konci chiliastické učení. No, že to nevydrží po Kristu, byl jak tisíc let, tak to chtěli už skoncovat. Konec světa.
2: Aha, měl být. Já vám řeknu, že by to bylo bývalo moc dobrý tenkrát.
1: Měl být
2: konec světa.
1: A začít znovu, víte?
2: No, klidně se mohlo začít znova od tisíci do toho roku a mohlo být dneska roku 900, pane. Tady mohl být klidně svatý Václav.
1: A my jsme mohli 120 volů posílat ročně do Německa.
2: Představte si, jak by se to tu bylo propucovalo.
1: Tam už na tom nezáleží, jestli přísahá o milion víc. No ale jestli chcete pokračovat dál, tak musíte obrátit desku.
2: Ano, tam se sejdeme.

0: noc s hvězdou.
1: Poklonka, poklonka,
2: no,
1: učivá.
2: Buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
1: Ale tě, a k čemu?
2: No k čemu? Ještě se ptejte.
1: No tyka, se taky ptám.
2: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
1: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
2: No, nestojí za řeč. No, jste dobrej. Vždy jste vyhrál. Kolik?
1: No.
2: 30?
1: Nepak, 40, pane.
2: 40.

0: 40, no jo, no, 40, prosím, 40. To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
1: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
0: jo, jo.
1: Ano, a budu poslouchat Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba Dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
0: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte? Tedy jak sázíte?
1: Aha.
0: Jistě máte na to svou určitou metodu,
1: no, no to dá rozum, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
0: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je to pravda?
1: Jo, ale musí se opatrně, víte?
0: No, jo.
1: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
0: Jo.
1: Srážky, jo?
0: Ano, ano.
1: Tak jsem vsadil horskou službu.
0: Jo,
1: no jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
0: Podívejme, no a jak to děláte jinak podle snů?
1: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
0: Přijměte
1: místo.
0: No, děkuji,
1: místo.
0: Děkuji, no,
1: tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Tak to je 2,40.
0: Aha, aha.
1: Turistika.
0: Aha, aha.
1: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
0: Aha, já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
1: Prosím.
0: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
1: Aha. Tak to je česká házena.
0: Čili čtyřka, jo? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
1: Tak to je spírání.
0: Stojím frontu na brambory.
1: Košíková.
0: Kluk dostal 5 z počtu.
1: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Tak to jsou saně.
0: Podívejte se,
1: no.
0: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
1: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátké vzdálenosti.
0: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlíte.
1: A já hledím. No, tam.
0: Nebo co když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
1: Aha, tak to je plachtění.
0: No.
1: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
0: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
1: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
0: No to je ohromná metoda. Tak takhle vy jste vyhrál teď 40 tisíc.
1: Ježišmarja, jak je 40 tisíc, pane? To se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
0: Co?
1: No.
0: 40 korun?
1: No jo.
0: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně.
1: No.
0: Tak jenom 40 korun?
1: No pravda.
0: Sakra. Ale metodu máte na 40 tisíc, tedy nejmíň.
1: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu. Ten

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má.

dom to je vlastně našich túžob zrkadlo. Na čo nám to všetko treba, minule ma napadlo.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Mozerů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Divadelní herci, herci filmoví, i ti, kteří píší knížky, mají rádi filmové grotesky. Jak je to u tebe?
2: No, především mám rád filmové grotesky, protože to je základ všeho. Já vždycky říkám, to je maturita a univerzita současně, kdo tím projde. Já si myslím, že jenom, bych řekl, takový potrefení lidé se nesmějí groteskám, ale kdo je zdravý, tak se ohromně baví. Já jsem tím byl odkojený. Já měl zvláštní štěstí, čeče, v mládí. V Plzni, když se zrušila němá kina a byl zvuk zavedený, tak tam zůstalo jedno němý kino a to bylo kino Nebe. Dneska se jmenuje OK, což není OK, ale obecná kuchyně. Tak tam zůstal němej film a byly dva programy týdně, to je tři dny jeden, tři dny druhý, a vždycky dva filmy. A to už jsem rozumbral, to už mě bylo 15, 16, 17, takže už jsem se o film velice živě zajímal. Takže já prošel celou školu němýho filmu ještě jednou znovu. Tam běželo všecko od těch slavných sovětských Eisensteina, Dovženka a tohle, Pudovkina, až po americký grotesky a Douglase Fairbanks, se mou vůbec největší lásku němýho filmu. No a tam jsem viděl všecko znovu, už jak říkám v letech, kdy jsem rozuměl. Původně jsem grotesky viděl v dětství, no tak to víš, že jsem se smál, že to, jsem byl zdravý dítě, to je normální. Takže jsem se ohromně bavil. A ještě jsem z toho neměl ten rozum, jako potom těch 16, když jsem to viděl znovu a tam jsem to teprve docenil.
1: Vybaví se ti nějaká situace třeba pro tebe, nejen jako pro herce, ale jako pro autora, doslova absurdní, když třeba vyslovím jméno Buster Keaton?
2: No, Buster Keaton, to byl můj velký miláček. Hodně kdo říká, že třeba se Busterovi Keatonovi smál víc než Chaplinovi. To je možný. Já je nemůžu srovnávat, taky nechci srovnávat, protože Chaplin byl tragikomický herec, že? Tam nešlo jenom o legraci. Teď říkám jenom, ovšem nemyslím to tak, protože když jde jenom o legraci, tak to má taky svou kvalitu. A Buster Keaton, Frigo, tedy to byl obrovský komediant a současně ohromný akrobat, protože on si všechny věci dělal sám. A já nikdy nezapomenu, jak točili tornádo, padaly baráky celý a Frigo procházel ulicí, stál a koukal na takový veliký dvoupatrový barák, který na něj padl, ale měl jedno okno otevřený a on akorát tím oknem prošel. Jak to natočili, člověče, to nevím. Dneska, kdybys to chtěl od filmařů, tak řekl, byste se zbláznili. Že? A to, on zůstal klidně stát a ten barák na něj pat a tím oknem on projít.
1: Ty jsi hovořil o tom, ale sám si připravoval věci, dejme tomu
2: ano,
1: všecko, třeba záběry. Nebo
2: všecko, ano. On, já jsem slyšel takovou historku, nějaký mladý italský režisér, když už byl Frigo starý a bohužel nemajetnej, tak bral rád jako role třeba do cizího filmu. To točil v Itálii. Chtěli od něj jediný záběr, že vyběhne z lesa, prudce vylítne a tam je poslední jediný strom volný, tedy sám, a on se o něj praští do šišky a upadne. Že? A říká, no to může zahrát jedině Frigo, že ten dovede geniálně padat, tak Friga. Tak sehnali Friga, produkce sehnala, on přijel a teď ten režisér prý žasnul, jaký to je profesionál dokonalý, protože si určil sám, kde má být kamera, sám si určil, kudy vyběhne, kam doběhne, kde je ten strom, všechno si to změřil, naměřil, podpočítal kroky, precízní práce. Jo? A ten režisér do toho nezasahoval, ten říkal, on ví sám nejlíp, co potřebuje. A Frigo si pak dal udělat takovou čepici nebo klobouk, a jehož jednu stranu si dal vycpat, tou, kterou narazí na ten strom hlavou, že jo. Oni říkají, no to je fantastické, jak on myslí i na to, jak má být ten klobouk vycpaný, jak, kde narazí přesně a tak. A šel na ostro, klapka, záběr, Frigo vylít nádherným způsobem, se praštěl do hlavy, upad, ale už nevstal. On se bacil omylem o levou stranu a zůstal ležet, takže ho křísili potom, tak si říkali, ano, dokonalý profesionál, ale splet si nahoru levý čelo s pravým čelem, tedy spánek za spánkem, že jo.
1: Na letošním Karlovarském festivalu se podílel na pořadu Videovary.
2: Ano.
1: V tom okamžiku se každému ale vybaví i momentky filmového festivalu, které jste před řadou let točili v Karlových Varech. Zažili jste i při těchto natáčeních situace, o kterých se třeba s odstupem doby říká absurdní nebo komický?
2: Je velice často, tak to byla taková zvláštní práce, kdy jsme za 14 dní festivalu natočili vlastně celovečerní metráž 2400 metrů bez jediného napsaného slova předem. Neexistoval, nemohl existovat scénář. My nevěděli, kdo tam přijede, kdo bude k dispozici, kdo bude ochoten spolupracovat, nemohli. Tak se točilo a v absurdních situacích já padal do vody a ze mnou bouchaly petardy a nálože a bloudil jsem v mlze, na střechu jsem lezl z hotelu, pup, člověče, nás jsme točili takové jako krimi. No nejrůznější situace, my to nechtěli točit už stolku jako rozhovory, jako my teď spolu tady takhle trapně povídáme, to jsme nechtěli. Tak jsme to vždycky točili v nějaký situaci, to je jako kdyby ty si mě teď skopl do vody a když jsem ve vodě, si se mě ptal, kdy pak jste se narodil, třeba. Tak takovýhle situace jsme vymýšleli. No já tam jel taky na koni, poprvé a naposled v životě, jel jsem klusácký dostih, poprvé a naposled v životě. Já tam dělal různé věci, kromě milostných scén, to už ani tenkrát na mě nebylo, to jsem měl kaskadéry, tak to je pasé všecko, tak jsem točil skoro všecko tam. A tam byli fantastický herci, Henry Fonda tam byl, že jo, a Claudia Cardinal a Sandra Milo, a nebo tam byl Raf Valone, to byl ten italský herec, takový ten ušlechtilý, krásný mužský typ. A on tam se mnou mluvil a říkal mi, pane Horničko, vy prý jste v Montrealu komentoval Kinoautomat anglicky. A v čem to bylo? A já jsem se mu snažil vysvětlit francouzsky, ovšem svou francouzštinou. Já když mluvím francouzsky, tak nikdy nevím, jestli řeknu, že mám rád rajskou omáčku, anebo že nemám rád plombování zubu. To si nejsem jistý, co vlastně říkám. To bylo zajímavé. On se mi ptal na ten kinoautomat. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že každý divák měl dva knoflíky, červený a zelený. A děj se zastavil a divák mohl volit, jestli chce tu červenou možnost, kterou jsme mu nabízeli, anebo tu zelenou možnost. A tam naskakovali čísla, jak kdo volí. A podle většiny hlasů ten děj se hnul dál. Měli jsme natočený v obě dvě ty variace. Že? A já mu to vykládal a on furt to nemohl pochopit. A já jsem říkal, no dva knoflíky, že tam byly. Ovšem já jsem ve francouzštině říkal místo de bouton, což jsou knoflíky, de bouteille, což jsou flašky. A on říkal, jak to debute? Já jsem říkal, no každý měl debute, že jo? A podle toho, co volil, on říkal, to se z té flašky napil, tak teprve jsem pochopil, že říkám volovinu, že jsou to debuton, tedy dva knoflíky jako na volící na tom panelu. No tam byly krásné setkání v tom ve Varech při festivalu. A
1: most přes řeku Kvaj se mě vybavil.
2: Jo, most, to tam běžel poprvé most přes řeku Kvaj a tak to tam bylo jako ve vzduchu, tak jsme točili. Já, to byl s odpuštěním můj nápad. Šli jsme podél řeky tam, co se tam teče, nevím, Odra nebo co, nevím. A ne, jo, asi Ohře Louny. Ohře. A byl vždycky ve zprávách Ohře Louny. A tam byl most železný, jehož půlka byla kompletní a půlka zřícená do vody, jo. A já vymyslel takový fór, že jsme natočili napřed, jak jdeme s Vaškem Lohnickým přes tu zdravou půlku toho mostu a on mě vypráví most přes řeku Kvaj. A dojde k tomu momentu, kdy říká, no, a oni tam položili nálože pod ten most, že jo, připravili ty odpalovací šňůry a tam měli takový to odpalovátko, to mačkací takový, ten vypínač vlastně, že jo, kterým to chtěli vyhodit do povětří. A teď mě to vypravuje, my jdeme furt přes ten most a on říká, on takhle vám za to jenom vzal. Říká, moment, Vašku, neukazuj to, ty vypravuješ tak sugestivně, já se bojím. Říká, ne, tady se nemůže nic stát. On takhle na to sáh a říká, počkej, nedělej ty gesta, nedělej to, nevíš, co se může stát, to říkáš moc živě. Říká, nic se nemůže stát. Takhle na to sáh, šláp a v tom jsme udělali ve filmu výbuch, strašlivý světlost, mu hrozně, takový vinec kolem toho. A druhý záběr, jak visíme na tom zříceném mostě, začerněný, odšouzený, visíme tam dvě trosky a já mu říkám, Hergo, vy ale umíte živě vyprávět. Tak to jsme natočili, to vzniklo během dopoledne, taková improvizace tam. Tak to, no tam se točilo všecko možné.
1: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom zkazka legenda?
2: Ne. Já jsem byl náhodou před pupem, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez a teď já jsem ustrul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil v těch westernech, že jo, a to, a šel a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal, tak chvilku, jako, tak, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že? Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes, všem nezavedli.

0: Noc plná hvězd.
1: Audio Story uvádí.
2: Jaroslav Hašek, povídky.

Nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9. hodiny večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace, až do 1. hodiny v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6.

6 hodin do rána, nežli ho vystřídají, sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou před dveřmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal. Velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové svinácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Ergot, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou stehna. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně nahá. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta také není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Tip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti sviňáci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, tu baletku v lázni. Nejen, že je úplně nahá, ale sluha podává jí prostě radlo. Dobré to je. A povídám, bez milosti konfiskovat takové věci? Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost. Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek. Baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dáti pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě napováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil. Báječné svinstvo račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky.

Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Prudka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

kuchyni na mém stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba,

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Noc s hvězdou.
1: Pane, já formálně protestuju, dovolávají se vašeho svědectví proti způsobu, jakým je tady s náma metán.
2: Pane, já navrhuji společný postup raz, dva, tři.
1: Půjho.
2: Já se načte trpět, pane.
1: Občane, za ideu jsem svobodný římský lid, tak jsem tady
2: zavřený. Já se mám za to, že jsem psal na zeď.
1: Na zeď? Já taky, co vy?
2: Já napsal na zeď jedno slovo, pouhé Brutus.
1: Ale hamba, škandál, uvržen do želáře za pouhé jméno senátora.
2: Já to jste... Půjho. Fujo, co jste psal vy?
1: No to já jsem tady za potupné slovo, to já jsem tam napsal krade.
2: To je zajímavé.
1: Co?
2: Já napsal to moje Brutus před to vaše krade.
1: A jo, takže my jsme vlastně spolu autoři.
2: Čili my se budeme dělit o Nobelovu cenu, pane kolego.
1: Ale řekněte sám, pane spolulaureáte, ovšem Nobelovy ceny tedy, jak... Řekněte sám, jestli je tohleto římská spravedlnost.
2: A je tohle nějaká římská svoboda tisku, když já v Římě na římskou zeď nemůžu...
1: Jo,
2: to,
1: jo.
2: Zůstaňte takhle, zůstaňte tam. Takhle! No ne. Já virus jsem z osudu... Tak, zůstaňte. Děčen. Tak. Že mě uvrhl tváři tvář přímo vám do této kopky, tedy člověku, který celý svým zemějškem, udělejte zemějšek, který celý svým zemějškem přímo vyzývá světové svazy výtvarnictva, aby se chopili pemzlíku a majzlíku a jim mohli se spodobňovat i podobu vaši pro paměť dětí našich dětí. A já věru jsem rád, že v jaru zraku vašeho připadám sobě jako poupě v jarním vánku, které co chvíli pukne, aby se rozvinulo květ, který svou vůní přiláká hejna hmyzu, jenž pak svýma klupatými nožkama přenese půlu z pestíku na blizno, aby ta květ proměnil se plod života. Plod života mého, amen.
1: Pak ovšem ani já nemohu nevyznat, že vy mi taky imponujete. Ta postava, široce rozkročená.
2: Já přidám.
1: Jo. Ta brada rapsky vzepřená, Dalibor.
2: Pane, dáme jméno Papulus.
1: Papulus, těší mě, já jsem nějaký bulva. Bulva bulvé.
2: Bulva bulvé femininum.
1: Bulva bulvé maskulí.
2: Fuj, už jsem se leklo. Podívejte, kam nás to dali.
1: To je civilizace.
2: To je civilizace, to je. A nus mnou vehementně lomcuje, pane. Vrátte se podívat, Krysa. El Ratún.
1: Ta je buď chcíplá, nebo ta jí dech.
2: Kažte. Tak dlouho ta jela dech až cípla, pane. Vidíte mě? Ne, tak má zácpu.
1: Co to je?
2: Cestovní krysa. Kryse sér. A ví je kryse sér. Kryse nese sér.
1: Víte, že já sem stojím tady klidně umřít hladem?
2: Jo.
1: Je. To já si zalezu do nějaký škvíry, odkud půjdu těžko ven a tam se jim začnu rozkládat.
2: Povedete proti ním chemickou válku.
1: Ano.
2: To já taky udělám, to je ohromný nápad. Já si tady někam zaležu a taky si tam do nějaký škvíry
1: Tohle bych s tou krysou nedělal, to je nehygienické.
2: To jí nevadí, ty tě chcíplá. A strava je tu dobrá, co?
1: Strava? Venku se mi dělí jídelníček, co oni to tam chystají? Jo, chléb a voda.
2: Dneska.
1: Jo.
2: A zítra?
1: Voda a chléb.
2: No ještě, že to střídají. No. Chléba je doufám bílý.

0: Černý.
1: To mi nevadí, já chleba nejím. A voda je na mytí, ne?
0: No to mě nevadí, já se nemeju.
1: No tak ať si to nechaj. My dva budeme mít, oni budou mít chleba, budeme dva budeme mít hlad.

0: Okay, já můžu jít.
1: Moment, já jsem teď nějak...
0: Tak dejte na to ruku, jo?
1: Jo.
0: Dejte na to ruku a hele, je to tady. Dejte na to ruku a... Tak a dívejte se tam.
1: Kam?
0: Tam.
1: Tam. Dolů?
0: Jo, třeba, jak je vám to pohodlně?
1: No mě, abych... Radši dolů, jo?
0: Dolů. Dívejte se dolů.
1: A pořád?
0: Jo, pořád.
1: Já, že tam nic není.
0: No, to nevadí, dívejte se dolů. Za chvíli se kouknete sem, jen to. To vám ani nepřijde.
1: A to se potom kouknu tam?
0: To vám nevím přesně, kam se potom kouknete. Ale kouknete se rychle, to vím.
1: Já jenom... Abych to nepropadl.
0: Ne. To nemůžete, to ještě nikdo nepropadl. Ne?
1: Moment!
0: Co je?
1: Co vy to tu děláte?
0: No, přerazím to.
1: To se vám takhle nepovede. Tak?
0: No tohle lupne, kde si řeknete.
1: No jo, tohle lupne, ale pouta jsou na druhé ruce, takže...
0: Tak já to přendám.
1: Ne. Podívejte se, tady jde o to najít způsob, jak ty dva kruhy z té ruky dostat takhle nějak dolů. Nebo ty kruhy nechat tam, kde jsou, a tu ruku dostávat, tedy naopak.
0: To první bylo lepší.
1: No to, že jsem ty kruhy dostával.
0: No, to dobře. Je ono, tak a pojďte.
1: Jo, ha!
0: Jdem,
2: a pryč, a ven, a honem.
0: A pryč. Ale kudy všechno je zazděný?
2: Lest,
0: já vím, ale kudy, když je to zazděný?
2: No právě proto lest!
0: Jen tak po zemi dokola? Formalismus ve vnitřní náplně?
2: Já nemyslím les.
0: Jo, tak, já myslel, že myslíte les.
2: Ne.
0: Myslíte les. Pšt. Co je?
2: Mám nápad.
0: Neříkejte.
2: A chytrej.
0: Jo. A vlastní?
2: Jo.
0: To je vzácný.
2: Ale...
0: No. Husita na baltu. Plešetinský kovář.
1: To není šaráda tohle, to je plán.
0: No jo, no to na plán, já neumím hrát šarády, jo, ale na plán ne.
2: Moment, vyložím.
0: No tak.
2: Dveř.
0: Vysadit.
2: Dveř.
0: Vyrazit.
2: Dveř.
0: Vypáčit.
2: Dveře.
0: Vymáčku.
2: Dveře.
1: Centurio venku hlídá, vy tu řvete, on to slyší, jde sem, já ho praštím. Kdo je volnej? My dva. Kdo je chytrej? Já.
0: Vy to chcete zvukově.
1: No!
0: Hlídá jásmu, on to slyší, vyčíháte, otevře dveře, nabil vám hlavu, kde je blbej vy. Vemte si ty pouta, když jsme hloupí, umřeme hladem.
1: Tak nestrácím naději, hlavu vzhůru, no.
0: Hlavu vzhůru, já se koukám dolů a vidím.
1: Co je tam?
0: Co to čouhá?
1: To je to, tak jsem tam.
0: Ne, ven.
1: Co tak ven? A jdem.
0: Co když jsou tam stráž?
1: Co když tam nejsou?
0: Co když tam jsou?
1: Co když tam nejsou?
0: Co když tam jsou?
1: Co když tam jsou?
0: Co když tam nej... No tak.
1: Se podívám, ne se
0: já
1: podívám.
0: Já se podívám.
1: A vidíte?
0: Ne.
1: Co vidíte?
0: Nic.
1: Proč?
0: Hlava nejde krv.
1: Tak si potře uši, to se vyplatí.
0: Já vím, my si potřete uši na mý hlavě, to známe.
1: Tak vás tam postrčím.
0: No.
1: Aj.

0: To vidíte?
1: Je to je nádherný pohled. Dolete se kanál.
0: Vede tam kanál?
1: Kanál je cítit.
0: A je tam loďka?
1: Loďka tam je.
0: Tak jdem.
1: Tak jdem. Haló.
0: Haló, jdeme?
1: Haló, jděte sám.
0: Co je?
1: Jděte sám, já se budu koukat.
0: Proč?
1: Ale hlava nejde zpátky.
0: Hlava nejde zpátky, tak no, vás přece
1: koukám. To je váha. Aj to je váha, to je váha. Já tam nevlezu.
0: Nevlezu, myslet se musím. Nohama napřed.
1: To je nápad, nohama napřed, to mě... To by mě nikdy nenapadlo myslet nohama napřed.
0: No!
1: Jo, hrovna, ajajajaj. To nejde.
0: A tu hlavu tam...
1: To bolí, to bolí. Jo. Tak babička tě dává postravovat.
0: Tak co je? No, co je? Mám návštěvu v Hovorně. Je pátek, ne?
1: Pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře ve středisku.
0: Jo, to jo.
1: Já? Pane doktore, mě se udělala vylomenina.
0: To je maličkost, to vám to tadyhle proříznem tady. Ovšem, potřebujete vy tohle?
1: Tam, co je rozum?
0: Jo.
1: Ne, ale hubu mi nechce.
0: Zatněte laskavě zuby.
1: Co?
0: Zatněte zuby.
1: Oba dva.
0: Sem.
1: Jo.
0: Pozor.
1: Jo.
0: Pozor.
1: Ej.
0: A nejste kapánek praštěný?
1: Pane doktore, jsem praštěný, jen když jsem svobodný. Občanská svoboda.

se nezačí a svoboda v řetězech nevězí. A soudat se nedá, vždycky bourat se dá.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na protiproudní televizi máme nový díl pořadu Alfa a Omega. Tentokrát o nekonečném boji o nás i o věci budoucích. Největší svátek svatého Václava v médiích označují pouze jako prodloužený víkend, ale proč právě v tyto dny největší český poklad sídlí někde za hranicemi? Kníže tisíce kilometrů od vlasti někde v Americe. A co čelenka svatého Václava se znaky Američanů a zednářů? Právě o tom hovořil Václav Hrabák, který se problematikou detailně zabývá. Rozhovor pro vás připravil Petr Hájek.
1: Na stránkách protiprout.info

aby mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zatřpitila.

Byli jsme na divadelní štaci v Netolicích a vedlo se nám prabídně. Skřivan jásal nad zoranými poli, lidé se chystali na jarní práce a do divadelního sálu nezabloudila ani noha. Ředitel stál každý večer u prostřeného stolku, na němž hořela rožatá lojovice před prázdným talířem a kupou vstupenek a čekal na obecenstvo, a když se ani do 9 hodin neobjevil u pokladny žádný návštěvník, sfoukl svíci, sebral vstupenky, mrzutě vstoupil do šatny, kde jsme se připravovali k představení a oznámil,

že se šnajdruje. Nehráli jsme už celý týden a postili jsme se jak žebraví mniši. Ale pojednou počalo členstvo reptat. Členstvo se skládalo z principála, paní ředitelky, tří její dcer, dvou synů a mé maličkosti. Bída se šklebila dál. Tu jednou, když jsme dumali společně nad česnečkou, vykřikl direktor hlasem Tura: už to mám, smůla bude protržena a peníze se pohrnou. Potom vzal hrnec mléka, trochu sazí a vlastnoručně vyrobenou patronou začal vyrábět divadelní návěstí. Ještě ani pořádně neoschlo, když je vylepil na vrata hostince, kde jsme hráli. Stálo tam: nevydaná podivaná, v neděli bude provedena výpravná rytířská smutnohra se zpěvy a tanci Jan Zachrta Dán od Václava Klimenta Klicbery. I hned konány velkolepé přípravy. Ředitel se ujal role rytíře Sosnomila, dcera Márinka hrála Krásku, starší syn rytíře Bida, paní ředitelka čarodejnici Moranu, pro kterou byla jako stvořená, mladší syn napovídal a harašil v boudě kusem rezavého plechu a dělal bouřku a já byl pověřen titulní úlohou krásného panoše Jana. Ředitelovi s Márinkami půjčila modré punčochy, její sestra Eliška Střevíce, z kreslicí čtvrtky jsem si vystříhal nádherný krajkový límec a těšil se na úspěch. Ale ve hře je vlastně hlavní postavou chrt, který se hradnímu pánu zaběhne na lovu. Chytne jej čarodějka Morana a nabídne se jej vrátit, jen bude-li výměnou dán panošek Jan, jehož krví se chce omladit. Zkoušeli jsme pilně, ale stále bez chrta. Toho markírovala nejmladší ředitelová ratolest. O poslední zkoušce jsem se přece osmělil principála otázat, kdy už přivede chrta, s nímž bych se byl rád spřátelil, aby mi snad nějakým nepodařeným extemporem nepokazil hru. Ale ředitel mě bezstarostně odbýval: co pak hrají hovada nebo herci? Nestarej se, přivedu ti psa, že budeš koukat. A to také udělal. Večer mi přivedl psa, na nímž se mi pracně skadeřené vlasy ježily. Bylo to zvíře podobné spíš rozježenému dámskému rukávníku než psu. Ale zkušený ředitel mi poradil: vystrč tomu hafanu z kulisy jen čumák, to stačí, tady v Netolicích vědí lidé bez toho houby, co je to chrt. Poslechl jsem, uvázal psa na hedvábnou šňůru a hotovil se na svůj parádní výstup v třetím jednání. Ale sotva, že rytíř Sosnomil při spatření svého nalezeného zvířete počal radosti pohazovat pozlacenými poháry, opřel se hafan o přední pracky, začal zuřivě štěkat, posléze se vřítil na jeviště a vytrvalým vitím přerušoval radostné volání reka Sosnomila, který úpěl: rychlane, můj milovaný chrte, mám tě opět. Kluci na muzikantské kruchtě poznali v sále ovšem po celé obci známého psa a začali sborem křičet: Voříšku, ty hraješ chrta, drž se! Ředitel běsnil, ředitelka spustila za ohromného potlesku oponu a principál prohlásil, že s tím nemehlem, šmínil jistě mě, dál nehraje. A večer, že bude doplněn aktovkou Černý Petr. A tak beze všeho ohlašování představení pokračovalo a netoličtí občané si dlouho lámali hlavy, jak rytířská hra odehrávající se v 14. století může najednou končit ve forštovně v době přítomné.

A číhal potají za vodou, kde si větry čechrají hřívu svou, kde mají rozmařilý jezinky tu. Tam, kde z mokrý trávy vodník má trůn, tam jsem čekal potají v rákosí, že o lásku víla mě tam poprosí. Kolikrát, 10krát, 500krát i vícekrát.

Vím, že všechno drsnej chlap objeví, taky já jsem na to kam, to se ví. V oblacích jsem hlavu měl jako pár, ale teď bych říci chtěl, že jsem zdrav. Tam jsem čekal po

zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švíhne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

že prý co říkám na všecky ty změny. No vyhlídnul jsem si šikovný smrk, na šachtě pro mě robota není.

Pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky k účelům firmy Blažek a syn.

0: Noc plná hvězd.
1: Já si vzpomínám, my jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako, jo ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fenton, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustí do etéru, teda, co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo? A teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadinu. A říkal, no a jo, teďka on se smál. To je ohra. A ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra. Mě kolega. A teď jsem strašně, jak si... jsem to házel na toho pizza, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár parcek. Že jo? Že to je taky... člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkám. No a on říká, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak paní Vodičková, ale no to já jsem, to se vyčtěte, no tohle je někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, kys, a co ses tak omlouval, copak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej, já na tebe nebudu žalovat, to je všechno v pořádku, šéf ti to taky jistě pamatuje. Tak dělej, hocho, dělej. A nemohl se mu vymluvit a dneška mu nevymluvím, že jsem nikdy žádnou jinou estrádu nedělal.

0: Noc s hvězdou.
1: Poslechněte si citát. Cit, říkal rozumu, víš, já nemohu jinak. A myslíš, že já ano? Odpověděl rozum citu? Víte, kdo to napsal? Malíř Zdeněk Seidl. Malíř. A já vám píšu, pane malíři, malíři v podobě krajánka, jak říkával Jiří Trnka. Píšu vám, pane malíři, tak trochu vaším stylem, jak sám vidíte. Píšu tedy ve vaší masce. Dovolte mi tu chvilkovou radost herce. I komedian se chce radovat. Píšu vám věty z vaší knížky. Mám ji rád. Vy říkáte na stránce 9, nemyslete si prosím, že chci být spisovatelem. I za sebe, pane malíři, bych to lépe neřekl. A na téže stránce píšete, čtěte to prosím jako zápisky, jako některé listy z některého stromu. I za sebe bych to tak chtěl říci. Stále z nás co si opadává. Jsme chodícími listopady, co? Kéž by na každém z těch listů bylo aspoň slovo. Stále z nás něco opadává. To není naše zásluha. To je růst a dar. Krásným, překrásným to umírání listů na podzim shledává Cyrano, sám umíraje. Tak za listem list nás všechny pořád něco opouští. A opouštíme sami sebe. Chodil jsem s vámi, našimi lázněmi. A učil jsem se vámi. Učil jsem se vás. Odkud to jdete, pane malíři? Z kterých dob a míst to přicházíte? Jsou nekonečně daleko ta místa, ony doby. A přece na dohled. Ale nesmíte tam pohlédnout, říkáte mi. Pak mizí, pak ovšem mizí. Nechtějme všechno vidět. Vězme, je to vedle nás, či za námi, říkáte. A je vám v té chvíli 1000 let. A je vám let 5. Jste spolužákem pana Lippo. Sedal jste s ním v lavici, v noci pod hvězdami, v loubí u vín. A budete spolužákem těch, kdo ještě nejsou školou povinni. Chodíme spolu modrými večery těch našich lázní a vy se ptáte, tak kam napřed? V tom je náš jediný spor. Jestli do Dupárny nebo do Kořalny. A pak, snad první ze všech lidí toho času v lázních, jdeme na kutě. Totiž aspoň já. Ale co vím o vás? Vy jdete do trav. Nenecháte skřítky samotné. Jste hodný. Těžká je totiž samota těch, na které věří jenom málo kdo. Prochodíte noc někde v Kapradí, docela ztracen, docela šťasten. A příští den jakoby nic. Ale jen jakoby. Protože ono přece jen něco. Jak jinak byste mohl na stránce 10. pak napsat, člověk by měl být jako kostka cukru. Nasávat se tím, do čeho jsem vhozen. Rozpustit se životem v životě.
2: Predávám čas a letný deň a všetko stojí

řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: Je.
1: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje víceméně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme. Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí. Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silniční.

0: silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane řediteli, tady kolega Zítko o vás řekl, že jste vůl. Ředitel říká, no tak já doufám, že jste mu na to něco patřičně odpověděl. On říká, jen se nebojte, pane řediteli. Já jsem mu hned řekl, že on je ještě větší vůl, než jste vy.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Chtěl bych se vám ještě zmínit o deskovém Amplionu L666, který v krásném provedení dostanete za 250 káče. V případě, že jste majitelem kavárny, hospody a podobně, doporučuji koncertní Amplion Arcofon 3, který za 690 káče vám udělá 10x větší práci než celá kapela.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Jackson!
1: Já vím, že den jak dým mizí mi vdál, kam dám dnes hlavu svou.

kde už končí háj, já svůj domov mám. Ráno mhá tráj,

0: a zrno v něm, co bych si víc přál, co bych si víc přál.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: jsem Josef Dřevíkovský, rodák z Oslavan, co rodinou byl k lásce, k vlasti vychován. Na můj temný osud každý zapomněl, když rozsudek mi četli a list se nezachvěl.
1: A já jsem Honza Hlaváč z Nového světa. Můj život je jak louka, svízelý posetá.

0: tohle města leží, vím však, že to tam krásně je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: na to dál.
1: Je 7.
2: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
2: Bezpečnost.

0: Velikonocí den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Slyšíte hvězdu.
3: Hovoří stanice Hvězda.
2: Jde o to, aby o něco šlo.
4: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Moserů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
2: Na stránkách akademie
5: ztráty a nálezy.info
2: ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Stalo se mi rovněž, že jsem měl nakvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

naší, kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: začala osmá raní.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svatý Václave, vévodo české země, nedal si zahynouti. Nepohrdl si naším voláním, schlédl si na naše slzy, Boha si uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu božího a soudu lidského. Ne před branami, ale uprostřed měst seděli draci, kteří nečekali na panu přivedenou, ale dávili vše a nečistá sběr se chechtala pláči tvého lidu. Zkrátka prapor satanův vládl z oken, ze střech i z vrcholů chrámů a ty slavně zvítězil. Kráčíme ve tvých stopách, svatý Václave, a v těchto velmi aktuálních slovech si v předvečer svátku připomínáme text Jaroslava Durycha.
1: Na stránkách protiprout.info.
3: Chodil světem hovou sám a znal už každou zem.

ten pes se zvláštní touhou chvěl, když pán začal vyprávět. Jak tady ležím a vzpomínám, co už jsem viděl, co na světě mám, tak si tak myslím, že to nebude nic více než můj pes.

takovou zem, kde bych byl rád, že slunce svítí a nemusím se prát se všema lidma o kousek chleba, no a se svým psem.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: to bude chlap.
1: To bude chlap, no vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp.
0: Zatracenej čáp.
1: O ne.
0: Zatracenej čáp.
1: To bude chlap.
0: Zatracenej čáp. Zatracenej čáp.
2: Vysílá Hvězda.
3: Nakoukněme do 50. let.
4: Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cikáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám, staňte! Co hluboka dýchat, co hluboka dýchat.

vykročit rázně, vykročit rázně, levou, pravou, paži připažit, vykročit rázně, vykročit rázně, raz, dva, tři.

0: Bezpečí stanice Hvězda.
1: Včera jsem na disku popíjel skotskou whisky s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych srl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, nepřípadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si praky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včat,

Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to strukturálně.

0: Je 9 dopoledne.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje víceméně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Se Sašou jsem přišel do Prahy jako kandrdes a on mě to vzal, že mě teda svez autem tam někam, jel na Zbraslav, někam na Smíchov. A jel v té svojí Tatře staré, jeli jsme tady přes Perštyň, přes křižovatku a on jenom říká, chceš něco vidět? Nic víc neřekl. Vyjel na tu křižovatku, zatarasil cestu tam i tam, stály tramvaje, hotovo. Teď vyběhl ten policista a říká, mistře, prosím vás, nezdruhujte provoz, jeďte. A ten Saša říká, já bych jel, já nevím kudy.
2: A kam jedete, kam jedete?
1: No, na Zbraslav.
2: No, tak kolem Národního potom, doleva, to se tam zahýbalo ještě tehdy.
1: No, tak k Národnímu už jste mě to vysvětlil. Ale jak dá? My tam stáli snad 10 minut. On ho ten plakal, až si klek před toho sakru. A mě ujel z těch křižovatek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

si, ale chce se zjemnily touhy, si půvabná jako kdysi a já stále v roli slouhy.

0: ať se hrome trochu, ať se hrome trochu, ať se hrome trochu, uvolní
1: ho.
0: Chybu dělá ten, kdo

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Moserů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.

0: stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na nádraží čekají cestující na vlak, náhle hlásí Amplion. Vážení cestující, máme pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Nejprve tu dobrou. Vlak, na který čekáte, přijede dnes přesně na minutu. A nyní tu špatnou. Ode dneška tento vlak zde nestaví.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vyhnaný dostal jsem útulek v porobě salaších ciziny, bylo mi spátě.

ačkoliv k pokoji volali retina, ačkoliv prosili o útěchu na hesla obojí.

0: Jet! Jet!
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na protiproudní televizi máme nový díl pořadu Alfa a Omega. Tentokrát o nekonečném boji o nás i o věci budoucích. Největší svátek svatého Václava v médiích označují pouze jako prodloužený víkend, ale proč právě v tyto dny největší český poklad sídlí někde za hranicemi? Kníže tisíce kilometrů od vlasti někde v Americe. A co čelenka svatého Václava se znaky Američanů a zednářů? Právě o tom hovořil Václav Hrabák, který se problematikou detailně zabývá. Rozhovor pro vás připravil Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

mluvil zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trempští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zde ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimiž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 buřtů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku. Psisko spořádalo v bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matlavousku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v říti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v říti.

0: tak jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

se, tak povídám i Noelu, tak kde se, no. Když seš v novým kabátě, byl fešák.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: 19. století bylo ve svém rozpuku, když jako rytec, který lázeňským hostům zdobil pohárky monogramy, rozvíjel svůj podnik Ludvík Moser v Karlových Varech. Zanechal po sobě sklárnu ve dvorech, tituly dvorního dodavatele několika panovníků a jméno, které se nakonec stalo doslova světoznámou značkou. Příběh jeho firmy je zároveň příběhem rodu Moserů a lázeňského města Varů jako takových, do kterého jejich podnikání přivádělo zákazníky z celé Evropy. A proto si jej u příležitosti 110 let od úmrtí připomíná v článku Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Za krásného počasí lze vychutnati přírodní krásy a opájeti se vlahým podnebím. Proto jezdím přiměřeně a nikoliv jako blázen. Tak jsem rovněž přijel k benzinové pumpě a objednal 2 deci benzinu. Učinili žádané. Na to jsem žádal ještě 5 centilitrů a malou štamprdli. Zaměstnanci čerpadla se divili, proč chci tak neobvyklé množství pohonných hmot. Sdělil jsem jim. Mám to vypočítáno přesně k bratrovu obydlí, kam jedu na návštěvu. Neumím to zastavit.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Krásný vánoční dárek, knihu s podpisem autora, vám opatří prodejny knih Jednota.
2: Kniha podepsaná spisovatelem, to je časté přání milovníků knih. Dnes vám toto přání můžeme splnit. Prodejny Jednota vám při výběru knih s radostí poradí. Navštivte Jednotu co nejdříve. Vánoce se blíží.
1: Pro krásný dárek, knihu s podpisem autora, do prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

uvařený, kroužky spečené bez oleje. A všude okolo mne už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní

kalendář, na takým listu je, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přeletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát.

0: ve frontě na celer či na mrkev. Buďte si jisti, že nešťastný blázen autor ještě mrtev. A věřiťte paní Zdeně, že se jí klaní, že na ní myslí denně před spaním. A nové plány, že snuje a za večeři, že děkuje.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně B.

na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečnost hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi.

0: pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

do všech možných míst. Nemáš nejspíš zdání, ty ani ten sníh. To přání bude hlavinou, až ho budeš číst ze všech bílých věží. Stráž

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klimaalarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V Nymburce, kde jsou velký železniční dílny, tam je taky spolek dodnes velký. Tam dávali Annu Kareninu a tam je vždycky takový režijní problém, jak má skočit po tu lokomotivu. Dá se ten skoklený problém, jako spíš ta lokomotiva. Oni se radili, jestli světlem a zvukem nebo jak. A ten režisér té hry se ptal představitele Vronskýho, který byl mistr v těch dílnách, říkal, poslouchej, tam je, Franto, takový problém v tom konci té Kareniny, víš, s tou lokomotivou. Co bys ty myslel? A on říkal, no, Pepo, najednou to víš, to by nešlo, ale po kouskách bych ji možná vynes.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kapkách rosice utkví na bosích nohou. A vůbec o všem, co bylo hezké a milé v dětství. I když vím, že všechno to je jenom a jenom

0: Kočka kočku.
1: A pod kamenem potkala.
0: Kočka kočku, kočka kočku.
1: A kam pak kočko spěcháte?
0: Kam pak kočko spěcháte?
1: A kam pak kočko spěcháte?
0: Táží se vás po páté.
1: Kam pak kočko spěcháte?
0: Kam pak kočko spěcháte?
1: A kam pak kočko spěcháte?
0: Táží se vás po páté.
1: Ty dvě kočky potkali,
0: pod kamenem dva potkany.
1: A ty dvě kočky potkali,
0: pod kamenem dva potkany.
1: A kočky na ně skočili,
0: kočky na ně skočili.
1: A kočky na ně skočili
0: a zbaštili je za chvíli.
1: O, kočky na ně skočili. O,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Z chudého účetního se právě před 110 lety stal první dolarový miliardář na světě. Postupně ovládl politiku, finance i světové dějiny. Mluvíme o Johnu Davisu Rockefellerovi. Narodil se 8. července 1839 v New Yorku jako syn potulného židovského šarlatána a obchodníka s koňmi, jemuž sousedé přezdívali Ďábelský Bill. Schopnost vyjednávat, chladnokrevně kalkulovat a nikdy nezapomenout na vydělané i prodané dolary ho však v budoucím zmateném světě vynesli až do nejvyšších pater. V roce 1970 založil Star Oil Company v Ohio a korporací bylo souzeno stát se prvním skutečným průmyslovým gigantem moderních amerických dějin. Máme o něm celý článek, který velmi poutavě napsal Pavel Kopecký.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá manžel. Krucina, už zase pletím 700 za plyn. Mě už ty tvý pokusy o sebevraždu pomalu lezou krkem.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Na dovolenou do ciziny, na kupy ubíhajících mráčků i na monumentální záběr Karlštejn a já nezapomeňte vzít sebou Exposimet.
2: Co vám dá fotografování? V létě vás udiví krásy zimní Prahy, po letech radosti dětí. Aparát se bude s vámi dívat z vlaku, z věže na rozprostřené město. A rybář, kterému neberou, se může vzhlížet v obrázku loňského úlovku.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 29. září slaví církev jediný svátek, jímž neuctívá lidi, sloužící Bohu, ale nebeské bytosti. Michael, Gabriel a Rafael jsou jediní andělé, které Písmo svaté zná jménem. Jeden bojuje, druhý zvěstuje, třetí provází a uzdravuje. Svátek svatého Michaela se slaví už od 5. století, a to ve výroční den posvěcení baziliky, kterou mu vystavili v Římě na Via Salaria. Jeho dva společníci k němu přibyli až mnohem později. Gabriel a Rafael měli své samostatné svátky 24. března a 24. října. Teprve roku 1969 byly připojeny k Michaelovu dni 29. září. Jméno Michael je otázka a zároveň vyznání. Kdo je jako Bůh? Biblické texty ho označují jako jednoho z předních knížat, ochránce vyvoleného národa a vítěze nad ďáblem. Nejslavnější je obraz z Apokalypsy, kde Michael se svými anděli svrhne draka, vzbouřeného satana, z nebe. Křesťané v něm od počátku spatřovali zvláštního ochránce novozákonního božího lidu a přímluvce zemřelých před božím trůnem. Byl vzýván i při exorcismech. Svatý Jiřihoř Veliký k tomu připojil výklad, že Michael bývá posílán tehdy, když jde o úkol vyžadující zvláštní moc, aby už jeho jméno naznačovalo, že nikdo nesvede to, co svede jen Bůh. Úcta k němu se rozšířila po celé Evropě. Významným střediskem se stalo normandské opatství Mont-Saint-Michel, založené roku 709. Anděla bojovníka, spodobňovaného obvykle jako rytíře v brnění, si za patrona zvolila řada národů. V novější době mu zvláštní místo vykázal papež Lev XIII. Podle podání ho k tomu inspirovalo děsivé vidění při mši. Roku 1886 nařídil, aby se jeho modlitba k archandělu Michaelovi recitovala po každé tiché mši. Tento zvyk byl zrušen roku 1964. Samotná modlitba, prosba

a o ochranu v boji proti úkladům ďábla však dodnes patří k nejznámějším katolickým modlitbám. Jméno Gabriel se vykládá jako muž boží či Bůh ukázal svou sílu. Objevuje se již v knize proroka Daniela. Později zvěstoval Zachariášovi narození Jana Křtitele a paně Marii narození Ježíšovo. Zachariášovi se představil jako ten, kdo stojí před Bohem. Gabriel je tedy především andělem vtělení. Z jeho pozdravu paně Marii vzešla modlitba Zdravas Maria, již věřící zdraví panu slovy písma jako kdysi tento anděl. Není divu, že jeho starý svátek připadal na 24. březen, tedy před slavností zvěstování páně. Pro své poslání se stal patronem poslů, pracovníků v telekomunikacích a poštovních doručovatelů. Umělci ho nezobrazují jako bojovníka ani jako poutníka, nýbrž v královském rouchu, neboť zvěstování Mesiáše ohlašuje počátek nového království. Rafael znamená Bůh uzdravil. Vypráví o něm starozákonní kniha Tobiáš a bývá vzýván jako průvodce cestujících. Tobiáš je kniha deuterokanonická, kterou katolická a pravoslavná tradice řadí do písma, protestantská však nikoli. Příběh je prostý a hluboký zároveň. Anděl v lidské podobě doprovází mladého Tobiáše na daleké cestě, chrání ho, pomůže mu k manželství se Sárou, vyžene zlého ducha a nakonec uzdraví slepotu jeho otce. Teprve na konci se dá poznat jako jeden ze sedmi andělů, kteří stojí před Bohem. Rafael nám ukazuje tu tvář andělské služby, která je člověku nejblíže. Každý člověk má na své pouti životem svého anděla strážného, jehož poslání se podobá Rafaelovu. Proto se k němu obracejí poutníci, nemocní i ti, kdo o nemocné pečují. O svátku tří archandělů zaznívají při mši v evangeliu Ježíšova slova, že učedníci uvidí otevřené nebe a boží anděli vystupovat a sestupovat nad synem člověka. Vstupní prosba mše žádá Boha, jenž v podivuhodném řádu rozděluje služby andělů i lidí, aby náš pozemský život chránili ti, kdo mu v nebi neustále slouží. Východní církve slaví archanděly jinak. Řecká pravoslavná tradice jim zasvěcuje 8. listopad. Svatý Michael dal jméno i celému ročnímu období. V anglosaském světě se jeho svátek nazývá Michaelmas a býval velkým předělem roku. Patřil k takzvaným kvartálním dnům, které dělili rok na čtvrtiny. Platilo se nájemné, končily a začínaly služební smlouvy a otevíral se podzimní školní semestr. Tradičním pokrmem byla v tento den husa a lidová víra varovala před sběrem ostružin. Prý na ně Satan při pádu z nebe dopadl a proto se po svátku nemají trhat. Ozvěnu toho nese dodnes první semestr na britských univerzitách i soudní rok v Anglii. U nás nese Michaelovo jméno řada kostelů a ke svátku se dodnes vážou poutě a slavnosti. Například Litvínov pořádá ve spolupráci s místní farností svatomichaelskou slavnost se světským i duchovním programem, neboť archanděl je patronem kostela i města. Michael nám připomíná, že zápas se zlem je skutečný a že v něm nevítězí lidská síla, ale Bůh. Gabriel připomíná, že Bůh k člověku promlouvá a čeká na jeho odpověď. Rafael připomíná, že nikdo z nás nejde svou cestou sám. Bože, ty od věčnosti moudře určuješ služby andělů i lidí. Dej, ať v našem pozemském životě zakoušíme pomoc tvých svatých andělů, sloužících bez ustání u tvého trůnu v nebi. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

před. Jsem do žáru skal, psa by si nevyhnal, a tím spíš žádný jezdce. Ptáci ani píp, i čtvernohej můj džíp, trávu nechce žrát.

0: stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka dobře je to braková literatura. No, prosím.
2: Tím to mělo končit ten akt, jo? A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
1: A paní Krombaurová to jako vymílová, že můj akčnu Zdeníčko, že jo?
2: Ano, to poenta je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Krombaurová zařvažka, tak to byl tvůj akčnus.
1: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Aby si přeji, kalná voda teče, lidským řečem neutečem, je to hnus. Na zábradlí sedí supy, kolem nich se zvolna kupí jejich trus. Od náměstí průvod lásky, pravdu mají za opasky, kdo neuhne, bude smeten, je čas lásky, měsíc květen, blues. Tohle je blues. Mácha napsal Orten, věděl, život trvá jen pár neděl a pak šup. Vzduchem znějí tóny trubek, noha z vejce už se klube, další sup. Anděl spásy čistě z nudy, pálí dolů z mračen sudy, no a čerti ve stodole pokřikují vole, vole na YouTube. Vysí na www.dnešek.com. Paní, co neplodná byla, zabouchla se do tebe.

0: bam bom. Zpívat měl bych jako lyrik, ale z kytarové díry leze vir. Každý s každým se tu fotí, vydali se ho tento ti na špacír. Netopíři s hlavou dolů, jako 12 apoštolů, no a Ježíš bulá školu, svět je laděn do ámolu. Řekni sír, řekni sír.
1: Hvězda.

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Moře usíná, srdce vzpomíná na to, o čem snělo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil, navždy.

splněné. Modré dálavy, zlaté přístavy, snad to u mojí navždy spojí, srdce uzdraví. Já zůstanu teď sám, svou lásku.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Ač teď u kytary jsem, z akordy na kordy, já přec nemíním se vzdát jenom tak.

0: kde jde to s nás, tam prsty včas si srovnám. Víte, na světě snad nic bez učení není, však jen počkejte ten skok na přes rok. Však počkejte ten skok na přes rok.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

Netrap se hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane, v hermanickém vězení.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.

0: už vyšel z módy podrýbača.
1: Národy to nejsou ovce.
0: Svět už není dětská káča. Co točí se, jak kdo chce.

0: kam jsi to zašel? Místo na kupě si v louži,
1: což v dubnu je o kašel. Tak ať se ti v ní dobře hačá,
0: svět se dávno po svém točí.
1: Či, či, či.

0: hospodářství jako objektivní nutnost pro rychlejší rozvoj výrobních sil a rychlejší růst produktivity práce na základě nejvyšší techniky.
1: Jedním z prostředků, které mají přispět k plnění daného úkolu, bude výstava Nové hmoty, nové výrobky. Je určena pro všechny, jejichž spolupráce může vytvořit lepší předpoklady pro uplatnění chemizace ve spotřebním průmyslu.
0: Výstava Nové hmoty, nové výrobky je výzvou k této spolupráci.
1: Na výstavě se setkají technici chemického i spotřebního průmyslu, aby ruku v ruce vytvořili předpoklady k maximálnímu využití chemizace pro rozšíření trhu spotřebního zboží novými a stále kvalitnějšími výrobky.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

vám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kabonit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku. Proš

0: nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš.

0: Bezpečí stanice Hvězda.
1: Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Tak hlí.

ví, že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl, v dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo z nás ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid.

0: a mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

0: padesátky o páté.
1: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem byli do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylezvel a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
2: A jak je vám teď?
1: Stydno.
2: Nevolno?
1: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
2: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
1: Jo, ousko, ale široko.
2: Není žádný parno, je tak blaho okolo.
1: Ale na polo jenom.
2: Na polo?
1: Na polo, já jsem ještě část.

0: Skutečně by to snad přirozená.
1: Hlava se vám točí.
0: Jo, a hvězdíček má plný oči.
1: A jeden ani dobře neví, co.
0: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
1: Něco jako.
0: Jako kdyby.
1: Něco jako tento.
0: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když. Jako. Na jazyku už jsem měl to, jak když kočka poní myš. Jako když pěsi, našo si se věsí, to za tmě vrátí.

0: jako když, přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž,
0: je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

Tluče tvoje srdce, Kristýnko, tobě samo nebe slétlo dolící. Jak jsi krásná, moje Kristýnko, jak je hladké.

Mambo, každý z vás pozná je mambo, také já chci ještě dnes tančit. Mambo, mambo, kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také my chcem ještě dnes tančit.

mambo, kdo pak ví, proč asi mambo, každý rád zpívá si mambo, také já chci ještě dnes tančit mambo, mambo, nedá nám pokoje mambo, kdo pak ví, čím to je mambo, také my chcem ještě dnes tančit mambo, všude je hrají a všichni už znají, co je vlastně mambo.

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

Často hledám, když se mi stýská svoji slunečnou stráň, kam slunce chodilo spát, já na ní vzpomínám. Často hledám ty cesty, které vedly tam domů k nám, ty známé louky a les, kde každý rok voní vřes. Tam na slunečnou stráň se v duchu vracívám, tam vítámhle každý kout. A papírový drak tam létal do oblak, já jsem chtěl vždy s nimi plout. Dnes už vidím, že také město má svou slunečnou stráň.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý dům slavil skoro do rána party a druhý den jde paní Nováková k sousedce a říká: paní Bulková, prosím vás, já bych jen ráda, kdybyste mě zas vrátila tu žehličku, ten vypinač a mýho manžela.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

tak se vlastně do dob vracím. Když jsem šel prvně do školy a jestli přitom

To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Po svatbě byla hostina. Trvala týden celý a všichni hosté pozvaní i dvořané a podaní, všichni se dobře měli a žili v míru, v pokoji, dlouho, snad do 100 let. A to je konec pohádky. Co ještě vyprávět?
2: To byla krátká pohádka. Povídej ještě jinou.
1: Je pozdě.
2: Není.
1: Po kraji je tma a žáby kvákají hluboko dole v řece.
2: To bude pršet, chůvo, viď?
1: Snad troška vody spadne. Teď však už spěte.
2: Ještě ne.
1: Spát. Už vám to říkám naposled. Já vám chci ráno něco dát.
2: Co je to, chůvo? Chci to hned.
1: Co je to? Zlatá kulička. Taková hračka maličká. Ležela v sadě pod růžemi, napolo zašlápnutá v zemi, že jsem jí stěžka vyhrabala. A vedle žabák skřehotal, až jsem se skoro bála.
2: Brr, žabák.
1: Je tam den co den? Tak smutně hledí do oken, jako by čekal...
2: Na co pak?
1: Že vás snad spatří.
3: Kvák, kvák, kvák.
2: Dichu, o co to povídáš? Já nemám ráda žáby. A co kulička, kde jí máš?
1: Vás jenom hračky vábí. Však rok za rokem pospíchá. Na šperky máte myslet. Na hedvábí. A vyhledat si ženicha. Vždyť nejste už tak maličká.
2: Dichůvo. Co ta kulička?
1: Myslela jsem si, že jí dám.
2: Komu pak?
1: Komu? Inu vám. Ba, jen vám jsem ji chtěla dát. Když ale nechcete teď spát.
2: Dej mi, chůvo, usnu hned. Mám tolik ráda hračky.
1: Tu je. A spát.
2: Hleď, chůvo, hleď, jsou na ní vryté značky. Je na ní něco napsáno.
1: Ať si, to nechte na ráno. Vychází měsíc, noc už pokročila, tak hleďte sen přivábit na víčka. A ať je krásný.
2: Dobrou noc, má milá. Překrásná zlatá kulička. Jak lehce klouže v dlani. Škoda, že jsem tu bez svíce. Snad přečtu v září měsíce, co napsáno je na ní.
3: Kvák, kvák, kvák.
2: Sklouzla mi. Padá. Nic jí nezadrží. Do vody padá dolů, do nádrží. To vše pro toho žabáka. Tak z nenadání zakváká. To kvákání mě polekalo. Má kulička. Co se s ní stalo?
3: Kvák, kvák. Z té ručky jako sníh zapadla do vod průzračných.
2: A teď už se nic nedovím. Je pryč kulička, je ta tam. Co jenom chůvě odpovím, až se mě zeptá, kde jí mám?
3: Kvák, kvák, kvák. Pláče princezna. Slza jí stéká po líčku.
2: To pro tu zlatou kuličku.
3: Paní bezná tvář žalem zbledla.
2: Ani jsem si ji neprohlédla. Ani jsem si s ní nehrála. Kéž bych ji zpátky dostala. Kéž by tak dole někdo byl a kuličku mi vylovil. Já bych mu dala odměnou vše, všechno, bez smlouvání.
3: Ať si by to byl kdokoliv. Ha,
2: ano, ano.
3: Slib však dřív, že splníš moje přání.
2: Brr, žabák skočil pod růže. Ošklivý, bachratý, hladký.
3: Vezmeš-li si mě za muže, dostaneš kuličku zpátky.
2: Za muže tebe?
3: Kvák, kvák, mě.
2: Žabáka za manžela? Dám ti šper.
3: Ne, ne, kvák, kvák, ne.
2: Tak ráda bych ji měla.
3: Už jsem ji našel.
2: Hoď mi.
3: A vezmeš si mě pak?
2: Vezmu.
3: Tu je, až hodiny odbíjí, přijdu si pro princeznu. Ten slib nezruší žádná moc. Má bude na všechny věky.
2: Žaváku díky. Dobrou noc. Jdi už spát do své řeky.
3: Nechci být v chladné hlubině. Usnu, prince.

0: rázně na klíně. Přijdu, až půlnoc odbije.
1: Jen jak se ke mně dostaneš. Převysoká je hradní věž, ty hloupý, hloupý žabáku. Jak je to všechno k smíchu? Okénko pevně zavírám a ty si pěkně zůstaň tam. Netoužím po ženichu. Mám zase kuličku a půjdu spát. Jak je tu smutno. Všechno spí. Co je to? Co to rachotí? To je orloj. Já mám strach. Teď slyším kroky po chodbách. Někdo je u dveří komnaty. Chůvo, má chůvo, jsi to ty?
0: Otevři mi svou komnatu. Odbyla půlnoc. Já jsem tu.
1: Brr, žabák přišel do pokoje. Probuď se, probuď, chůvo moje. Přišel jsi pro mě do zámku. Probuď se, chůvo, ze spánku.
2: Jaký pak je to tady křik? Spala jsem jenom okamžik. Pan král se vzbudí, rozhněvá. A to je pěkná návštěva. Co se tu děje?
1: Chůvo, milá, s žabákem jsem se zasnoubila.
2: Cože?
1: No, žertem, jenom tak. Slíbila jsem mu...
0: Kvák, kvák, kvák.
2: Cože? A proč pak?
1: Kulička spadla mi do vody, jak jsem ji v okně prohlížela. Vylovil mi ji, za to chtěl.
2: Jak živ to nikdo neslyšel. Pro hračku? Já se třesu celá.
1: Vždyť já jsem to tak nemyslela.
2: Pro hračku tohle? Slib jste dala?
1: Vždyť já jsem jenom žertovala.
2: Jste jako nezvedené dítě. Slíbíte něco, ale nesplníte.
3: Slůvko uklouzne. Slůvko, to se ztratí. A lehkomyslnost se nevyplatí.
1: Pomoz mi, chůvo, od žabáka. Vyžeň ho.
3: S tím nic nechci mít. Váš ženich...
1: Žabák je to. Kváká.
2: To jste si měla rozvážit.
1: Machratý a slizký jako had.
2: No, budete teď žabám kralovat. A místo chůvy zjednáte si rybu. Co mezi lidmi s princeznou, když neváží si slibu?
1: Poraď mi.
2: Radit nebudu. Jaký bych za to měla vděk? Jste neposlušná. Teď to máte. Působíte mi zármutek.
1: Tak nikdo už mě nemá rád. Nikdo mi nepomůže. Mám tedy žabám královat, vzít žabího si muže?
2: Princezno, co to mluvíte? Jen pozor na ta slova. Co žabák umí, nevíte? Nevěsto žabákova.
1: Mám splnit slib ten bláhový? Má chůva nic mi nepoví. Můj smutek je jí lhostejný. Pošle mě do močálu, kde za 3 noci, za 3 dny zahynu v stesku a žalu.
2: Princezno, co to mluvíte? Vždyť se mě srdce rozkočí. Tak mlčte už, což nevíte, že slzy jdou mi do očí. Já jen tak. Já jsem odmala tam u nás na vsi slýchala, že zrušit slib je velký hřích. A tak se bojím.
1: Čeho pak?
2: Já sama nevím.
0: Kvák, kvák, kvák.
2: Snad po dobrém to půjde líp. Žabáku, prosím, vrať ten slib.
1: Žabáku, vrať ho.
0: Kvák, kvák, kvák. Slib plnit nechce.
2: Je to tak.
0: Slib nechce plnit, princezna, věrolomná, ač líbezná. Ach, co tím všechno žabák ztrácí. Měla mě aspoň políbit.
1: Žabáka? Nikdy.
0: V náruč vzít.
1: Nikdy.
0: Žabák jí tedy slib už vrací.
2: Tak vidíte, že není zlý.
1: Snad je, snad není, kdož to ví.
2: Však ve zlém odtud odchází. Princezno, snad vás nemrazí, chvějete se.
1: Ach, zima je mi, jako bych plula peřejemi.
2: Princezno má, co se to s vámi děje? Před chvílí ještě nic vám nebylo.
1: Teď severák se opřel do áleje, je zima, zima, snad tam sněžilo, je jinovatka na růžích.
2: Kde by se v létě nabral sníh? To od měsíční záře je tam bílo, měsíční svit padá na růže. Jinak už to být nemůže. To srdce ledové vás zamrazilo. Však je to velké provinění dát slib a zas jej rušit hned. Což žabáka vám líto není, to vaše srdce stvrdlo v led a roztaje jen soucitem. Zavolejte ho zpátky sem. Musíte se s ním usmířit.
1: Ty myslíš, že to musí být?
2: Je tolik smutný a je sám.
1: Tak já ho zpátky zavolám. Žabáku, vrať se! Nepřichází. Žabáku, vrať se!
2: Už tu je. Stojí na prahu pokoje a kapky vody střásá.
0: Volá mě zpátky princezna, ta rozmarná, ta límezná, princezna zlatovlasá.
2: Měla byste ho políbit.
1: Ty myslíš, že to musí být?
4: Zavřete oči, ať ho nevidíte.
1: Je zelenavý od žabince.
4: A myslete si, že je noc, že sníte, že líbáte překrásného prince. Jak zčista jasna zářnělo, že až do hradem zachvělo, až otřásla se celá zem. Co se to stalo s žabákem? Princezno, vždyť vy nevíte, koho to v náruči držíte. A to všechno tak ve chvilince.
1: Žabák se rázem změnil v prince.
4: Vidíte, co se nestalo. Však mě to hlavou vrtalo, že tohle přece nemůže být pouhý žabák z kaluže.
5: Jsem princ. A dávno před léty v žabáka jsem byl zakletý. Čekal jsem celý dlouhý věk na soucit, na lásku, polibek. Dodržíš slib teď, princezna? Nevěsta moje líbezná, když zbavila mě kouzla?
2: Zarděla se jak růžička.
1: Dobře, že zlatá kulička z ruky mi dolů sklouzla, že nezůstala pod vodou.
5: To nebylo jen náhodou.
4: Jen pro tu zlatou kuličku růže vám vzkvetly na líčku.
1: Nemyslím, chůbo, na růže. Vezmu si prince za muže, nemyslím ani na hračky.
2: Napečem svatební koláčky. Vidíte, nejste maličká.
4: A co ta zlatá kulička?
1: Spadla zas, jak se kutálí.
2: Chytím ji, než zmizí do dály.
5: Nech ji, ať zmizí, chůvo milá. Svůj velký úkol vyplnila.
1: Škoda jí, škoda na stokrát.
5: Stalo se, co se mělo stát, ať běží, kam se jí zlíbí. Kdo ví, kde komu zas pomůže.
2: Zapadla v zahradě pod růže. Snad ji zas najdu u pramenu.
1: Já si ji vždycky připomenu a budu plnit své sliby. Budu si vážit dobrých rad.
5: Chůvě máme co děkovat.
4: Já sama nic. Jen odmala jsem moudré řeči slýchala na vsi, tam mezi zkušenými.
5: Budem se tedy radit s nimi a budem dobře panovat.
1: Napřed však bude svatba snad.
4: Po svatbě zase hostina. Potrvá týden celý, aby se hosté pozvaní i dvořané a podaní dobře, předobře měli. Budem žít v míru, v pokoji, dlouho, snad do sta let. A to je konec pohádky. Co ještě vyprávět?

0: slyšte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Prezident Pavel si udělal výlet do New Yorku a v OSN přednesl projev z pera svých loutkovodičů. Podle poslance Jindřicha Reichla a předsedy strany PRO to byly jen obecné nic neříkající plky kritizující Rusko a velebící válečné štváče. Projev byl prý nudný, zcela zbytečný a navíc špatně přečtený. Podle kamerových záznamů navíc projev Pávka v sále skoro nikdo neposlouchal, takže ostuda pro naši zemi nebude tak veliká. Snad jediné, co v něm mohlo pobavit, byla zmínka, zřejmě dle filmové komedie Myš, která řvala, o povelu Číně. Hradní klika si zaapelovala, že Čína má využít svého vlivu na Rusko a přemluvit ho, aby hroutící kyjevský režim ušetřilo potupné vojenské porážky. Pokud jste sami tento další z bezcenných pávkových projevů neslyšeli, nejste jediní. Poslouchali ho už snad jen redaktoři z České televize a rozhlasu. Příznačná však byla reakce obhájců. Například takový fanatický válečný štváč Martin Schwarz prohlásil, že kdo se doma ke kritice Petra Pavla přidává, je prý zrádce. Ano, Schwarz toto skutečně řekl. Kritika prezidentova žvatlání je tedy vlastizradou, alespoň podle tohoto mediálního obra. A kdo by se snad odvážil říci, že plky jsou plky, má být vyobcován. Mířil tím právě na Reichla, který se odvážil říci, že císař je nahý. Ostatně přeci už Jan Werich nám dříve radil, co dělat při srážce s podobným blbcem.
1: Jo, pořád se něco děje.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda. Člověk.

tisíc žen jde světem, voní vždy jiným květem, odcházejí nás létem, jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září, viděl jsem nastat tváří, jen o jednu se musím bát. Ta krásná tvář.

na tisíc žen jde světem, voní vždy jiným květem, odcházejí následem, jen jednu z

a tisíc žen jde světem, po ní vždy jiným květem odcházejí následem. Jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září, viděl jsem na sta tváří, jen o jednu se musím bát.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info.

kdyby mi kdo si řeknul, že postavím metr piv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě dele čekám

měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ho předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl na postradě

marně jsme hledali lásky a slova pro ně. Jen úzkost naléhá v tmu srdcí, kde spí strach. Déšť padá do květin a zvoní o jabloně. Zvoní jak

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sáh, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, na spocený okna prs

Vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem. Život je krátký, v tvých očích je krátký.

Tynšemský zámek mohl stěží kdo minout. Celá vesnice se skládala z několika domků a hned za nimi se táhla podél cesty vysoká zeď panství. Jeli jsme podle ní až k masivním kovaným vratům. Za vraty stála mladá žena, v jejíž tváři převládalo nad všemi lidskými výrazy smrtelně vážné vědomí vlastní odpovědnosti. Byla vyzbrojena brokovnicí, kterou svírala na zcela nepatřičných místech. Dal jsem Koukrovi znamení, aby zastavil, a když jsem k ní dojel, zavolal jsem na ni. Její ústa se pohnula, ale řevem motoru neproniklo ani slovo. Vypnul jsem ho. Tohle je Tynšemský zámek? Zeptal jsem se. Nemínila mi zřejmě svěřit toto ani cokoliv jiného. Odkud jedete a kolik vás je? Odpověděla otázkou. Přál jsem si v té chvíli jedině to, aby si přestala nemotorně pohrávat s puškou. Nespouštěje oči z jejich nejistých prstů, vysvětlil jsem jí stručně, kdo jsme, proč jsme přijeli a co zhruba vezeme, a ujistil jsem ji, že nikdo další se v našich autech neskrývá. Pochybuji, že mě vůbec poslouchala. Hleděla mi do očí s ponuře zadumaným výrazem, jaký je docela běžný u policejních ohařů, ale pocit jistoty nevzbuzuje ani u těch. Utkvělou podezíravost, již všichni přehnaně svědomití lidé lezou ostatním na nervy, nemohla moje slova pochopitelně rozptýlit. Když vystoupila z brány, aby se podívala na náš náklad a ověřila si moje tvrzení, od srdce jsem jí přál, aby nenarazila na příchozí, u nichž by se její podezření ukázalo oprávněným. Přiznat se ke spokojenosti by patrně oslabilo její roli vtělené spolehlivosti. Nicméně nakonec se s jistou zdrženlivostí uvolila vpustit nás dovnitř. Jeďte tou cestou napravo, zavolala na mě, když jsem projížděl kolem ní, a v zápětí se zas otočila, aby střežila bezpečnost brány. Za krátkou jilmovou alejí se před námi rozprostřel park ve stylu pozdního 18. století s jednotlivě roztroušenými stromy, obdařenými dostatkem místa, aby se mohly rozrůstat do plné velkoleposti. Zámek, který se proti nám vynořil pak, nebyl zrovna majestátním sídlem v architektonickém smyslu, ale byl za to pořádně veliký. Roztahoval se do všech stran na povážlivě velké ploše a zahrnoval nejrůznější stavební slohy, jako by žádný z jeho předchozích majitelů nedokázal odolat pokušení vtisknout zámku pečeť vlastní osobnosti. Respektuje dílo předků, cítil každý z nich osobní povinnost vyjádřit ducha svého věku. Sebejistá přezíravost k předchozím stylům vyústila posléze do spupné a podivínské nejednotnosti celé stavby. Bylo to sídlo směšné po všech stránkách a přesto působilo docela přátelsky a důvěryhodně. Cesta nás dovedla do rozlehlého dvora, kde již stálo několik dalších aut. Kolem dvora se táhly kočárové kůlny a stáje, podle všeho na několika desítkách arů. Koukr zaparkoval vedle mě a sešplhal dolů. Nikde nebylo vidět živou duši. Vešli jsme otevřenými zadními dveřmi do hlavní budovy a postupovali dále dlouhou chodbou. Na jejím konci ležela kuchyň vpravdě šlechtické kapacity, odkud se linulo teplo a vůně připravované večeře. Ze dveří na protější straně zaznívalo mumlání hlasů a řinčení talířů, ale museli jsme projít ještě jednou temnou chodbou a dalšími dveřmi, než jsme se dostali k jejich zdroji. Místnost, do které jsme vstoupili, sloužila podle mého soudu jako čeledník, alespoň v dobách, kdy zde bylo ještě tolik služebnictva, aby mohlo být zváno čeledí. Byla tak prostorná, že by se ke stolům pohodlně vešla dobrá stovka, nebo snad ještě víc lidí. Současní strávníci seděli na lavicích podél dvou dlouhých tabulí. Jejich počet jsem odhadoval na něco mezi 50 a 60 a na první pohled bylo zřejmé, že jsou slepí. Zatímco trpělivě seděli, několik málo vědomých mělo plné ruce práce. Na postranním stole porcovali tři dívky z

0: ručně kuřata. Přistoupil jsem k jedné z nich. Právě jsme přijeli, řekl jsem. Co máme dělat? Ustala v práci a s vidličkou v ruce si odhrnula zápěstím loknu vlasů z čela. Nejvíc by nám píchlo, kdybyste jeden vydával zeleninu a druhý pomohl s talířema, odpověděla. Ujal jsem se vlády nad dvěma ohromnými škopky s bramborami a hlávkovým zelím. V přestávkách mezi rozdělováním porcí jsem si prohlížel osazenstvo síně. Josela mezi nimi nebyla. A neviděl jsem ani žádného z nápadnějších členů skupiny, která přednesla své plány v univerzitní posluchárně, i když jsem měl pocit, že některé z přítomných žen jsem už jednou spatřil. Poměr mužů byl daleko vyšší než v předchozí skupině a tvořili podivnou směsici nejrůznějších typů. Pár jich mohlo být z Londýna nebo z nějakého jiného města, ale většina měla na sobě venkovské pracovní šaty. Výjimkou u obou těchto základních typů byl středně starý anglikánský duchovní. Co však měli všichni společného, byla slepota. Ženy skýtaly pohled rozmanitější. Některé byly oblečeny do městských šatů, naprosto nevhodných do tohoto prostředí, ostatní byly pravděpodobně venkovanky z okolí. Z této druhé skupiny viděla pouze jedna dívka. Za to v první jich bylo kolem půl tuctu a několik sice slepých, nikoli však neobratných. Koukr si zatím shromáždění pozorně prohlédl také. Trochu divná sebranka, poznamenal ke mně soto voče. Pořád ji nikde nevidíš? Zavrtěl jsem hlavou naplněn bezútěšným poznáním, že jsem do možnosti najít zda Joselu vkládal větší naději, než jsem sám sobě přiznával. Překvapuje mě, pokračoval, že tu není prakticky nikdo z těch, co jsem spolu s tebou odvezl z univerzity, kromě tamhle toho děvčete, co roznáší talíře. Poznala tě? Zeptal jsem se. Myslím, že jo. Změřila si mě jako četník. Když byla večeře vydána a roznesena, vzali jsme si každý svůj talíř a našli si místo u stolu. Ke stížnostem na adresu kuchařek či použitých potravin nebylo nejmenšího důvodu. Nemluvě o tom, že týden konzumace studených konzerv značně zbystří smysl pro domácí kuchyni. Po jídle se ozvalo zaklepání na stůl. Duchovní vstal a počkal si, až všichni utichnou. Milí přátelé, na závěr dalšího dne je na místě, abychom znovu poděkovali našemu pánu za jeho velké milosrdenství, že nás zachoval uprostřed takové zkázy. Pomodleme se proto nyní, aby se pán slitoval nad těmi, kdož stále bloudí v temnotách, a vedl jejich nohy k nám, abychom mohli zmírnit jejich utrpení. Prosme ho snažně, aby nám dal přežít všechna protivenství a strázně, které nás ještě čekají, abychom, až přijde jeho čas, a s jeho pomocí mohli zdárně přiložit ruku ke znovu vybudování lepšího světa, k jeho větší slávě. Sklonil hlavu. Všemohoucí a nejmilosrdnější Bože, když zaznělo jednohlasé ámen, zanotoval chorál. Potom se slepci rozdělili do několika proudů a držíce se jeden druhého odešli pod vedením čtyř vidomých dívek z místnosti. Zapálil jsem si cigaretu. Koukr si vzal nepřítomně taky jednu, aniž něco poznamenal. Přistoupila k nám jedna z dívek. Pomůžete nám s úklidem? Zeptala se. Počítám, že slečna Durentová bude už brzo zpátky. Slečna Durentová? Opakoval jsem. Ta to tady řídí, vysvětlila. S ní se taky na všem domluvíte. Asi o hodinu později, když už byla skoro tma, jsme uslyšeli, že se slečna Durentová vrátila. Našli jsme ji v malé místnůstce, zařízené jako pracovna a osvětlené dvěma svíčkami na psacím stole. Okamžitě jsem v ní poznal tmavovlasou ženu s tenkými rty, která v naší sešlosti mluvila jménem opozice. Na okamžik se všechna její pozornost soustředila na Koukra. Netvářila se o nic roztomileji než při předchozí příležitosti. Bylo mi řečeno, pronesla chladně, pohlížejíc na Koukra jako na ropuchu, bylo mi řečeno, že vy jste ten člověk, který zorganizoval přepadení univerzity. Koukr přitakal a čekal, co bude dál. Jednou provždy vám tedy říkám, že v naší obci nemůžeme brutální metody potřebovat a taky je nemíníme tolerovat. Koukr se slabě pousmál a odpověděl tím nejvybroušenějším jazykem středních vrstev. To je otázka hlediska, madam. Kdo může soudit, kdo se zachoval brutálněji? Ti, kdo si uvědomovali svoji bezprostřední odpovědnost a zůstali? A nebo ti, kdo viděli dál a opustili město? Nepřestávala si ho měřit příkrým pohledem. Výraz její tváře se nezměnil, ale patrně si o muži, který stál před ní, začala tvořit nový úsudek. Jeho chování ani jeho odpověď nebyly tím, co očekávala. Rozhodla se prozatím tuto stránku věci nerozvádět a obrátila se ke mně. Vy jste v tom měl prsty také? Zeptala se. Vysvětlil jsem jí svoji spíše trpnou roli a položil jsem jí svou vlastní otázku. Co se stalo s Michaelem Beadlem, plukovníkem a ostatními? Moc jsem ji nepotěšil. Ti odjeli někam jinam, řekla stroze. My jsme bezúhonná mravná obec, která má své zásady, křesťanské zásady, a hodláme se jich držet. Pro lidi s uvolněnými názory zde není místo. Dekadence, nemorálnost a nedostatek víry zavinili většinu chorob světa. My, kteří jsme byli ušetřeni, máme za povinnost dbát o vybudování takové společnosti, v níž se už nikdy něco takového nebude opakovat. Cynikové a domýšliví chytráci shledají, že tu o ně nikdo nestojí, i kdyby svou prostopášnost a materialismus zakrývali pláštíkem sebeduchaplnějších teorií. My jsme křesťanská obec a míníme takovou zůstat. Vyzývavě na mě pohlédla. Tak vy jste se rozštěpili, řekl jsem. Kam odjeli oni? Pokračovali v cestě a my zůstali tady. Odpověděla hlasem tvrdým jako kámen. Na tom ostatním nezáleží. Pokud nás nebudou chtít ovlivňovat svými názory, mohou pracovat ke svému zatracení, jak je jim libo. A poněvadž se považují za nadřazené jak zákonům božím, tak všem civilizovaným mravům, nepochybuji, že k němu dospějí. Uzavřela své prohlášení hlasitým sklapnutím čelistí, což mi mělo dát na srozuměnou, že by bylo jen mrháním času chtít jí klást ještě nějaké další otázky, a obrátila se zpátky ke Koukrovi. Co umíte? Zeptala se. Spoustu věcí, odpověděl klidně. Zatím bych snad mohl pomáhat všude, kde to bude zapotřebí, a potom se uvidí, kde bych byl platný nejvíc. Zaváhala trochu tou odpovědí zaskočena. Hodlala jistě vynést konečné rozhodnutí a udělit nám příkazy sama, ale teď si to rozmyslela. Dobrá, rozhledněte se kolem a zítra večer si o tom promluvíme znovu, řekla. Koukr se však nedal propustit tak snadno, chtěl znát podrobné údaje o velikosti panství, přesný počet strávníků, poměr vidomých a slepců a řadu dalších věcí, jež se také jednu po druhé dověděl. Než jsme odešli, zeptal jsem se ještě na Joselu. Slečna Durentová stáhla obočí. To jméno je mi povědomé. Kde jsem? Nevystupovala při posledních volbách na straně konzervativců? Myslím, že ne, ale napsala knížku, přiznal jsem. Říkáte? Začala. Potom jsem spatřil, jak jí svítá. Ach, tahle. No, popravdě řečeno, pane Mejsne, nemyslím si, že právě ona by byla typem ženy, která by měla zájem o takovou obec, jakou zde budujeme. Venku na chodbě se Koukr ke mně obrátil. Šero nebylo tak hluboké, abych neviděl, že se zubí. Ta zdejší pravověrnost zavání kapku tyranii, prohodil. A jeho úšklebek zmizel, když dodal, zvláštní typ, co? Pýcha a předsudek, potřebuje pomoc. Ví, že ji nutně potřebuje, ale nepřiznala by to za nic na světě. Zastavil se proti otevřeným dveřím. Byla již příliš hluboká tma, aby bylo možno cokoliv v místnosti rozeznat, ale když jsme kolem procházeli předtím, bylo ještě dost světla, abychom v ní rozpoznali mužskou ložnici. Půjdu si s těmi chlápky popovídat. Zatím naschle. Sledoval jsem, jak loudavě vchází do pokoje a zdraví ve spolek bodrým servus, kamarádi, tak jak je, a potom jsem se odebral zpátky do jídelny. Jediné tamní světlo poskytovaly tři svíčky postavené vedle sebe na jednom ze stolů. Hned pod svíčkami seděla dívka a podrážděně napínala oči do šití. Haló, zavolala na mě. To je hrozný, co? Divím se, jak za těch starých časů dokázali posetmění ještě něco dělat. Tak moc staré časy to zas nejsou, řekl jsem. Ale tohle nás čeká i v budoucnosti, jestli se ovšem najde někdo, kdo nám poradí, jak zhotovovat svíčky. Asi máte pravdu. Zdvihla hlavu a prohlédla si mě. Vy jste přijel dneska z Londýna? Ano, přisvědčil jsem. Vypadá to tam zle? Už je povšem. Musel jste tam vidět spoustu strašných věcí, vidíte? Poznamenala. Viděl, řekl jsem stručně. Jak jste tady už dlouho? Bez pobízení mi pak podala všeobecný přehled událostí. S výjimkou pěti nebo šesti padli všichni vědomí při nájezdu na univerzitní budovu do koukrových rukou. Ona a slečna Durentová byly mezi těmi opomenutými. V průběhu příštího dne se slečna Durentová ujala nepříliš úspěšně velení. O bezodkladném odjezdu nemohlo být ani řeči, neboť nákladní auto uměl jakž takž řídit pouze jeden z nich. Během dne a po větší část příštího byli se svými slepci propojeni takřka týmyž vztahy, jako já v Hempsteadu. Na druhý den pozdě večer se ale vrátil Michael Beadley a dva jiní muži a během noci se přitrousilo ještě několik dalších. V poledne následujícího dne již měli řidiče pro celý tucet vozidel. Usoudili, že bude nejrozumnější, když bez meškání vyrazí, aniž počkají, zda se náhodou ještě někdo vrátí. Tynšemský zámek si zvolili za prozatímní cíl cesty především proto, že byl znám plukovníkovi jako odloučené a soběstačné místo, což byly vlastnosti, jaké potřebovali. Byla to různorodá společnost a její vůdcové si toho byli plně vědomi. Den po příjezdu na zámek uspořádali schůzi, tentokrát menší, nikoli však nepodobnou té, která se konala před několika dny v budově univerzity. Michael a jeho věrní prohlásili, že je čeká spousta práce a že nemíní plýtvat energií na smířovačky se skupinou, která je prolezlá malichernými předsudky a vyvolává neustálé sváry. V sázce je příliš mnoho, aby si mohli něco takového dovolit a nad to je tlačí čas. Florence Durentová souhlasila. To, co se přihodilo světu, je prý dostatečným varováním. Nedokáže pochopit, jak může být někdo tak zabedněný a nevzdávat Pánu Bohu díky za zázrak, kterým byli ušetřeni, a dokonce uvažovat o dalším šíření podvratných teorií, které podkopávají křesťanskou víru už celé století. Co se jí osobně týče, nepřeje si ani v nejmenším žít v obci, jejíž jedna část by ze všech sil usilovala odvrátit od prosté víry ty druhé, kteří se nestydí projevovat svou vděčnost Bohu dodržováním jeho zákonů. Vážnost situace si neuvědomuje o nic méně než oni. Jedinou pravou cestou je uposlechnout Božího varování a okamžitě se obrátit k jeho učení. Rozdělení skupin, přestože zcela jednoznačné, dopadlo velice nerovnoměrně. Slečna Durentová zjistila, že její stoupenci sestávají z pěti vidomých a asi deseti slepých dívek, několika mužů a žen ve středním věku také slepých, ale ani jediného vidoucího muže. Za těchto okolností bylo nesporné, že skupinou, která bude muset odjet jinam, je skupina Michaela Beadleyho. Nákladní auta zůstala nevyložená a tak jim nic nebránilo, aby hned po obědě odjeli a nechali slečnu Durentovou a její přívržence plavat a nebo se utopit ve vodách svých mravních zásad.
1: Jste na stanici Hvězda.
0: Teprve nyní se slečně Durentové a jejím děvám naskytla příležitost k prozkoumání všech možností zámku a jeho sousedství. Hlavní část budovy byla uzavřena, ale v příbytcích služebnictva shledali stopy nedávného pobytu. Z pozdější prohlídky kuchyňské zahrady si pak udělali poměrně jasný obrázek o osudu těch, kdo pečovali o dům. Mezi rozsypaným ovocem ležela nedaleko od sebe tři těla, muže, ženy a mladé dívky. Poblíž pak trpělivě vyčkával párek trifidů s kořeny zapuštěnými do země. V okolí vzorného statku na opačném konci panství to vypadalo podobně. Zda se tryfidi dostali do parku otevřenými vraty, nebo zda se uvolnili neoklestění jedinci chovaní tam předtím, to už tak jasné nebylo, ale byla to hrozba, s níž se museli bez odkladu vypořádat, neměla-li napáchat zlo ještě větší. Slečna Durentová poslala jednu vidomou dívku, aby obešla zeď kolem pan

0: dětství a uzavřela všechny branky a vrata a sama vypáčila dveře místnosti se zbraněmi. Navzdory naprostému nedostatku zkušeností podařilo se pak jí a ještě jedné mladé ženě odstřelit vrcholky všech trifidů, na které přišly, celkem 26. Víc jich v prostorách panství neobjevili a pevně doufali, že jich tam víc není. Průzkum vesnice, kam se vydali následujícího dne, odhalil povážlivé množství dalších trifidů. Z obyvatel vesnice přežili jen ti, kdo se uzavřeli ve svých domech, odhodláni obejít se co nejdéle bez nových zásob, a nebo ti, kdo měli štěstí, že se na svých výpravách za jídlem s žádným trifidem nestřetli. Ty, které se jim podařilo najít, postupně shromáždili a odvedli na zámek. Všichni byli zdraví a většina v plné síle, ale prozatím byli spíš na obtíž než ku pomoci, neboť nikdo z nich neviděl. Během dne přijeli další 4 mladé ženy. 2 se cestou střídali v řízení naloženého nákladňáku a přivezli s sebou ještě jednu slepou dívku. Další žena přijela sama osobním vozem. Když se krátce porozhlédla, prohlásila, že takovýhle způsob života pro ně postrádá vší přitažlivosti, a jela zase dál. Z těch ostatních, kteří dorazili v následujících dnech, zůstali jenom 2. S výjimkou 2 mužů to byly samé ženy. Bylo zřejmé, že muži to většinou vzali zkrátka a bez okolků využili první příležitosti k odpoutání od koukrových jednotek a z větší části se vrátili právě včas, aby se mohli připojit k původní skupině. O Josele mi dívka nemohla říct vůbec nic. Její jméno až doposud patrně neslyšela a mé chabé pokusy o Joselin popis v ní nevyvolaly sebemenší vzpomínku. Byli jsme pořád zabráni dohovoru, když tu se z nenadání rozsvítila elektrická světla. Dívka k ním zdvihla oči s posvátnou hrůzou někoho, kdo byl právě svědkem zjevení. Sfoukla svíčky a co chvíli pak ustala v šití a pohlédla na žárovky, jako by se chtěla ujistit, že jsou stále na svém místě. Po několika minutách se přiloudal Koukr. Předpokládám, že tohle je tvoje dílo, co? Řekl jsem a kývl hlavou ke světlům. Jo, připustil, mají tady svou vlastní elektrárnu. Určitě v ní využijeme benzín líp, než když ho necháme vypařit. To jako chcete říct, že jsme mohli svítit celou dobu, co jsme tady? Zeptala se dívka. Kdybyste se ovšem obtěžovali spustit motor, řekl Koukr s očima upřenýma do její tváře. Proč jste ho neskusili spustit, když jste chtěli světlo? Já ani nevěděla, že tady něco takového je a vůbec vždyť ani motorům a elektřině nerozumím. Koukr ji zamyšleně pozoroval. A tak jste tu radši seděli pod mě, prohodil. A jak dlouho chcete zůstat naživu, když tady klidně sedíte pod mě, místo abyste dělali, co je zapotřebí? Koukrův tón se jí viditelně dotkl. Je to snad moje chyba, že na takovéhle věci nejsem? Tak v tomhle s váma nesouhlasím, řekl Koukr. Nejenže je to vaše chyba, ale taky jste si ji sama zavinila. A považovat se za příliš oduševnělou, abyste mohla rozumět čemukoliv, co má něco společného s technikou, je navíc obyčejná afektovanost. Malicherná a náramně hloupá forma samolibosti. Každý začíná tak, že nic neví. Ale každý, a taky každá, má rozum, s jehož pomocí se může všemu naučit. Neschopnost používat rozum není žádná přednost, která by si zasloužila chvály, ale povážlivá mezera, ať už u chlapa nebo u ženské. Tvářila se pochopitelně dost nakvašeně. Koukr se tvářil nakvašeně od chvíle, kdy vstoupil. To je všechno hezké, řekla, ale nezapomínejte, že každému to taky myslí jinak. Chlapi mají buňky pro motory a pro elektriku. Ženy se zpravidla zajímají o jiné věci. S touhle čalamádou afektovanosti a pověr na mě nechoďte, tu vám nezbaštím, už klíbl se Koukr. Sama jistě dobře víte, že ženské mohou a dokážou, či spíše dokázali, zacházet i s těmi nejsložitějšími a nejjemnějšími stroji, když nelitovali námahy porozumět jim. Obvykle jsou ale příliš líné, aby se s něčím takovým namáhali, když rovna nemusí. Proč by se konečně obtěžovali, když ta jejich tradiční, do nebe svolající bezmocnost může být vykládána jako ženská ctnost a práce přehrána na někoho jiného? Odhalovat pravou tvář téhle pouzy nestálo za normálních okolností nikomu za to. Byla ve vás dokonce hýčkána, muži ji nahrávali svým udatným spravováním vysavačů milovaných ženušek a vyměňováním vyražených pojistek. Byla to prostě hra, přijatelná pro obě strany. Chlapácká praktičnost jako doplněk duchovní zjemnělosti a půvabné závislosti. Ale tím nádeníkem, který si zasvinil ruce, byl vždycky on. Rozohněn dobrým začátkem útočil na ní dále. Až doposud nám tahle duševní lenost a parazitismus mohly skýtat jakéž také zpovyražení. Navzdory všem těm řečem o rovnosti pohlaví, které se vedly po celé generace, měly ženy až příliš nepopiratelný zájem na své nezávislosti, aby je jen ve snu napadlo se jí vzdávat. Minimálně se sice změněným podmínkám přizpůsobovali, ale vždycky jen minimálně a ještě s nechutí. Odmlčel se. Pochybujete o tom? Dobrá. Vezměme tedy fakt, že svého času ovládala tuto hru na křehký útlocit takřka každá žena. Od nafoukaného frocka až po brejlatou intelektuálku. Když ale přišla válka a přinesla sebou jisté společenské závazky a zákony, obě bylo možno zaškolit na schopné tovární dělnice. Moc dobré dělnice stejně nebyly, poznamenala dívka. Alespoň to každý říká. Aha, obranný systém je v činnosti. Dovolte mi tedy podotknout, že bylo takřka v zájmu nás všech, abychom to říkali. Ostatně, připustil, do jisté míry to byla pravda. A proč? Nejen proto, že skoro všechny se museli zaučovat na kvap a bez příslušných základů, ale že se přitom museli taky odnaučovat zvykům, které jim byly vštěpovány celá dlouhá léta. Zvykům vycházejícím z přesvědčení, že podobné zájmy jsou ženám cizí a příliš sprosté pro jejich jemnocitné duše. Nechápu, proč si musíte chladit žáhu zrovna na mě, řekla dívka. Já přece nejsem jediná, kdo tady byl a nespustil tu pitomou mašinu. Koukr se zazubil. Máte naprostou pravdu, není to ode mě fér. Ale naštvalo mě, že jsem našel motor hotový k práci a že nikdo nehnul ani prstem, aby ho zkusil spustit. Tupou nemohoucnost prostě nesnáším. Pak byste měl tohle všechno povědět slečně Durentové a nechodit s tím za mnou. Nebojte se, ještě jí to povím. Ale to není jenom její věc, je to i vaše věc a všech ostatních. Myslím to vážně, věřte mi. Časy se radikálně změnily. Dneska už nemůžete říct, ach, drahoušku, těmhle věcem já nerozumím a čekat, že je někdo udělá za vás. Nikdo už nebude takový trouba, aby zaměňoval nevědomost s nevinností. V sázce je příliš mnoho. Nevědomost už nebude roztomilá ani směšná. Bude pouze nebezpečná. Strašlivě nebezpečná. Dokud se každý z nás, jakmile to bude jen trochu možné, nepokusí porozumět spoustě věcí, které nás dříve vůbec nezajímaly, nevyvázneme z téhle šlamastiky ani my, ani ti, kdo jsou na nás odkázáni. Já pořád nechápu, proč si svoje opovržení k ženám vyléváte zrovna na mě. A jenom kvůli nějakýmu starýmu špinavýmu motoru, řekla nedůtklivě. Koukr obrátil oči v sloup. Pane na nebi! A to jsem tu před chvílí vysvětloval, že není nic, co by ženy nedokázaly, když se jen pokusí využít svých schopností. Řekl jste, že jsme paraziti. To od vás není moc hezké.
1: Já vám taky nechci říkat nic hezkého.
0: A řekl jsem jenom to, že ve světě, který pominul, měly ženy na své parazitní roli nepopiratelný zájem. A to všechno jenom proto, že nemám ani potuchy o nějakým smradlavým ramusícím motoru. Kruci! Zařval Koukr. Buďte o té dobroty a zapomeňte na chvíli na ten motor.
2: Tak proč?
0: Ten motor je jen symbolem všeho ostatního. Jde mi o to, že my všichni se teď budeme muset učit, jak řídit společnost a jak ji zachovat při životě. Učit se nejen tomu, co by se nám líbilo, ale všemu, na co stačíme. Nebude už možné, aby lidi akorát vyplnili volební lístek a starosti nechali někomu jinému. A stejně tak nebude považováno za naplnění společenských povinností, když žena donutí muže, aby ji živil a postaral se jí o hnízdečko, kde by mohla neodpovědně plodit děti, které by vychovával někdo jiný.
2: No, dobře,
0: ale pořád nechápu, co to má společného s motorama.
1: Hleďte, řekl trpělivě Kouker, až se vám narodí dítě, budete si přát, aby z něj vyrostl divoch nebo civilizovaný člověk?
0: Civilizovaný člověk, to je přece jasné.
1: Potom se ale musíte postarat, aby vyrůstal v civilizovaném prostředí. Všechny životní normy, které si osvojí, bude mít od nás. Když máme dát dětem co nejvíc, musíme se naučit rozumět tolika věcem, kolik jich zvládneme, a žít tak inteligentně, jak jen to půjde. Pro všechny z nás to bude znamenat spoustu dřiny a víc přemýšlení. Změněný postoj k budoucnosti.
0: Dívka pozbírala své šití a spražila Koukra dlouhým kritickým pohledem. Myslím, že při vašich názorech by pro vás byla společnost pana Beedleyho daleko vhodnější, pronesla ledově. My tady nemíníme svoje názory měnit ani se vzdávat svých zásad, proto jsme se taky od té druhé skupiny oddělili. Když vám způsoby slušných, úctyhodných lidí nejsou dost dobré, měl byste snad raději odejít jinam. A s čím si, co znělo jako pohrdlivé odfrknutí, odešla z místnosti. Koukr ji sledoval očima. Když se za ní zavřely dveře, vyjádřil své pocity s výmluvností nosiče ryb. Zasmál jsem se. A co si od ní čekal? Zeptal jsem se.
1: Přihrneš se jako velká voda a pustíš se do ní jako do veřejného shromáždění kriminálníků, nebo jako by nesla odpovědnost za celý západní společenský systém. A když se urazí, ještě se tomu divíš.
0: Člověk by čekal, že pozná sama, pro co mluví zdravý rozum, zabručel Koukr. Nevím proč. Málo kdo je toho schopen. Jsme poslušni spíš zvyku. Ta se bude bránit každé změně, ať už rozumné nebo ne, která bude v rozporu s jejími dříve nabitými představami o tom, co je a co není správné a způsobné, a bude zcela upřímně přesvědčená, že tím prokazuje nezlomnou sílu svého charakteru.
2: Ty bys chtěl všechno honem honem.
0: Zkus ukazovat elizejské nivy někomu, kdo právě ztratil domov, a uvidíš, jak málo ho natchnou. Nech ho ale, aby tam nějaký čas žil, a začne si říkat, že jsou zrovna takové, jako byl jeho domov, i když doma bylo útulněji. Však ona se přizpůsobí, až bude muset. A současně bude s přesvědčením popírat, že by něco takového udělala.
1: Jinými slovy, improvizujme prostě podle potřeby a nesnažme se nic plánovat. Tak se daleko nedostaneme.
0: A tady přichází ke slovu vedení. Vůdce plánuje, ale je natolik chytrý, aby o tom nemluvil. Když se změny ukážou nevyhnutelné, podstrčí je jako ústupky dočasné samo sebou, vynucené okolnostmi, ale je-li to dobrý vůdce, podstrkuje je ve správných dávkách, aby už zůstali v platnosti natrvalo. Proti každému plánu se najdou nějaké nepřekonatelné námitky, ale v případě krajní nezbytnosti se ústupky udělat musí.
1: To mi zní dost machiavelisticky. Mám rád, když vidím svůj cíl před sebou a můžu jít přímou cestou za ním.
0: Většina lidí zas právě naopak, i když by asi namítali, že to není pravda. Dávají přednost tomu, aby se jim lichotilo, aby byli obelháváni a třeba i nuceni. Nemůžou se tak nikdy dopustit chyby, a když už nějakou udělají, vždycky za ní může něco nebo někdo jiný.
1: To tvoje přímo za cílem je vyloženě mechanistický názor. A lidi jako takový nejsou žádné stroje. Mají svůj vlastní rozum, většinou ten selský, kterému je nejlíp na známé vyšlapané cestě. Tak se mi nezdá, že by zdával Beedleymu moc velkou šanci na úspěch. Je přece samý plán.
0: Jistě bude mít své potíže. Ale jeho skupina se definitivně rozhodla. Tahle zaujala negativní postoj, zdůraznil jsem. Existuje jenom díky svému odporu k jakémukoliv plánu. Zmlkl jsem a po chvíli jsem dodal, nezlob se, ale v jednom mělo to děvče pravdu. Udělal bys opravdu líp, kdyby ses od téhle společnosti držel na stohonu. Její reakce je malým příkladem toho, co by tě tady potkávalo na každém kroku, kdyby ses pokoušel zacházet s těmihle lidmi po svém. Stádo ovcí nedoženeš na trh přímou cestou, ale vždycky se najde nějaký způsob, jak je tam dostat.
1: Ty jsi dneska nejen neobvykle cynický, ale taky sama metafora, poznamenal Kouker.
0: Ohradil jsem se. Na tom přece není nic cynického, když si všímám, jak ovčák ovládá svoje stádo.
1: Dívat se na lidi jako na ovce se ti nezdá cynické?
0: Rozhodně je to méně cynické a daleko vděčnější, než na ně pohlížet jako na automobilové podvozky přizpůsobené pro dálkové ovládání myšlenkou.
1: Aha,
0: zabručel Kouker.
1: Musím ještě uvážit, co z toho vlastně vyplývá.
3: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice hvězda.
0: Kapitola 11. A zase dál.

0: Následující dopoledne jsem měl celé roztěkané. Porozhlédl jsem se kolem, tu a tam jsem přiložil ruku k dílu a položil jsem spoustu otázek. Noc byla příšerná. Dokud jsem neulehl, stále jsem si ještě plně neuvědomoval, jak silně jsem počítal s tím, že v Tynšemu najdu Joselu. Přestože jsem byl po celodenní cestě, jak se patří, utahaný, nemohl jsem usnout. Ležel jsem po tmě a bezradně přemýšlel, co si počít. Na nic jsem nepřicházel. Tak pevně jsem spoléhal, že ona i Beadleyho skupina budou zde, že jsem neviděl důvod uvažovat o jiném plánu, než jak se k ním prostě připojím. Teprve nyní jsem si uvědomil, že i kdyby se mi podařilo je dostihnout, pořád bych ještě nemusel Joselu nalézt. Jestliže opustila svůj Westminsterský rajon jen krátce před mým příchodem, musela mít za hlavní skupinou notné zpoždění. Bylo jasné, že udělám nejlíp, když se podrobně vyptám každého, kdo v posledních dvou dnech Tynšemem projel. Prozatím jsem musel vycházet z toho, že se ubírala touto cestou. Bylo to moje jediné vodítko. Současně to však předpokládalo, že se vrátila do univerzitní budovy a našla tam tu křídou psanou adresu. Na druhé straně bylo ovšem docela možné, že tam vůbec nebyla. A majíc všeho pokrk, rozhodla se pro nejkratší a nejrychlejší cestu z Londýna, který se stal páchnoucím smetištěm. Nejurputněji jsem ale musel bojovat proti pomyšlení, že se mohla nakazit tou záhadnou nemocí, která rozprášila moji i její tlupu. Odmítal jsem podobnou možnost i jen připustit, dokud to nebude bezpodmínečně nutné. V průzračnosti bezesných ranních hodin jsem dospěl k poznání, že mé přání připojit se k Beadleyho skupině bylo vedle přání shledat se opět s Joselou zcela podružné. Kdybych je dostihl a ona s nimi nebyla, no, pak by se vidělo, co dál, ale rozhodně bych nekapituloval. Když jsem se probudil, Koukrova postel byla prázdná a já se rozhodl, že dopoledne zasvětím svému pátrání. Jednou z nesnází bylo, že nikoho očividně nenapadlo zaznamenávat jména těch, kterým nebyl Tynšem pochuti, a pokračovali v cestě. Joselino jméno nikomu nic neříkalo, s výjimkou těch několika, kdo si je připomněli s netajeným nesouhlasem. Ani můj popis nevyvolal jedinou vzpomínku, která by obstála při podrobnějším rozboru. Rozhodně tudy neprojela žádná dívka v tmavomodrém lyžařském oblečení, tím jsem si mohl být jist, ale kde bylo psáno, že na sobě neměla něco úplně jiného? Nakonec jsem svými dotazy všechny otrávil a můj pocit marnosti tím ještě vzrostl. Byla tu sice jakás takás možnost, že byla onou neznámou dívkou, která dorazila a zase odjela den před naším příjezdem, ale nezdálo se mi pravděpodobné, že by Josela mohla na někoho zapůsobit tak chabým dojmem, i když jsem bral v úvahu jistou zaujatost. Koukr se zjevil až u oběda. Dopoledne strávil ze vrubnou obhlídkou zámku a přilehlého panství. Znal přesný počet strávníků a věděl, kolik je mezi nimi slepých. Prohlédl si zemědělské nářadí a strojový park. Seznámil se se zdroji pitné vody. Nahlédl do skladišť a ověřil si, kolik je v nich potravy pro lidi i pro zvířata. Spočítal, kolik dívek bylo nevidomých ještě před katastrofou a pověřil je vedením kurzů pro ostatní. Většinu mužů našel s hlavami ve smutku nad páně vikářovým dobře míněným ujištěním, že budou moci dělat spoustu užitečných prací, jako například plést košíky a tkát koberce. A Koukr se vynasnažil seč mohl, aby jejich chmury rozehnal vyhlídkami trochu nadějnějšími. Když pak náhodou potkal slečnu Durentovou, řekl jí, že pokud nepřiměje slepé ženy převzít na svá bedra část práce vidomých, zhroutí se jejich obec v 10 dnech jako domek z karet, a dodal, že jestli budou navíc vyslyšeny vikářovy modlitby, aby se k ním připojilo ještě více slepých, může si být jista, že to tady jakživa nezvládne. Dovolávaje se svých postřehů, pustil se do vysvětlování, co je třeba udělat, včetně nutnosti začít okamžitě svážet zásoby potravin a dát se do výroby pomůcek, které by umožnily slepým mužům vykonávat užitečnou práci, když tu ho náhle přerušila. Viděl na ní, že má daleko větší starosti, než byla ochotna připustit, ale umíněnost, která ji dohnala až k přervání všech styků s druhou skupinou, byla zřejmě silnější. Nevděčně se na něj obořila. Nakonec mu dala na vědomí, že si na základě svých informací nedělá nejmenší naději, že by snad on nebo jeho názory mohly někdy ladit s jejich obcí. Malér je v tom, že ta ženská chce hrát mermomocí prim, uzavřel. Má to prostě v krvi. O nějakých vyšších principech tu nemůže být řeč. Nepomlouvej, řekl jsem. Chceš nejspíš říct, že její principy jsou tak čisté a bezúhonné, že všechna odpovědnost padá na ni a proto je také její povinností vést všechny ostatní. To je v podstatě totéž, namítl. Ale zní to daleko líp, poznamenal jsem. Krátce se zamyslel. Jestli to tady honem nezačne organizovat, ocitnou se pěkně brzy v pekelném zmatku. Už jsi to tady prohlídnul? Zavrtěl jsem hlavou. Pověděl jsem mu, jak jsem strávil dopoledne. Není na tobě vidět, že by se to vyplatilo, řekl. Co teď? Pojedu za partou Michaela Beadleyho. A co když s nimi není? Prozatím mi nezbývá, než doufat, že ano, musí být s nimi. Kde jinde by byla? Otevřel ústa, aby něco řekl, ale zarazil se. Pak pokračoval. Počítám, že pojedu s tebou. Nadšením bez sebe asi nebudou, až mě zas uvidí po tom všem, co bylo, ale to nějak překousnu. Sledoval jsem už jednu tlupu, jak se rozpadá vniveč a vidím, že tuhle čeká totéž. Možná, že zajde pomaleji, ale možná taky strašněji. Je to zvláštní, co? Ušlechtilé úmysly se najednou zdají tím největším nebezpečím. A je to zatracená škoda, protože tady by to mohlo klapat, i když je tu tolik slepců. Stačilo by jenom popadnout příležitost do hrsti, dokud tu ještě nějaká je. Chce to jen organizaci. A taky ochotu nechat se organizovat. Nadhodil jsem. No to jistě, přisvědčil. Víš, nejhorší je, že tihle lidé navzdory tomu, co se stalo, pořád nic nechápou. Oni ani nechtějí chápat, protože pak by bylo všechno moc definitivní. V hloubi duše se všichni chlácholí, věří a čekají na něco, co nikdy nepřijde. To je pravda. Ale není na tom nic divného, podotkl jsem. Nám taky trvalo pěkně dlouho, než jsme se přesvědčili a oni neviděli to, co my. A navíc tady na venkově to nevypadá tak definitivně, tak bezprostředně. No dobře, ale jestliže chtějí přežít, potom si to musí honem začít uvědomovat, řekl Koukr a znovu se rozhlédl po síni. Žádný zázrak je nezachrání. Dopřeji jim času, přijdou na to právě tak jako my. Ty bys chtěl všechno honem. Pochop, že čas už nejsou peníze. Na penězích teď nezáleží, za to na čase ano. Měli by pomýšlet na žně, nachystat mlýn k mletí mouky, postarat se dobytku o krmení na zimu. Zavrtěl jsem hlavou, tohle všechno není třeba, Koukre. Mouky musí být ve městech obrovské zásoby a když to tak vezmeš nás, kdo ji budou používat, je proklatě málo. Můžeme žít ještě dlouho z kapitálu. Teď je prvořadým úkolem naučit slepce, jak pracovat, až to bude opravdu nutné. Jestli se tu ale ti, co vidí, nemají strhat, tak se něco udělat musí. Stačí, aby se sesypal jeden nebo dva a bude to tady vzhůru nohama. V tom jsem mu musel dát za pravdu. Později odpoledne se mi podařilo najít slečnu Durentovou. Nikdo jiný buď to nevěděl, nebo se nestaral, kam Michael Beadley a jeho skupina odešli, ale nemohl jsem uvěřit, že by zde nezanechali žádnou zprávu pro ty, kdo by je chtěli následovat. Slečnu Durentovou jsem příliš nepotěšil. Zpočátku jsem si myslel, že mi odmítne cokoliv prozradit, nejen proto, že jsem nepokrytě dával přednost druhé společnosti. Ztráta každého tělesně zdatného člověka, byť snad s ní nebyl zajedno v názorech, byla za daných okolností velice vážnou. Nicméně si nedovolila projevit slabost a požádat mě, abych zůstal. Na závěr stručně prohlásila, chtěli se usadit někde v okolí Beaminsteru v Dorsetu. Víc vám říct nemohu. Vrátil jsem se, abych o tom pověděl Koukrovi. Rozhlédl se kolem, potom s jistou lítostí potřásl hlavou. Dobrá, řekl. Vypadneme tady z toho hnízda hned po ránu. Mluvíš jako pionýr, poznamenal jsem. Rozhodně spíš jako pionýr, než jako Angličan. 9:00 příštího rána nás zastihla již dobrých 20 kilometrů cesty od Tynšemu, opět v našich dvou nákladácích. Uvažovali jsme sice, zda bychom si neměli vzít nějaké pohyblivější vozidlo a nákladáky věnovat těm v Tynšemu, ale bylo mi líto nechat tam ten svůj. Osobně jsem ho nakládal a věděl jsem, co v něm je. Vedle beden s trifidími zbraněmi, nad kterými Michael Beadley projevoval takové pochybnosti, skládal se náklad ze samých příhodných věcí, jaké mohlo být obtížné sehnat mimo větší město. Bylo tam například malé osvětlovací dynamo, různá čerpadla, bedny s kvalitním nářadím. Všechny tyto věci by se daly opatřit i později, ale bylo už zřejmé, že jistou dobu bude moudřejší všem městům se vyhnout, a to jak velkým, tak malým. Lidé z Tynšemu měli prozatím dostatek prostředků ke svezení zásob z měst, kde se dosud nevyskytovaly žádné příznaky té nemoci. Dvě naložená auta pro ně bez tak mnoho neznamenala a nakonec jsme tedy odjeli tak, jak jsme přijeli. Počasí nám přálo i nadále. Na výše položených místech měl vzduch dosud čerstvou příchuť, ačkoliv vesnice zapáchaly dost nepříjemně. Tu a tam jsme spatřili na poli nebo podél cest nehybnou postavu, ale jako v Londýně, i tady se většina lidí instinktivně uchýlila do přístřeší. Vesnické ulice byly prázdné a okolní krajina byla tak pustá, jako by celý lidský rod a většina zvířat byly zaklety, dokud jsme nedojeli do vesničky Steeple Honey. Z cesty, po které jsme do Steeple Honey sjížděli, bylo vidět celou vesnici jako na dlani. Stála hned za kamenným mostem, rozklenutým nad jiskřící bystřinou. Byla to poklidná výzka, soustředěná kolem ospale vyhlížejícího kostelíka, po okrajích kropenatá obílenými chalupami. Vypadala, jako by se tu nejméně 100 let nepřihodilo nic, co by narušilo klid a mír pod jejími doškovými střechami. Ale jako v ostatních obcích, ani tady se nic nepohnulo. Nad jediným domkem nestál kouř. A potom, to jsme už byli v půli kopce, zachytil můj zrak jakýsi pohyb. Jeden z domků nalevo za mostem stál mírně šikmo, takže byl částečně obrácen k nám. Na konzole na zdi se houpal hostinský štít a v okně hned nad ním se třepotalo cosi bílého. Když jsme přijeli blíž, uviděl jsem, že se z okna vyklání starší muž a divoce nám dává znamení ručníkem. Dovtípil jsem se, že musí být slepý, neboť jinak by vyšel na silnici, a snažil se nás zastavit tam. Na nemocného zasmával s přílišnou vervou. Dal jsem koukrovi signál a hned za mostem jsem zastavil. Muž v okně přestal mávat. Zakřičel něco dolů, čemu nebylo pro hluk motoru rozumět, a zmizel. Vypnuli jsme motory. Rozhostilo se takové ticho, že bylo slyšet i dupot mužových nohou po dřevěných schodech uvnitř domu. Pak se otevřely dveře a muž, ruce natažené před sebou, vystoupil ven. Jako blesk vymrštilo se cosi z živého plotu po jeho levici a zasáhlo jej. Pronikavě vykřikl a padl na zem. Popadl jsem pušku a vyskočil z kabiny. Našel jsem si místo, odkud bylo dobře rozeznat trifida skrytého ve stínu křoví, a odstřelil jsem mu vrcholek. Koukr vylezl ze svého vozu a došel ke mně. Zahleděl se na muže na zemi a potom na odzbrojeného trifida. Tak přece, sakra, přece tady na něj nečekal, řekl. Musela to být náhoda. Nemohl přece vědět, že vyjde zrovna z těchhle dveří. No, řekni, to přece nemohl. Nebo snad jo. Co když to věděl? Byla to náravně čistá práce, řekl jsem. Koukr na mě upřel nejistý pohled. Zatraceně čistá, ale... Snad bys opravdu nevěřil. Ta nevíra v trifidí schopnosti mi někdy připadá jako spiknutí, řekl jsem a dodal, mohou tu být ještě další. Opatrně jsme prozkoumali přilehlé houští, ale bez výsledku. Něčeho bych se napil, navrhl koukr. Až na zaprášený nálevní pult vypadala hospůdka docela normálně. Nalili jsme si oba whisky. Koukr vytáhl svou jediným douškem, pak na mě znepokojeně pohlédl. Tohle se mi nelíbilo, ani zamák. Ty bys měl o těch potvorách vědět daleko víc než ostatní, Bile. Přece tam nemohl, kruci. Musel tam stát náhodou, nebo ne?
1: Já myslím, začal jsem. Pak jsem ale zmlkl a zaposlouchal se do stakata, které jsem zalehlo zvenčí. Přistoupil jsem k oknu a otevřel je. Vyprázdnil jsem do Trifida ještě druhou hlaveň, tentokrát těsně nad jeho bulvu. Virblování ustalo.
0: Bohužel toho o Trifidech pořád ještě moc nevíme, řekl jsem, když jsme si nalévali po další sklence. Vysvětlil jsem mu jednu či dvě z Voltrových teorií. Vytřeštěně zíral.
2: To přece nemyslíš vážně, že mluví, když chřestí těma metličkama.
0: Nevím, tak dalece přesvědčen o tom nejsem, přiznal jsem. Ale neváhám říct, že je to určitě nějaký signál. Voltr to ovšem považoval za opravdický hovor. A nepoznal jsem člověka, který by o nich věděl víc než on. Vyhodil jsem prázdné nábojnice a znovu jsem pušku nabil.
2: Skutečně se zmínil o jejich převaze nad slepým člověkem?
0: To bylo před léty, podotkl jsem.
2: Ale přesto. Zvláštní schoda okolností.
0: Už se zase ukvapuješ, mírnil jsem ho. Skoro každá rána osudu se dá vyložit jako zvláštní schoda okolností, když se na ni podíváš z odstupu a trochu zapřemýšlíš. Dopili jsme a zdvihli se k odchodu. Koukr zběžně vyhlédl z okna. V zápětí mě popadl za ramena a ukázal ven. Kolem rohu se právě kolébali dva trifidi a mířili k živému plotu, který předtím skrýval toho prvního. Počkal jsem si, až se zastaví, a odstřelil jsem jim kalichy. Vylezli jsme oknem, které bylo mimo dosah každého případného úkrytu trifidů, a s ostražitými pohledy kolem sebe jsme se vrátili k nákladňákům.
2: Další schoda okolností? Nebo se šli podívat, co se stalo jejich kámošovi? Zeptal se Koukr.
0: Vyjeli jsme z vesnice a postupovali dál po úzkých polních cestách. Připadalo mi, že je tu mnohem víc trifidů, než kolik jsme jich viděli až dosud. Nebo to snad bylo tím, že teď jsem si jejich přítomnost uvědomoval plněji? Mohli jsme jich také zatím vidět méně proto, že jsme cestovali převážně po hlavních silnicích. Ze zkušenosti jsem věděl, že se každému tvrdému povrchu raději vyhnou a přisuzoval jsem to obtížím, které to musí působit jejich kořenným končetinám. Nyní jsem nabyl přesvědčení, že jich skutečně vidíme víc a do hlavy se mi počala vkrádat myšlenka, že jim nejsme tak úplně lhostejní. I když jsem nemohl s určitostí říct, zda ti, kteří se k nám občas přibližovali, se neubírají naším směrem pouze náhodou. Případ, který se udál o chvíli později, byl už jednoznačnější. Z živého plotu, kolem něhož jsem právě projížděl, se z nenadání vymrštil trifidí šlahoun. Naštěstí tenhle trifid neměl příliš zkušeností v zacílení na jedoucí vozidlo. Žahadlo vyletělo o zlomek vteřiny dříve a zanechalo po sobě stopu v podobě drobných kapiček jedu na předním skle. Než stačil trifid zaútočit podruhé, byl jsem pryč. Ale od této chvíle, navzdory horku v kabině, jsem řídil vždy jen s okénkem při volantu zavřeným. V průběhu posledního týdne nebo snad i více dnů jsem se obíral trifidy pouze tehdy, když jsem na ně náhodou narazil. Ti, které jsem viděl v Jozelině domě, stejně jako ti, kteří napadli moji partu v Hempsteadu, mě vážně znepokojili, ale po většinu času jsem měl daleko naléhavější starosti. Když jsem však nyní zrekapituloval naši cestu, situaci v Tynčemu, dokud se slečna Durentová nevypořádala s trifidy pomocí brokovnic a konečně poměry v obcích, jimiž jsme projížděli, začal jsem uvažovat, jakou měrou se na zmizení obyvatel podíleli trifidi. V příští vesnici jsem zpomalil a pozorně jsem se rozhlížel kolem. V několika zahrádkách před domky jsem spatřil nehybná těla, která tam ležela již několik dní, a takřka pokaždé se nedaleko skrýval trifid.
1: Zdálo se, že tryfidi číhají pouze v místech, kde je dosti měkká půda, aby do ní mohli zapustit během čekání kořeny. V místech, kde se domovní dveře otvíraly přímo do ulice, bylo možno zahlédnout tu a tam mrtvé tělo, nikdy ale žádného tryfida v nejbližším okolí. Troufám si říct, že většina vesničanů, kteří se vydali za potravou, byla v poměrném bezpečí, pokud se ještě pohybovali po dlážděných cestách. Ale jakmile z nich sešli a stačilo, aby jen míjeli zahradní zítku nebo plot, vystavovali se nebezpečí, že budou zasaženi žahadlem. Někteří přitom jistě vykřikli. A když se pak nevrátili, strach těch ostatních se ještě vystupňoval. Čas od času vyhnal hlad z domů další oběť. Několik snad mělo to štěstí, že se vrátili, většinou ale ztratili cestu a bloudili kolem, dokud nepadli vyčerpáním nebo se dostali na dosah nějakého tryfida. Ti zbývající možná vytušili, co se stalo. Kde byla u domu zahrada, mohli uslyšet zasvištění žahadla a pak také věděli, že mají na vybranou mezi smrtí hladem v domě a stejným osudem, jaký postihl ty, kteří dům opustili. Mnozí zůstali a žili ze svých zásob, očekávajíce trpělivě pomoc, která neměla nikdy přijít. V podobné tísni se nacházel zřejmě i muž z hostince v Steeple Honey. Pravděpodobnost, že i v ostatních vesnicích, kterými jsme projížděli, mohou být další domy, kde se podařilo izolovaným skupinkám přežít, nebyla právě příjemným pomyšlením. Vyvolávala otázku, před níž jsme byli postaveni i v Londýně. Pocit, že bychom se měli zachovat jako civilizovaní lidé, že bychom se měli pokusit vyhledat ty nešťastníky a něco pro ně udělat. A zároveň vědomí marnosti každého takového pokusu, který by byl stejně jako ty předešlé jen zbytečným oddalováním neodvratného konce. Táž stará otázka. Mohl člověk i při té nejlepší vůli na světě udělat víc, než jenom prodloužit jejich muka? Znovu nakrátko ukonejšit svoje svědomí a potom zjistit, že všechno úsilí bylo opět vyplýtváno nadarmo. Znovu a znovu jsem se musel ujišťovat, že nemá smysl vstupovat do oblasti zemětřesení, dokud se budovy ještě hroutí. Záchranné práce se musí provádět teprve tehdy, když otřesy půdy ustanou. Ale rozumový přístup toto dilema nijak nezjednodušoval. Ten starý doktor měl pravdu, když zdůrazňoval obtíže duševní adaptace. Tryfidi se ukazovali komplikací nepředvídaného rozsahu. Mimo naše plantáže jich pochopitelně rostla ještě spousta v mnohých školkách. Pěstili je tam pro nás, pro soukromé kupce, anebo na prodej řadě menších průmyslových podniků, které zpracovávaly různé jejich deriváty, a většina z těchto školek byla z klimatických důvodů umístěna na jihu země. Jestliže ale to, co jsme až dosud viděli, bylo věrným obrazem jejich uvolnění a rozptýlení do krajiny, muselo jich být daleko víc, než jsem kdy předpokládal. A před námi se rýsovala neutěšená vyhlídka, že každým dnem budou dospívat další a těm oklestěným budou žahadla pozvolna dorůstat. Zastavili jsme už jenom dvakrát, jednou, abychom pojedli, podruhé, abychom načerpali palivo, a v dobrém čase kolem 16:30 odpoledne jsme přijeli do Beaminsteru. Zamířili jsme rovnou do centra, aniž bychom spatřili jedinou známku přítomnosti Beadleyho skupiny. Město bylo na první pohled právě tak bez života jako všechna ostatní místa, která jsme toho dne viděli.

0: silně nad moji hlavu a pak zacílil níž.
1: Desátá večerní je fuč.
2: Slyšte, slyšte, slyšte.
1: Stanice Hvězda.
2: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel, země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

obušek na opasku vláčím. Stejně jak pastě s návnadou,

0: Spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je...
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: s hvězdou.
1: Vážený a milý pane Tartarene, dovolte, abych vás pozdravil z vašeho města, abych vás pozdravil z Tarasconu. A abych se vám za co si omluvil. Vy jistě víte, že pan Alfons Dody napsal o vás knihu. Taková věc se neutají. A protože se vždycky najdou ti, kdo vyprávění humorné shledají urážlivým, nepochybuji, že jste byl mnohými z nich na toto dílo upozorněn. Člověk, který byl knihou nebo jenom článkem někde pochválen, se nemusí nic dozvědět. Donašeči neroznášejí zprávy příznivě. A málo kdy se najde někdo, kdo by vám řekl, tam a tam se o vás píše dobře. Ale donašeči bývají ke všem svým ostatním záporům ještě hloupí. A stane se jim, že omylem a díky vlastní nechápavosti přinesou i dobrou zvěst. Představuji si, že tak nějak to mohlo být i u vás. Představuji si, pane Tartarene, jak přicházeli s ustaraně pohoršeným obličejem a oznamovali vám jakýmsi rozhořčeným šeptem, že vyšel zloby plný pamflet, který se ovšem marně snaží tupit vaši odvahu a velikost a slávu vašich činů a tím, jak jistě dodávali další, dotýká se pan spisovatel i cti celého města, okresu a kraje. Dovedu si představit, jak jste byl obklopen hlukem takového zhluku, jak vám jejich křik bránil rozhlédnout se, rozpoznat, zvážit. A jak se k vám jen těžko, protože beze slov a po špičkách blížili ti, kdo z knihy pana Dodeta cítili naopak vanout okouzlený obdiv. Ale možná, že to tak nebylo. Možná, že jsem nesu zkušenosti odjinud a tedy jiné. Možná, že nelze říci, tak tomu mezi lidmi je, protože lidé jsou určováni mnoha silami. A svítí-li, jak se říká, na všechny totéž slunce, je přece jen asi rozdíl mezi těmi, na které svítí jenom občas, a těmi, na které svítí po většinu roku. Ale teď o mé křivdě. Ach, milý, milý pane Tartarene, zajisté i vy jste chodil nejen do školy, ale do škol. Jste z četných vašich poznámek, tak soudím, muž vzdělaný a zčetlý. A pamatujete si jistě, že právě věci školou nabízené, ba vnucované, hlava odmítá. Jen tak, jen ze vzdoru. I hlava, řekněme, má svoji hlavu, kterou si občas postaví a řekne ne. A toto se stalo s vámi, mně. Slyšel jsem vaše jméno poprvé z úst naší paní profesorky. A první krásné věty vašeho příběhu jsem musel koktat v originále.

což všechno vzbudilo mou nedůvěru i mé nechutenství, za což se hluboce omlouvám. Své paní profesorce, vám, i jazyku, se kterým dosud marně zápasím a který ze všech cizích jazyků mám nejraději. Ano, byl jste nám povinnou četbou. Nevěděl jsem, nechtěl jsem vědět, o čem je tu řeč, čeho se týká tato kniha, o čem vypravuje. Bránil jsem se jako léku, který je mi podáván a jehož každá kapka má pro mne všechnu hořkost světa. Polikal jsem větu za větou, každou z nich na několik doušků. Co slovíčko, to potíž, překážka a odpor. A není divu, že smysl, povaha i tvář mi unikaly. A málem unikly. Potkal jsem vás pak po druhé, drahý pane Tartarene, a o tom bych vám chtěl něco říci. Bylo to v Praze, bylo jaro. A Praha na jaře je zvláště krásná. Šel jsem jejími ulicemi, bylo mi z nějakého důvodu dobře a zahlédl jsem za výkladem knihu s vaším jménem. Koupil jsem si ji. Byl jsem už dosti stár, abych věděl, že mám nějaké dluhy a dosti odpovědný, abych věděl, že je na čase je platit. Koupil jsem si knihu, sedl do kavárny, objednal si víno a začal číst. Znovu jsem začal. Po tolika letech, tentokrát ovšem ve své rodné řeči, a tedy bez překážek, číst ty první věty vašeho příběhu. A tu se mi stalo něco, co je vzácné. Bylo mi dovoleno vstoupit dovnitř. Byl jsem přizván. Směl jsem být účasten a postát spolu s vypravěčem na kraji Tarasconu, před třetím domem na Avignonské silnici, před vaším domem, před domem plným cizích krajin, před domem vaší odvahy a vašich snů, před domem s baobabem. Bylo mi dobře. Byla to chvíle, kterou člověk žádává a vždycky marně, aby prodlela. A já jsem, jako už tolikrát předtím, pocítil tu nezaměnitelnou vůni vaší Provence. Postál jsem na prahu domu, na samém prahu vyprávění a šel pak pomaloučku dál, zapíjeje ty první kroky šatonevským vínem. Svítilo slunce, obloha byla modrá, víno temně červené a byla neděle. Tam u vás byla neděle. Nedělní ráno v Tarasconu. A já šel s vámi, pane Tartarene, a spolu s ostatními za zvuku trub a rohů na lov. Ach, slavné, přeslavné lovy tarasconské. Leželi jsme ve stínu studny, staré zdi, olivového stromu, před námi kus dušeného hovězího v rosolu, syrové cibule, několik ančoviček a zapíjeli jsme to některým tím pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně směje a zpívá. Ach, krásné, překrásné lovy tarasconské. Čepice létající do vzduchu, salvy ran a sláva zásahů. Kéž by se už nikdy jinak nemířilo. Doušek vína na vaše úspěchy. A čtu dál. Je noc, je jižní noc. Jsme v domě lékárníka Beziketa, kde se zpívá, kde se už po léta zpívá ty hvězdo bílá, tebe zbožňuji. Zatímco u zbrojíře Kostekálda a taky po léta zpívají jinou. Chceš-li jít do země chýší? Je noc, je klidná, vlahá, tarasconská noc. V každém ze zdejších domů zpívají tu svou, ale nejkrásnější, aspoň pro mne, zpívá berní správce. Kdybych byl neviditelný, nikdo by mě neviděl. Žertovný popěvek. Ano, takové jsou písně, pane Tartarene, vašich spoluobčanů. Každý má tu svou, jen vy je máte všechny a všechny zpíváte, ale nad to, vysoko nad to, pane Tartarene, a věřte mi, že jsem to četl se slzami v očích. A co na tom, zda jsou to slzy dojetí anebo smíchu? Jen hlupák by v tom viděl rozdíl. Vysoko nad to je vaše vystoupení se starou paní Beziketovou, při kterém zpíváte dvojzpěv z opery Robert Ďábel od Meyerbeera. Alfons Daudet to popisuje takto. Kdo tohle neslyšel, ten neslyšel nikdy nic. To se mne týká,
kdybych žil 100 let, viděl bych po celý život velkého Tartarina, jak se slavnostním krokem blíží k pianu, opře se o ně, zašklebí se a pokouší se dát své dobrácké tváři ďábelsky divoký výraz Roberta Ďábla. Sotva se postavil, i hned se celý salon chvěl. Každý cítil, že se tu bude dít něco velikého. Tu, po okamžiku ticha, paní Béziketová začala, doprovázejíc se na pianě. Roberte, tebe miluji, mé srdce tebou žije jen, ty vidíš moje zděšení. Dvakrát. O, smilování pro tebe a smilování pro mne. Pak potichu dodala. Teď vy, Tartarine. A Tartarin Staraskonu s nataženou rukou, zaťatou pěstí, s třesoucím se chřípím zapěl 3krát hrozným hlasem, který rachotil jako hrom do nitra piana. Ne, ne, ne. Načež paní Béziketová spustila znovu. O, smilování pro tebe a smilování pro mne. Ne, řval Tartarin znova a ještě víc. A to bylo vše. Nebylo to dlouhé, jak vidíte, ale bylo to tak dobře podáno, tak dobře zahráno, bylo to tak ďábelské, že lékárnou prochvívala hrůza a že Tartarin musel ta svá ne opakovat. 4krát až 5krát za sebou. Tak tedy další doušek vína na tento váš výkon. Bylo mi s vámi dobře, pane Tartarine. Bylo mi dobře v ten jarní den, kdy nad Prahou se pro mne rozklenulo provánsalské nebe a v kavárně, jak v olivovém háji, zavonila myrta, zavonil rozmarín. A já vás neznal, odmítal vás poznat, řadil vás mezi povinnosti, mezi pouhé a tedy nezáživné povinnosti. Jaká to křivda. A teď jsem v Tarasconu. Marně bych asi hledal váš dům, třetí na Avignonské silnici. Města se rozrůstají, dům třetí může být už 30. anebo 30. A potom proč? Vaše baobaby už jistě uvadly. Cizí krajiny už odtud vyprchaly a dům byl náhle malý. Také on uvadal bez vlahých dálek vašich snů. Ale co tu pořád ještě kvete, je vaše pověst, vaše obliba. Už na pokraji města, víte to, pane Tartarine? Už na pokraji města je váš obraz a nápis. Tartarin vás vítá do svého města. Jsem tedy v Tarasconu, na jeho pokraji. Na jednom z jeho pokrajů. Protože na každém z nich je ten váš obraz a ono uvítání. A já děkuji za toto uvítání, pane Tartarine. Děkuji městu za vaše uvítání. Za uvítání právě vámi.

koleje duní a temná noc do dály ubíhá. Co z toho k sakru mám, že znám plovůní dalekejch cest, pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

0: Noc plná hvězd.
1: Strý Žufan byli s odpuštěním vdovec, podle svojeho uznání zachovali šumnej letory plný peněz a ještě schopný sem tam nějaké ty ledačiny. Grunt měli jak hrad, pola, koně a vinohrad, jenomže na parádu zrovna moc nedržali. Chodili usmolený jak prtisko, fúsiska neholené, furt naježené jak steklý smeták a holenky naposledy pucované, kdy sa ženili. Místo firhaňku měli v oknách pavučiny a tihli na chalupě nahlédali přes omítku. Celé dně vysedávali v hospodě alebo ve sklepoch a iďa kolem půlnoci popijovali. Ej, umrela nežena, usu vdovec, dal sem ju pochovat pod jalovec. Kača Prúdková byla robka trochu obstarší, řezali sa jí po třetí zuby, ale jiná šumná, čiperná jak jíšťerka, nohy jak maslenky a pozadí jak za 300 rýnských vergl, no samá chuť. Líca kréva mléko, očiska černé jak fakír, však když sa na chlapa podívala, tož hořál jak papírový čert. Jedného dňa mažírovali strýc přes dědinu. Přecházaja mostek, ostali jim oči na jedném fleku přibité. Kačenka malovala žůdra. Obrázek, který sa tak honem neuvidí, nohy opálené jak čokoláda, sukně kratučké a jubka nemože ty dívčí dary ani obestat. Žufan sa tak neoblízli ani po husím stehně, tak jak včílka, když uhlédli kačenku na žebříku. Nebylo se ani čemu divit, když strýc zahořeli jak petrolínka a poskočili jak hříbě, a i když jich přitom pichlo v chrbtě. Poškrábali se na bradě ve fúsách, rozhlédli se kolem jak kuna, když jde na kuřacku, a když zjistili, že nikdo nejde, vykoktali. Na to, že pomož pámu, kačenko, maluješ. Daj to pámbu, však poté pomoct strýčku. Hleda, že bych namáčal štětec, pravda, ale to bych chtěl nějakou pěknou odměnu, pravda. Však proč nedondete někdy na besedu, zavedla Kača řeč trochu jinde a tak sladko sa uščůřila, že strýc nevěděli, kam mají vletět. Srdce jim búchalo jak koňské kopito v putence a zamrkotali. Ale dondu, Kačenko, pravda, že dondu, jenom co sa netrefí chvíla. A od tej doby sa Žufan změnili k nepoznání. A změnili aj pěsničku a pobrůkávali si. Ej, vrca dívča, vrca, já sa budu dívat. Ej, jak sa nezalúbíš, budu k vám chodívat. A začali. Od tej chvíle chodili nafintěný jak ženich. Hubu furt oholenou a vymydlenou, košlu modrůčku a holenky jak špígl. Aj zhlednou sa v nich mohli. Zkrátka ťokali jak tetřev a byli v tém až po uši. Noce měli nepokojné, trápili jich divoké sny a převalovali se na lůžku, jak levanec na pánvě, alebo hleděli do stropu a přemýšleli. Točili se kolem kačenky a kohout, a čemu sami nechtěli věřit, co jim podařilo. Byla svajba. Svajba, jakou lidé roky nepamatovali. 3 dny se pilo a hodovalo. Žádný mladý se v této věci nemohl rovná starému Žufanovi. Měl peníze a mladou ženu. Lidé krútili hlavama při svajbě a Žufan za nějaký čas po ní. Strýc byli plný štěstí, ale jenom 14 dní. Potom už jenom lapěli úpece, báňali svaje a pluli na kočku. Kača už se neušťuřovala jak na žebři, ale začala být natrčená, ubrblaná, všetkým třískala a netrvalo dlouho, a po dědině se začali trůsit řeči. Kača Žufanová chodí s Janem Cezanovým. Však se to dalo čekat. Taký starý kotrmelec má už přemýšlet o růženci. Lidé z toho byli celý vyjevení, lebo Janek Cezan kdysi galánil Zenovku Žufanovou. A starý Žufan této lásce nepřáli. Dcera Enovka potom utekla do Rakúza, Janek ostal slobodný. Jej, kolo osudu. Sakramensky Žufanem zavrtělo. Když se jednou strýc praštili o žebřiňák a na čele jim naskočila guča jak ertepla, pastýř Tatar hodili do plácu. Počúvaj, Juro, zlé je, už ti začínají půjčat paroj. Žufan chtě nechtě museli o těch řečách přemýšlet. A když jednou dondě v noci domčuli jakýsi dupot, a přesplo, co si héplo jak jeleň, Protože by přece jenom ty parohy. Začali si věcej kačenky všímat, lebo jim bylo divné, že už nebrčí, ba že je veselější, jak bývala. A co jich najvěc žralo, byla čím dál pěknější. A včilka i místo novomanželského ráju nastalo u žufanů hotové peklo. Starý otloukali kaču jak píšťalku a byli sa vedně v noci, jenom glazura z hrnců po izbě létala. Při svajbě dělali žufan grófa a včilka ji odpočítávali do hrnca fazulu. Chodili ožralí každý den a vyžváňali, že musí u kaču zamordovat. Když už byla kačenka se silama v koncách, to si jednu v noci postěžovala. Janíčku, dušenko moja, zastaň sa ne, bieňa furt pro našu lásku. A Janíček sa zastal. Ešte tej samej noci si počkal na žufana a pohladil ich lušňu po chrbte, že orali nosem přes celú mlatevňu. Strýzale poznali Janíčka a súse skokaným to dosvědčili. Pán súci hodnú chvíľu přecházali očima z Janka na žufana a z obúch na kaču. Pokyvovali hlavu, škrábali sa ve fúsách, ale rozhodnúť museli. Janeček dostal týdeň nepodmínečne. Stríz měli všecko. Měli grunt, pole, vinohrad, koně aj peníze. Ale co měl Janeček, to už neměli. Kačenka žufanovi odešla, lebo v Čílie zase ona plná štěstí, jenomže tatíčkem je Janeček.

0: noc s hvězdou.
1: Jojo, kamaráde, stala se veliká chyba. Ha.
2: Ale příteli, v tom máte nespornou pravdu. Stala se chyba, že jste se narodil.
1: Ano, já jsem objektivní člověk, já to přiznám. Já jsem tady nemusel být, nehledě k tomu, že ani můj tatíček zde nemusel být, kdyby můj dědeček byl bez dětek. Nemluví tedy o pradědečkovi, respektive o prapradědečkovi, který uvarovat se pradědečka, byl bez dětek a nemusel být pradědeček.
2: Samozřejmě, byl by bez dětek a nebyl by dětek, tedy...
1: Ovšem, s dětmi tedy počítám chyby.
2: Ano. Příteli, stala se chyba a to s tou chybou jsme už hezky daleko s vaším pradědečkem, víte? Protože počítám, vaše rodina je hodně zavostalá.
1: No já nevím, jak je to u vás tedy, ale rozumíme si docela dobře.
2: O, prosím, to bez urážky, že ano. Tedy hodně zavostalá jsem říkal, počítám, tak 100 let za opicema.
1: 100 let za opicema to může být, jo, jo.
2: Ano, tak to máme, v opice vznikají v době třetihorní.
1: No.
2: Teďka 100 let zpátky, no to bude pliocen.
1: To
2: přítelí.
1: Bude pliocen.
2: A za chvilku máme první dobu ledovou.
1: Ono to utíká, kamaráde. A ta chyba se vláčí stále blíž a blíž ku vzniku světa. A největší chyba byla tenkrát, pane, že na počátku byla tma. Tam mělo být světlo, kamaráde. To ono se to po tmě všelijak tvořilo.
2: Jo, víte, já bych moc rád bych viděl ty faktury a ty účty z těch dodávek té pralátky.
1: Jo. To říkáte správně, pane. Tenkrát, když se to uhlí tvořilo, to byly teprve provize.
2: Jsou těžký poměry, pane, prosím vás. No nedožralo by vás to, když si představíte, z čeho jste vzniknul.
1: No, jo, to...
2: no prosím, protoplazma.
1: Protoplazma, viděl jste ten fujtajbl někdy, když ono to teče. Představte, vy jste tek po schodech dolů, vy jste tek. Kam tak račte teď do biografa? Teď to bylo hnusné, jak to ti biletáři chudáci nalejvali do loží, to publikum.
2: To je strašně. Příteli, tohle to nebejt všecko na prvopočátku, ty chyby, tak to dneska vypadalo úplně jinak. Tady to mohlo být docela rozličný, ten gramofon tady nemusel stát, mohl tady být les krásný.
1: Les, krásný les a... Vůbec tady
2: a
1: to...
2: ty lidi u toho gramofonu nemuseli poslouchat.
1: No to, no počkejte, to neříkejte, pardon, pánové a dámy, to on tak nemyslel, on to...
2: No, teď já jsem to myslel...
1: tam mluvit.
2: Já jsem to myslel v zájmu, tedy vážení, protože když vy posloucháte u toho gramofonu, ono to má svoje výhody, že
1: ovšem,
2: jo?
1: Ovšem, to ovšem, tady... kulturní taky.
2: A potom vy nás tady posloucháte a vedle v pokoji třeba hoří.
1: Jo, no nechte já jít se dopodívat, my máme alibi, že jo, my jsme zavřeni v gramofonu, nám se nemůže nic dokázat.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Hlásí se hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Z chudého účetního se právě před 110 lety stal první dolarový miliardář na světě. Postupně ovládl politiku, finance i světové dějiny. Mluvíme o Johnu Davisu Rockefellerovi. Narodil se 8. července 1839 v New Yorku jako syn potulného židovského šarlatána a obchodníka s koňmi, jemuž sousedé přezdívali ďábelský Bill. Schopnost vyjednávat, chladnokrevně kalkulovat a nikdy nezapomenout na vydělané i prodané dolary ho však v budoucím zmateném světě vynesli až do nejvyšších pater. V roce 1970 založil Start Oil Company v Ohio a korporací bylo souzeno stát se prvním skutečným průmyslovým gigantem moderních amerických dějin. Máme o něm celý článek, který velmi poutavě napsal Pavel Kopecký.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
4: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se spřách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

zrovna, že ne, možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár a pak odejdu smutný.

0: noc s hvězdou.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět jak vznikla. My chodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: No, když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v halabala. My máme takový dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No, to...
1: Jsme tam dva. A si vybíráme.
2: Pořád přibíráme členy. No. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý Don. A když jste viděli také, tři díly toho byly.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Ale to nemůžete, to opravdu to nejde, to už je to natočený jednou a...
1: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě. Oddělené,
2: dobře, ale já jak jsem objevil na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli ale... jsme se aspoň povíce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem Astapovem povíce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější, tak si kup švihadlo, ty kašpárky. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, pre vás chadítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Uralem. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo stí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátník, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezmeme? Diktával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hadek. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba zvolit velitele atentátu. vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za to. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho považíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš v srpnu, podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlá. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapo vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.

zajíc plácačkou na mě sehnal. Pak přijít jsem do ráje, před fortnou stál. Svatej Petr, přistaň, mi povídal. Neď Kelly poznal mě hned, co jsem zač, že

0: Noc plná hvězd.
1: Činnost moderního diplomata. Leckdys, hlavně však poslední dobou, se o tom mluvilo, že diplomati nemají rozum. Toto tvrzení však může vyvrátit opravdově klasická činnost diplomata hraběte Rudolfa z Kamelů. Ten měl rozum. Ten měl mnoho rozumu, jak uslyšíte. Hrabě Rudolf z Kamelů pocházel ze staré šlechtické rodiny, která lidstvu darovala nejslavnějšího idiota světa, pana Jana z Kamelů, skutečně světového muže, který vydal spis, že se země netočí. Zemřel později jako velvyslanec na ruském dvoře a byl současnými historiky nazván nejbolším idiotom všeho míra, což česky zní největší idiot ve vesmíru. Pan Jan z Kamelů měl syna Karla, který trpěl fixní ideou, že se stane dvorní dámou. Léčili ho studenými sprchami na hlavu, až se podařilo mu to vymluvit. Zanechal po sobě syna Josefa Antonína, který v útlém věku spadl se schodiště v zámku na hlavu a promačkl si lebku, z čehož se vyvinula u něho takzvaná traumatická neuróza. Nedotáhl to dál než na generála a jeho synem jest právě zmíněný Rudolf. Když se Rudolf narodil, sešla se rodina rada, která usnesla, že Rudolf se bude muset věnovat i diplomatické dráze, aby obnovil starý slavný význam hraběcího rodu z Kamelů v říši. Malý Rudolf na to neřekl ani slova, jen bylo ho nutno převinouti. To byl jeho první soukromý diplomatický čin. Později se ukázalo, že to bude dlouho trvat, než se naučí mluvit, až do 8 let všechno jmenoval slovem táta, jen vestě, kávě a polivce říkal mama. V 10 letech bylo však znát už znamenitý převrat. Pomalu, ale jistě rozeznával předměty a díky jeho 6 učitelům v 15 letech dovedl bez cizí pomoci se podepsat a své jméno po sobě přečíst. Přibrali mu tedy ještě 3 učitele, kteří si dali opravdovou práci, aby ho připravili pro život. V 18 letech tento ušlechtilý muž uměl už bez chyby odříkat, že jest 5 dílů světa, málo kdy při vyjmenování jich vynechal 1 nebo 2. Bylo vidět, že jeho inteligence značně zrůstá a učitelé uznali, že potřebí mali se z něho stát řádný diplomat, aby věděl, že na světě jsou také nějaké státy. Díky své chápavosti a neukrotitelné touze po vzdělání v 25 letech, tedy během ani necelých 7 let, znal všechny státy v Evropě podle jména a v 30 letech byl už ve službách vládních, když se naučil hrát makao a bakarat, k němuž jevil vrozený talent. Byl přidán do ministerstva zahraničních záležitostí, kam se vždy přijížděl vyspat po probdělých nocích. Jednoho dne poklepal mu ministr zahraničních záležitostí na rameno a sdělil mu, že jest vyslán s tajným posláním do hlavního sídelního města vedlejší sousední říše. Toto tajné poslání byl arch s různými klikyháky a jednalo se v tomto šifrovaném poslání o návrhu nějaké smlouvy obou států proti třetímu, který poslední dobou nápadně se zadlužil kvůli většímu počtu kanónů. Hrabě Rudolf z Kamelů vzal tašku s diplomatickou důležitou státní listinou a neprodleně odcestoval do sousedního státu. Když z nádraží v cizím sídelním městě odjížděl do hotelu, spozoroval, že mu něco chybí. Nechal totiž tašku ve vagonu. Živou mocí nemohl si však vzpomenout, co ztratil, co mu vlastně schází. A když byl v hotelu, nedovedl se naprosto upamatovat, proč je tady a co má v tom cizím městě dělat. Ani majitel hotelu, kterého si dal zavolat k telefonu, nemohl na jeho otázku podat bližší vysvětlení. Odešel tedy do města a napadlo mu, že když už je tady, že by si mohl taky zakouřit. Vkročil tedy do nejbližšího krámu a žádal o krabici jemných cigaret. Odpusťte, řekl lídně majitel obchodu, naše firma je železářská, žádná tabáční trafika, prodáváme všechny možné šrouby, hřebíky, matice, samovary, z nichž můžeme vám nejlépe odporučit kreos na petrolej. To je drsá urážka, zvolal hrabě Rudolf z Kamelu. Vy odpíráte prodat cigarety mně, zástupci cizí vlády? Patent kreos na petrolej, koktal poděšený obchodník. Opravdu, milý pane, tady je železářský závod.
2: Z toho bude válka, křičel hrabě Rudolf. Naše vláda si nesmí nechat dát líbit takové počínání. My vás rozprašíme do všech koutů světa. To se, pane, naplatíte miliard válečné náhrady.
1: Rozuřeně vyšel z obchodu a nočním vlakem vrátil se do vlasti a dal v noci vyburcovat ministra zahraničních záležitostí. Pan ministr byl velice rozespalý a když mu vyložil hrabě Rudolf z Kamelu, že mu odepřeli v cizím státě prodat cigarety, zívala řekl, milí hrabě, pošlete jim ostrou notu a teď dobrou noc. Hrabě Rudolf po celou noci opakoval, poslat ostrou notu, hrome. Hrome, co to má být? Ráno vyjel do města a tak přemýšlí, co za notu uvidí nápis na jednom krámě Notenhandlung. Neprodleně slezl z automobilu a vpadl do obchodu.
2: Chci nějakou ostrou notu, křičel na prodavačku. Něco hodně ostrého, sakrbli.
1: Tak dáme rákočího pochod, pravila prodavačka. Hodil peníze na stůl, vzal noty a odjel domů, kde je vlastnoručně zabalil a napsal na ně adresu na cizí vládu.
2: Skřípa je zuby, odnesl pak sám noty s rákočího pochodem na poštu. To byl také nejvelkolepější jeho diplomatický čin.

Ale vrátíme se zase tam, kde jsme začali. Do Mariánských lázní. Jsme v nich. Je červen. Modrá obloha bez mráčku. Je červen. Uprostřed lesů všude kolem kvetou louky. Je přece červen. A ulicí mezi budovami lázeňských ústavů a vysokými javory a buky jde paní. Je drobná, malá, daleko ještě menší vedle těch třípatrových budov, vedle těch mohutných stromů, ale kolem ní jakoby vlála křídla prostoru a výšky. Tak jsem jí tu vídal, tak jí tu vždycky budu vídat, jak středem ulice nesoucí jméno její velké lásky ulicí Chopinovou kráčí svým krůčkem královen, které, i když obklopeny houfem, byly vždycky sami. Paní Eliška. Jde možná na nákup, jde za nějakou všední starostí své domácnosti, jde s taškou v ruce a v duchu si možná opakuje, co má koupit. Ale její prsty jakoby spočívaly na klávesnici klavíru. Věděl jsem, že hrávala, hře učila, byla výbornou klavíristkou, měla četná vystoupení veřejná. Znal jsem také z mnoha večerních posezení u nich, jak se měnila, kdykoliv byla řeč o hudbě a jak ta křídla vznášející se kolem ní vždycky se náhle rozevlála a jak ten prostor mezi nimi se náhle rozsvěcoval, jak zněl. Paní Eliška Kubátová, jejíž muž, primář Karel Kubát, pracoval v Mariánských lázních snad 35 let. Bohatýr života a práce. Muž, na nějž myslím nad slovy Williama Sarojana. Muž, kterého William Sarojan snad těmi svými slovy přímo mínil. Naučte se zhluboka dýchat. V skutku vychutnávat potravu, když jíte. A v skutku spát, když spíte. Dejte si co nejvíc práce s tím, abyste doopravdy ze všech sil žili. Smějte se jako ďábli, když se smějete. A rozhněváte-li se, hněvejte se dobře.

si práci být živi. Tak jako tak dost brzy umřete. Kdykoliv o něm paní Eliška vyprávěla, říkávala Kubát. Nikdy jsem neslyšel, že by ho ve svém vyprávění nazvala jeho křestním jménem. Kubát, říkala. Mně se to líbilo. Když Kubát, začala paní Eliška svou vzpomínku, slavil padesátku, to byla velká sláva. A na polomu se sešlo mnoho lékařů, aby mu připili. Aby mu připíjeli. Primář Kubát, pokračuju teď, jak vidíte už za paní Elišku, měl tehdy starou černou pragovku, takový typ snad z roku 25, a tím vozem jel tehdy se svou ženou na polom. Tenkrát to byl hotel, dnes je to domov důchodců a je to, pokud to neznáte, v lesích, dost daleko nad Lázněmi. Připilo se, připíjelo se, co bychom si vykládali. Dovedu si to představit, protože vím, čím byl pan primář svým kolegům, svým známým. Tak tomu bývá. Muži si připíjejí, noc plyne, nikoli od minuty k minutě, ale od číše k číši, a ženy to vidí trochu jinak. Paní Eliška myslela na zpáteční cestu, na cestu tím starým černým vozem, na cestu lesy a kolem jezírka. Já věděla, vyprávěla mi 15 let po tom večeru, že Kubát se mnou do toho jezírka vjede. Já jsem se v tom jezírku už viděla. A tak jsem se obrátila na jednoho z našich přátel. Pane doktore, máte mne rád? Vážíte si mne? To jsou slabá slova, paní Eliško, řekl ten lékař. Pro vás bych udělal všecko na světě. Tak pojďte se mnou, řekla mu paní Eliška, a rozmlátíme Kubátovi auto. To snad nemyslíte vážně, to přece nejde. Dobrá, řekla mu paní Eliška, tak já si najdu někoho, kdo si mne opravdu váží a kdo to pro mne udělá. Tady ten doktor prý už jaksi zaváhal. Rozbít auto? Ale proč? Proč? Protože, řekla paní Eliška, nechci skončit v jezeře. A protože je vyloučeno, aby Kubát tu zatáčku tam vybral. No, to ovšem byl důvod. A tak se ti dva vypravili před polom, kde stála zaparkována ta stará černá pragovka. Oba jsme se v tom moc nevyznali, vzpomíná paní Eliška, ale on vytrhal nějaké kabely z motoru, já vzala klíčky od dvířek a od startéru a zahodila jsem je co nejdál do lesa. Padesátka je velký okamžik. Primář Kubát byl velký muž a velké popíjení bylo tedy na místě. Když potom přišla chvíle odchodu, vzpomíná paní Eliška, s úsměvem plný měhy a Kubát přišel ke svému vozu, pochopil, že je to moje dílo, ale mlčel. Odvezl nás tedy ředitel hotelu a Kubát mlčel, mlčel celou cestu. Teprve před naším domem, když jsme zastavili, promluvil. Řekl mi, jdi domů, Eliško, já tam jedu zpátky. A bylo prý tehdy převelice těžké ho přesvědčit, že tam už nikdo není, že večer i noc skončili a že nadešel čas spánku. Tuhle historku jsme natočili kdysi pro pořad brněnské televize a dokonce dvakrát. Jednou ji vyprávěla paní Eliška, po druhé primář. Jeden o druhém nevěděli. A až do vysílání se nám podařilo jim utajit, že v tom pořadu vlastně vystupují oba. Smějte se jako ďábli, když se smějete. Nemohu přece říkat, že paní Eliška se smála jako ďábel. Neodpovídalo by to pravdě, byla to bytost křehká, laskavá. Ale smála se tak, jak se jen málo žen dovede smát. Naplno. Nahlas. To nebyl onen společenský smích některých hostitelek, který nasazují ve vhodné chvíli, či ve chvíli, kterou za vhodnou oni považují. Smích ovládaný, způsobný. Ne, na její smích nemohu zapomenout. Slyším ho znít, slyším ho vybuchovat, slyším ho tryskat jako vodu z plavu. A znovu cítím, jak zaplavuje i mne. Jak mne strhává, jak šťastný proud a jak i mne učí veselosti srdce, která je něčím jiným, něčím víc, než veselost mozku, rozumu a jejich výmyslů. Učila mne toho víc. Oba mne učili. Jak žít s tím druhým. Že každý život s kterýmkoliv druhým není jen procházením kvetoucího sadu, ale zmáháním těžkostí. Příliš často i bolestivým střetáním a trpělivým napravováním pohmožděných míst. Můj velký dluh. Slyšel jsem přednášku primáře Kubáta o Mariánských lázních. Jen jednu z přemnohých a jenom jednou.
Slyšel jsem tuto jeho přednášku, při které fakta o chemickém složení pramenů střídá s anekdotami a soustředěný úžas posluchačů s řevem jejich smíchu. A říkal jsem si, měl bych s ním o tom napsat knížku. On by jí měl napsat. Já bych mu kladl otázky, on by mi odpovídal a tak by vznikl takový rozhovor lékaře s pacientem, protože v tom byla jeho síla největší. A že za ta léta přijal tisíce nejrůznějších pacientů. Přijal. To nikdy nebylo jen přijetí, jen přijímání. Vyslechnutí, poklep, změření tlaku, zjištění váhy, úkony běžné kdekoliv a všude. To bylo přijetí. To jste se ocitali v jeho rukou. On vás do nich bral, dovedl vás držet. Držet. Někdy jak v obětí. A jindy, když to bylo třeba, tvrdě. A taky jeho oči byly takové. Plné smíchu. Když byl na smích čas a k smíchu důvod. Když smích stačil, či mohl dokonce pomoci. A jindy plné příkazů, když bylo hůř. Vzpomínám, jak mne jednou ve své ordinaci prohlédl a povídá: podívej se, Mirečku, říkal mi tímhle dětským jménem, kdykoliv chtěl, abych zbystřil pozornost. Podívej se, ty teď na nějaký čas vynecháš alkohol a včetně piva. Vynechám, primáři, řekl jsem poslušně a nerad. Tykali jsme si. Nabídl mi to už dávno, ale říkal jsem mu vždycky primáři. Ty, primáři. A večer dodal, přijď k nám. Eliška udělá kuře s nádívkou. Věděl jsem předem, jaké to bude kuře. Nejlepší kuře světa. Kuře olympijské, kuře na zlatou, kuře hodné Nobelovy ceny. A když jsem večer zasedl s ním za stůl, nalil mi francouzský koňak. Co mi to dáváš, primáři? Dneska ráno si mi přece říkal, že musím vynechat alkohol a včetně piva. Ovšem, že musíš, řekl primář. Od zítřka. Tak na zdraví. Sám jednou ležel v pražské nemocnici s infarktem. Bylo mu tehdy 55 let. Vezli ho výtahem z druhého poschodí dolů na elektrokardiograf a po skončení záznamu se vracel na svůj pokoj. Pěšky, protože výtah se někde pozdržel. Na schodech ho potkal primář oné nemocnice. Kde jste byl? Na EKG, pane kolego. A vy s infarktem jdete s EKG pěšky dvě patra? No to je sebevražda. V té chvíli si všiml, že primář Kubát má v ruce zapálenou cigaretu. A kouříte? No tak to je sebevražda dvojnásobná. Já, pane kolego, řekl primář Kubát, umřít ještě nemůžu. A na EKG nevěřím. Prosím vás, a na co pak tedy jako lékař věříte? A primář Kubát odpověděl, na jednu cikánku. A ta mi uhádla z ruky, že nemůžu umřít dřív, než mi bude 80. Někdy se zmýlí přístroj, někdy člověk. Ale nemohu, nechci odpustit té cikánce, že se zmýlila skoro o 10 let. Stýkali jsme se s primářem Kubátem po řadu let, obyčejně v tom červnu. Jenom jedno léto jsem vynechal, byl jsem v té době na půl roku v Kanadě. A tam jsem se z dopisu své ženy dozvěděl, že panu primáři museli amputovat nohu. Lekl jsem se toho a bál jsem se toho příštího setkání. Ale bylo stejně krásné, šťastné, bohaté jako kdykoliv předtím. Jeho okolí, včetně lékařů a rehabilitačních pracovníků, nestačilo žasnout. Jaká síla zvedla tohoto vážně nemocného muže, naučila ho v neuvěřitelně krátké době užívat protézy a přivedla ho zpátky do jeho ordinace v léčebném ústavu Svoboda v domě krásného jména Palladio. Začali mu říkat železný dědek a říkali mu tak s úctou, láskou, obdivem, s pocity, které jen málo kdo k málo komu chová. Stará černá pragovka zmizela. A pan primář Kubát jezdil od svého bydliště na svoje pracoviště, což byla vzdálenost jen asi 300 metrů, v takovém tom vozítku, kterému se říká motorizovaný deštník. A v zimě ho pracovník tohoto ústavu převážel na saních. A dál přijímal své pacienty, dál je bral do svých silných, něžných paží a dál halasivě vítal svoje pacientky. Ahoj, krasavice, pojď dál. A moje obavy i počáteční rozpak je rozbil hned při vstupu. Vstál, vyšel mi vstříc a povídá, tak co tomu říkáš, že mám státní nohu? Učil mne mnohému. Naučil mne také, že člověk po ztrátě nohy musí jít dál. Učil mne, že život nemá jenom jedno těžiště,
že přijdou chvíle, kdy těžiště je nutno přenést, sebevětší tíhu vyrovnat, opřít se jinde o něco jiného, vytvořit si těžiště nové a jít. Kdykoliv mluvil o svých lázních, rozezněl se jimi a on jím. Zněl jimi jako harfa, jak rozhoupaný zvon, jak šťastný faun, jak vítr v korunách, jak třesk dvou číší při přípitku. Byl tvůj, mé milované město. Zůstaňme jeho, ty, já.

0: Noc plná hvězd.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí?
2: Líbám, že ty vás tak rád. Dobrý den, dovolíte, prosím, jezde volno.
1: Prosím, prosím.
2: Děkuji vám. Tralalala, tralalala, lalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Čověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
1: Z lázeňské, jo?
2: Jak to tam na kolonádě tak bublá,
1: no, tak víte? Proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Ty to chutná jako stará vejce smažená na čpavku a zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No co pak vy nejste churavý?
2: Jo, to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No tak co děláte tady v lázních?
2: Pojďte sem.
1: No.
2: Tak ty si to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande, 40, blondýna, mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická, jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí?
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: Co, já se cítím výborně, svátečně. O to božově.
1: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama.
2: Ale přeháníte.
1: No, byli jste u lékaře?
2: Co bych tam nedělal? Nikdy, nebyl.
1: Nebyl? No, dovolíte.
2: Prosím.
1: No, ne. Víc jsem si to myslel.
2: Copak?
1: Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej?
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to hodně si vegetuje.
1: No.
2: Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju, račte si cvaknout. No.
1: Dovolte, vždyť je to alkohol.
2: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízně, ty to tam.
1: Ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: No, háji, co ty dělali průdušky v háji zeleným, člověče?
1: No, protože máte bílej jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílej jazyk.
2: Já, že mám bílej.
1: No, bílej.
2: Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v pěti lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele. Vole, máte, vole, že nemůžete tady.
2: No nemůžu.
1: No. Vidíte, nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
2: No prosím, a...
1: To je. No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozorováno.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: Pro pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
1: A podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Potom mě budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co?
1: No.
2: A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sůlc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Támhle jde. Jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba.
2: No, dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík a vy na mě se ženskýma. Jděte si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

kde nemá místo smích, na hrobech vojín neznámých a na hřbitovech pod studenou zdí. Každý kvítek, byť i růžový, je zlý. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené.

0: Noc s hvězdou.
1: Chci psát událost smutnou, ale hledí mě do ní co veselá iniciála obličej páně Vojdíškův. Obličej tak zdravě svítivý a dočervena lesklý, jako nedělní pečínka politá čerstvým máslem. A takhle k sobotě, pan Vojtíšek holil se jen v neděli, když mu bílé vousy po kulaté bradě zas řádně vyrazily jako hustá smetana se leskly, zdál se mě být ještě hezčí. Také vlasy jeho se mi líbily. Neměl jich mnoho. Začali mu pod okrouhlou pleší na skráních a byli už přešedli, nejvíce stříbrný, nýbrž již lehínce zas dožluta, ale byli jako hedváb a vláli tak lehce kolem hlavy. Pan Vojtíšek nosil totiž čepici vždy jen v ruce a pokryl se leda, když měl přejít prostorou sluncem příliš praženou. Vůbec se mě pan Vojtíšek líbil velmi. Jeho modré oči zářily tak upřímně, celá jeho tvář byla jakoby kulatým, upřímným okem. Pan Vojtíšek byl žebrák. Čím byl předtím, to nevím, ale žebrákem musil být dle toho, jak byl po Malé Straně znám již dlouho. A podle svého zdraví mohl jim být ještě dlouho a dlouho, vypadal jako buk. Jak byl té doby stár, tak asi vím. Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se drobným krůčkem svým po svatojanském vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil k policajtu panu Šimrovi, který opřen o zábradlí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, to byl ten tlustý pan policajt. Tak tlustý, že šedivý frak jeho byl pořád napuknutí a hlava jeho odzadu vypadala jako několik jítrnic vypocujících sádlo. Račte odpustit. Lesklá přilba kývala se mu na velké hlavě při každém pohnutí a když se rozběhl za některým tovarišem, který bez ostychu a proti všem zákonům přes ulici si přešel s hořící dýmkou v ústech, musil pan Šimr přilbu honem vzít do hrsti. Tu jsme se pak my děti smáli a tančili po jedné noze, ale jakmile se na nás podíval, hned zas jako by nic. Pan Šimr byl Němec ze Šluknova. Žijeli ještě dnes a doufám v Boha, že ano, sázím se, že mluví posud a zrovna tak špatně česky jako tenkrát. No a vidíte, říkal, já se tomu naučil za rok. Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou svou čepici pod levé rameno a vjel pravicí hluboko do kapsy dlouhého šedivého svého kabátu. Přitom pozdravil zívajícího pana Šimra slovy pomáhej pánbu a pan Šimr zasalutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek skromnou svou tabatěrku z březové kůry, vytáhl za kožené poutko svrchní dno z ní a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul a pravil, už jsou oni taky asi hezky starý, da? Koli pak mají? Inu, usmíval se pan Vojtíšek, bude tomu už věru 80 let, co mne otec pro obveselení mysle na světlo vydal. Pozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem policajtem jen tak po sousedsku. A tento, že mu ani nevykal, jakž by nějakému venkovanu nebo jinému zcela mu podřízenému člověku arci najisto byl učinil. A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkrát policajt byl. To nebylo leda bylo které číslo od 1 do 600. To byl pan Novák, pan Šimr, pan Kedlický a pan Vajze, kteří v střežení naší ulice za den se vystřídali. To byl malý pan Novák ze Slabec, který nejraději postál si před kupeckými krámy kvůli slivovici. Tlustý pan Šimr ze Šluknova, pak pan Kedlický z Vyšehradu, zamračený, ale dobrosrdečný. a konečně pan Weise z Rožmitálu. Velký, s neobyčejně dlouhými žlutými zuby. O každém se vědělo, odkud je, jak dlouho ve bojiště sloužil a kolik má dětí. Na každého jsme se my, sousedské děti, věšeli, on znal každého, muže i ženy, a matkám dovedl říci vždy, kamže se dítě jejich zaběhlo. A když roku 1844 pan Weise následkem požáru v Rendhause vypuklého zemřel, šla mu na pohřeb celá Ostruhová ulice. On ale nebyl pan Vojtíšek arci také obyčejným žebrákem. On si ani vlastního žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně. Vypadal dosti čistě, alespoň na počátku tého dne. Šátek na krku byl vždy pořádně uvázán. Na kabátě byla sice někde nějaká záplatka, ale ne jako kus přibitého plechu a také ne z příliš různobarevné látky. Za týden prožebral se vždy celou malou stranou. Měl všude přístup. A jakmile zaslechla hospodyně venku jeho měkký hlas, nesla mu ochotně hned svůj troník. Troník, půl dobráku. O, to bylo tenkrát dosti mnoho. Od rána žebral až k polednímu a pak si zašel k svatému Mikuláši na půl dvanáctou. Zde u kostela nežebral nikdy. Ba on dřepících zde žebraček ani si nevšimnul. A pak si zašel někam se najíst. Věděl, kde po řadě mu nechají plný hrnek od oběda. Bylo co svolného a klidného v celém jeho bytí a konání. Jen hostinský v našem domě pan Herzl mu nedal nikdy troníku. Pan Herzl byl muž trochu dlouhý, trochu skoupý, ale tak to ušel. Místo penízu přesypal mu z pixly své vždy trochu tabáku. Tu pak, bylo to vždy v sobotu, měli pokaždé stejný rozhovor. Ach, pane Vojtíšku, máme to zlé časy. Baže máme. A nebudou lepší, dokud si zámecký lev nesedne na vyšehradskou houpačku. Mínil lva na svatovické věži. Přiznám se, že mě to tvrzení páně Vojtíškovo vrtávalo mozkem. O tom jsem slušným způsobem a co rozumný mladý muž, byl jsem tenkrát již 8 let star, ovšem nemohl pochybovat ani na okamžik, že zmíněný lev může právě tak jako já o pouti jít přes kamenný most až na Vyšehrad a zde si také sednout na známou krouživou houpačku. Ale jakže z toho mají vzejít lepší časy, to jsem nechápal. Byl překrásný den červnový. Pan Vojtíšek vyšel z kostela svatého Mikuláše, posadil si čepici na hlavu, co ochranu proti sálajícímu slunci, a šel pomalu přes nynější Štěpánské náměstí. U sochy svaté Trojice se zastavil a usedl na schod. Kašna za ním zvučně šplounala, slunce hřálo, bylo tak příjemno. Patrně obědval dnes někde jinde, kde stolovali až po 12. Sotva si byl usedl, zvedla se jedna ze žebraček od dveří Mikulášského kostela a šla tímtéž směrem. Té říkali baba milionová. Jiné žebračky slibovali, že pán Bůh darovanou jim almužnu zaplatí 100 000krát. A ona šla hned do milionů a milionů, a proto také paní oficiálka Hermanová, která chodila ke všem licitacím po Praze, dávala almužnu jen jí jediné. Milionová šla rovně, kdy chtěla, a kulhala, kdy chtěla. Teď šla rovně a přímo k panu Vojtíškovi u sochy. Plátěné suknice se jí kolem suchých

0: Pirátů plandali skoro bez zašustění, do čela silně stažená modrá plachetka kývala se nahoru dolů. Její obličej byl mě vždy děsně protivný. Samá drobná vrázka jako tenounké nudličky zbíhající se ke špičatému nosu a ústům. Oči její byly žluto-zelené jako u kočky. Přistoupla až poblíž pana Vojtíška. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, našpoulila ústa. Pan Vojtíšek kývnul na znamení, že souhlasí. Milionová usedla na druhý konec schodu a kejchla. Brr. Podotkla, já nemám slunce ráda. Když na mě svítí, já musím kejchat. Pan Vojtíšek nic. Milionová stáhla plachetku nazad a bylo vidět celý její obličej. Oči mám hourala jako kočka v slunci. Teď byly zavřeny, teď zasvítily pod čelem jako dva zelené body. Ústa její stále sebou škubala. Když se otevřela, bylo vidět napřed nahoře jediný zub, celý černý. Pane Vojtíšku, začala zas. Pane Vojtíšku, já vždycky říkám, kdybyste chtěl. Pan Vojtíšek mlčel. Obrátil jen obličej k ní a díval se jí na ústa. Vždycky říkám. Ano, ano, kdyby pan Vojtíšek chtěl, ten by nám mohl povědět, kde jsou dobří lidé. Pan Vojtíšek nic. Co pak se tak upřeně na mě díváte, ptala se milionová po chvilce. Co pak je na mě?
1: Ten zub. Divím se, proč máte ten jeden zub.
0: Ach, ten zub. Vzdychla, pak dodala, to víte, že ztráta zubu znamená vždy ztrátu jednoho dobrého přítele. Už jsou všichni v hrobě, kdo mě přáli a se mnou to upřímně mínili. Všichni, jen jeden ještě zbyl. A nevím o něm. Nevím, kde je ten dobrý přítel můj, kterého mě milostivý Bůh postavil ještě na cestu života. Ach bože, já jsem tuze opuštěná.
1: Pan Vojtíšek hleděl před sebe a mlčel.
0: Něco jako úsměv, jako radost přelítlo obličejem žebračiným, ale bylo to ošklivé. Sešpičatila ústa, celý obličej, jak si se jí stáhnul do rtu jako do šťopky. Pane Vojtíšku, my dva bychom mohli být ještě šťastní. Tadyhle se mě o vás pořád zdálo. Já myslím, že pánbu tomu tak chce. Vy jste tak samoten, pane Vojtíšku, nikdo vám neposlouží. Vy máte všude přízeň, máte tuze moc dobrých lidí. Vidíte, já bych se k vám přistěhovala, kus peřin mám.
1: Pan Vojtíšek mezi tím pomalu vstával. Už tu stál rovně a pravicí si narovnával kožené stínidlo své čepice. Hrač, utrejš, vyhrknul konečně a obrátil se bez pozdravu. Kráčel pomalu k Ostruhové ulici. Dvě zelené koule svítily za ním, až zmizel za rohem.
0: Pak si milionová stáhla plachetku až po bradu a seděla dlouho nepohnutě, snad usnula. Divné zvěsti začaly se najednou šourat malou stranou a koho se dotkli, škrabal se za uchem. Pan Vojtíšek, znělo to často v rozpravách, a za chvilku zas si slyšel, pan Vojtíšek, brzy jsem zvěděl všechno. Pan Vojtíšek prý nebyl ani chud. Pan Vojtíšek prý měl zavřený

0: Budou na Františku dva domy. To prý ani není pravda, že bydlí pod hradem někde v Brusce. Blázny si dělal z dobrých malostranských sousedů a po tak dlouho. Nastala rozhořčenost. Muští se zlobili, cítili urážku, styděli se, že byli lehkověrní. Darebák, pravil jeden. Je pravda, rozumoval druhý. Viděl ho někdo žebrat v neděli? To byl nejspíš doma ve svých palácích a jedl pečeně. Ženské ještě váhaly. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přece příliš upřímna. Ale přišel dodatek zvěsti. On prý má také dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna prý má lejtnanta a druhá chce jít k divadlu, nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky. To rozhodlo i u ženských. Takřka ve 2x24 hodinách byl osud páně Vojtíšku vzínačen. Všude ho ode dveří odbývali, že jsou zlé časy. Kde mýval obědy, slyšel, že dnes nic nezbylo. Nebo jsme chudí, měli jsme jenom hrách, to není nic pro vás. Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali, domácí pán, domácí pán. Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem, opřen o kamennou veřej. Mimovolně, v nevysvětlitelném strachu jakémž, jsem vyběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěžejí jsem viděl blížícího se pana Vojtíška dobře. Čepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena, nažloutlé vlasy zcuchány. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, pozdravoval obyčejným hlasem. Přitom se mu hlava povznesla. Tváře jeho byly bledy, oko jako by dřímotou potaženo. To je dobře, že jdete, mínil pan Herzl. Pane Vojtíšku, půjčte mě 20 000. Nebojte se, že přijdete o ně. Budou na dobré hypotéce. Mohl bych teď koupit dům tady vedle u Labutě. Nedomluvil. Panu Vojtíškovi vyhrnuli se slzy náhle proudem.
1: Vždyť jsem zavzlikal. Já byl po celý život tak poctivý.
0: Potácel se přes ulici a sklesl u zdi pod zatáčkou k hradu. Hlavu položil na kolena a štkal hlasitě. Vrazil jsem do pokoje k rodičům, třesa se na celém těle. Matka stála u okna a dívala se přes ulici. Ptala se, co pak mu řekl pan Herzl. Hleděl jsem upřeně oknem tam na plačícího pana Vojtíška. Matka vařila právě svačinu, ale každý okamžik přistoupila také k oknu, vyhlédla ven a zavrtěla hlavou. Najednou vidí, že pan Vojtíšek pomalu se zdvihá. Rychle ukrojila krajíc chleba, položila na hrnek s kávou a spěchala ven. Volala, kývala z prahu. Pan Vojtíšek neviděl a neslyšel. Šla až k němu a podávala mu hrnek. Pan Vojtíšek se díval němně na ní.
1: Zaplať pánbu, zašeptal konečně a pak dodal. Ale já teď nemůžu nic spolknout.
0: Víc pan Vojtíšek po malé straně nežebral. Za řekou ovšem také nemohl chodit od domu k domu. Neznali ho tam lidé a neznali policajti. Usadil se na křižovnickém plácku podloubíčka Klementýnského zrovna naproti vojenské strážnici, která stávala u mostu. Vídal jsem ho tam pokaždé, když jsme v prázdné čtvrteční odpůldne

zašli si na Staré Město podívat se na výlohy rimeckých kněhkupců. Čepice ležela před ním dnem na zemi, hlava byla vždy svěšena k prsům, v rukou držel růženec, nevšímal si nikoho. Pleš, tváře, ruce neleskly a nečervenaly se více, jako před nedávnem. Sežloutlá kůže se byla zcvrkla do šupinatých vrásek. Mám, nemám to říci. Ale proč bych to neřekl, že jsem si netroufal přímo k němu, že jsem se plížil vždy kolem pilíře, abych mu mohl čtvrteční své jmění, šajnový groš, odzadu hodit do čepice a pak rychle utéci. Pak jsem ho potkal jednou na mostě. Vedl ho policajt na malou stranu. A pak už jsem ho nespatřil nikdy. Bylo mrazivé únorové jitro. Venku ještě šero. Okno samý tlustý květnatý led, v němž se oranžově odrážel svit z protějších kamen. Před domem zahrašil vozík a zaštěkali psi. Doskoč mi pro dva žejdlíky mlíka, velela matka, ale zaobal si krk. Venku stála mlíkařka na vozíku a za vozíkem stál policajt pan Kedlický. Kus lojové svíčky svítil tiše ve čtyřhrané skleněné lucerně. Cože, pan Vojtíšek? Ptala se mlíkařka a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice úřadně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan Kedlický byl muž dobrosrdečný, už jsem to řekl. Ano, odpověděl. Našli jsme ho po půlnoci na oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý. A dali jsme ho do mrčí komory ke karmelitánům. Měl jen rozedraný kabát a kalhoty.

ty mosty, co jsem boural, teď zas pracně stavím znova. Cestou, co prošel jsem, chci se znovu dát. Svět chtěl jsem slovem vyjádřit, a když jsem volil ty slova, myslím, že brečel jsem a chtělo se.

jen pár vět, jakoby spletených z obrazu. Jen pár dlaní, když se chce spát. Jen pár křídel a člověk se vznáší nahoru. Myslím, že brečel jsem a chtělo se mi smát.

0: Noc plná hvězd.
1: Podívejte se, s Hilarem jsem se poprvé v životě sešel a hned mi řekl: pane, prosím, vypadáte jako čínská z porcelánu foukaná soška.
2: Ale je to tak nějak.
1: No děkuju. Pak se mě zeptal, jestli umím hrát na svůj nos, a za chvíli mi začal říkat koňadro. No, bylo to v Hlaholu v 29. roce, když jsme zkoušeli svatýho Václava Bodloma. Tady Eddie hrál Boleslava a já hrál Slavníka. No, měl jsem vykulený oči a z Hilara jsem dostal hrůzu. Proháněl nás bezohledně a jeho nápadům jsem už vůbec nerozuměl. Je tam scéna, kdy vezmu sekeru a skočím po Václavovi a chci ho zabít. Udělám to a v tom se ozve to Hilarovo pověstný: halt, prosím, pane, to nic není. Prosím, na jedna musíte skočit do luftu, na dvě tam zůstanete a na tři teprve spadnete dolů. Zkusil jsem to a mohl se zabít, což kvitoval poznámkou, že angažoval herce a ne Nešiku, a požádal Eléva Jelínka, aby Peškovi tenhle kumšt předvedl. Jelínek ochotně řekl: prosím, pane šéfe, provedu. Hilar se pak divil, že si Jelínek zlomil nohu.
3: No jo, to musíš podotknout, takže to byly schody, které tehdy postavil Hoffman, jo?
1: Jo.
3: A že jsme museli 10x to projít, než jsme se mohli odvážit na ty schody vejít. A to já si vzpomínám, to bylo právě tom svatým Václavu, to bylo všem Hilar rozkošnej. On měl ve zvyku, když se mu něco nelíbilo, tak měl píšťalku a pískal out, jo? To se muselo přestat. A já vím jenom v tom závěru, já jsem hrál Boleslava Ukrutného, zavraždil jsem svatýho Václava, pokleknul nad ním a začal citovat první slova chorálu. Načež se ozve jeho píšťalka, tkvostná myšlenka, tkvostná. Boleslav zaspívá první slova chorálu. Já mám: no počkejte, doktore, já jsem ho teďko zabil a budu nad ním prospívat. Kout zbytečné blagy. Shledávám nesmírně pikantním ten detail, že Boleslav je tvůrcem toho šamzolu.
4: To je škoda, že jsme v tom Božo nehráli. Aby jsme zpívali něco.
5: Tomu šelo být. A je to, vy jste v tom hráli, je to pravda, jak Karel hrál Václava, že jo?
3: Jo,
5: ano. A mě Karel jednou říkal, že ho pořád Hilar vracel, že měl zlatý brnění a furt si z něj dělal legraci a říkal: pane, prostě zlatý brnění a vy vypadáte, letete na to divadlo jak Tara Whitingrova. A on když vyšel po 10. už, tak říkal inspicientovi: tak a teď tam vlítnu a dám mu pár facek. A vylít na stekary na tu rampu a říkal: prosím, takhle, to je ono, pane Karel.
1: No jo, on Hilar dovedl ohromně provokovat herce. Víš, tak například, když hrdí říkala fádně nějak scénu, tak řekl: madam, nějak vám rostou proporce. A hned dostala vstekách, měla náladu.
3: To zařval na ní: madam, je to skvostné, ale je to chatrné.
0: Jsme na vlně bezpečí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Slovensko momentálně míří bruselskou, tedy bulharskou cestou. Ano, bulharskou. Klidně můžeme skončit na Balkáně, mluví bývalý publicista a politik a bývalý ministr školství v druhé Ficově vládě Juraj Draxler. Slovensko je zkrátka na rozcestí. Fico tažením návrhu na odvolání Taraby získal čas, ale hrozba předčasnými volbami má hlubší kořeny. Vládní voliči si zaslouží trochu klidu a pokoje, ale neschopná hysterická opozice si to nechce přiznat. Mnohá poučení z toho plynou i pro nás v České republice, či spíše možná vzpomínky na budoucnost. Máme o tom celý článek.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Já jsem chtěl o tom Míčínsky vyprávět jednou příběh do divadla, no tak já jsem to nezadil, já jsem Míčínskýho znal jako entuziastický student, který ho neustále sledoval na divadle, že jo, já jsem chodil pilně do divadla. A jednou přiběhl do šatny na poslední chvíli a v rozčlení nasadil si paruku glacnu, teda jak my říkáme, čili
2: pleš,
1: že ano, a marně hledal fousy, říkal, kam mě ten uličník dal, hledal ty fousy, tak v poslední chvíli, když už na něj zvonili, tak popar černou tušku a ty fousy si namaloval pod nos, takový zdvížený. A přišel na jeviště a bylo mu divný, proč kolegové obracejí zády k publiku a smějou se, poněvadž on měl jedný fousy namalovaný a druhý měl na čele. A tam měl přišpendlený. A pak ještě o něm ta krásná historka, teda pravdivá, no, dneska historka. To byl, či to nebyl
3: Jiráskův
1: Žižka. No. Tam v posledním aktu a tam hrál dvě role Jičínský.
3: No, on hrál v prvním aktě toho kněze Korandu,
1: který padne,
3: je mrtvý a v pátém hrál epizodu Jana Roháče.
1: A Jan Roháče z Dubé. A v posledním aktu právě přišel k umírajícímu Žižkovi, to byl Václav Vidra, že jo? Už slepej Žižka umírá a přišel k němu a říkal, to jsem já, bratře Žižko, Kuranda. Teď se uvědomil, že Kuranda je dávno mrtvej z prvního aktu a říkal, to již abys tomu rozuměl, Kuranda Roháč. Najednou tím konverzačním tónem, rozumíš? On to přece konverzační herec, víte. No,
3: když jsme u toho Žižky, tak to se stalo přeci, dohrál Vojta. Vojta hrál Žižku.
1: Ano.
3: A zapomněl si na voko pásky.
1: Zapomněl si převázat voko.
3: Teď Uher cinknul, že jo, vytáhli oponu a on seděl, okolo byli bratři husité a teď začali, říká Vojto.
1: On přichází s průvodem.
3: Vojto, páska.
1: A Boháč mu pošeptal.
3: Páska, kde máš pásku?
1: Kde máš pásku na voko?
3: A ten Vojta začal nervózně a začal střídavě mouřit a pravý voko. A pak říkal, já jsem vlastně nevěděl, v tom rozčílení mě nenapadlo, na který to voko byl vlastně Žižka slepý.

tak už se nehněvej, marně že zhledala, já však chtěl od tebe cokoliv mít. A sama od sebe nic bys mi nevěděl.

0: že jsem k té jehle též tebe chtěl mít.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den, tak jsem tady dneska naposled, ale doufám, že ne úplně, tedy aspoň pro tento seriál. Tak prosím?
2: Jsem rád, že tu nejste naposled, takže já jsem selek, že tu chcete být naposled, pane Horníčku.
1: Ne, já jsem to myslel pouze v rámci tohoto pohovoru. No, tak minule jsme skončili tam, jak jste hostovali v tom nočním podniku.
2: Ano, tam jsme tady otevírali jsme ten podnik. Premiéra byla o silvestrovské noci, tedy mezi rokem 27-28, 31. Vlastně 31. ledna, nebo jak se to řekne.
1: Moment, ale ty si říkáš, že jste současně s tím vystupováním v tom nočním klubu dělali divadlo. To pořád ještě byla Ves Pocketka v tu dobu.
2: To byla Ves Pocketka.
1: A kdy?
2: Ještě v roce, ano, na jaře 27. Teď už 28.
1: Pořád ještě Ves Pocketka.
2: Čili časově jsme ji hráli rok ovšem nedenně.
1: Ano, to si, no. A kdy byla premiéra Smoking Revue?
2: Ta byla taky tady na besedě. No a potom se nějak Vlasta Burian přestěhoval z toho divadla v Adrii na Václavském náměstí do Švanďáku a tam se to uvolnilo a my jsme si to pronajali, Haša to zařídil, vymalovali. Jsme to tak, bych řekl, zesemaforovali jsme to ve své době, že jsme tam udělali takový ty prudký, moderní, iritovaný barvy černá, červená a tak. Ježíš, tam byli krásný. A Zdeníčka seděla pokladně, koukali nos ven a naproti byl takový nejlacinější ten, taková, no, říkali tomu kvizizána, teď se tomu říká, myslím, samouslu, no prostě takový to, co tam byl takový pán, co ti nakrájel salám, když jsi chtěl, a řekl něco zprostýho, vždycky mlátil tím salámem takhle o pult a říkal, he, abyste chtěl kousek, co? A byl tam bar noční, ten se jmenoval Jeskyně. No to byl sklep, do které nějaký zedník tam udělal hodně malté, udělal tam taky umělý stalagmity a stalaktity. Prostě tam strašlivý víno. I když se tam takový okoralý chlebíčky, takový šlejaký ty s herinkama, jo, co už tam majonéza má, takový žlutej film se na ní dělá, ne? A když to kecne na kravatu, tak to propálí díru. A ty měli nádherný slogan v novinách, inzerát, jedině Jeskyně. Na to jsem vždycky zval, v novinách byl veliký tlustý zádek, jedině Jeskyně.
1: Ačkoliv správně by mělo být jedině Jeskyně.
2: No a tam bylo to divadlo a tam jsme hráli. A jsme se přestěhovali s tou Smoking Revue. A to byla taková kruciální sezóna. Protože tam se jaksi, tam bylo Hic Rodus, Hic Salta, že ano, tam se museli ukázat, co Slezina dokáže. Protože to nešlo, ta Smoking Revue, tak jsme se, co dělá ředitel, když mu nejde hra, tak vytáhne tu, co mu šla, že jo. Když není Suzana doma, tak přijde domů, nebo tak, že a no prostě jsme, a začali jsme psát a napsali jsme 7 her za tu sezónu. 7. Zdeníčce jsme to diktovali, tato tedy
1: ťukala,
2: taky jsme jednu za to věnovali. A tenkrát jsme chtěli dělat detektivky, tak jsme napsali tak.
1: Gorilla ex machina, jo?
2: To je... Ano, to jsme tam napsali, pak jsme tam napsali premiéra Skafandr, co to ještě bylo. A v té době jsme se seznámili s Ježkem. Taky jsme tam měli jeden musical, jednu takovou revy. Měli orchestr na scéně, což se tenkrát nedělalo v divadle. Jmenovalo se to Kostky jsou vrženy. Pak jsme tam hráli Si pořádně zařádit, to bylo od Nestroje, Einen Juxwill, sich machen. Později jsme to přepsali.
1: Hlavou proti Mihuli? To
2: ano,
1: bylo taky ono.
2: Ano, to je taky ono. Pak jsem já z toho ještě udělal Teta z Bruselu. A teď to studujou tady. To je furt to samý.
1: Ano, tahle tradice je tady živá, já to znám.
2: No ne, ale teď to studujou jakožto americkou hru, ano. Která se jmenuje Hello Dolly.
1: To je taky ono,
2: taky
1: jo?
2: Ono, ano. No, jo. Jenže to napsal, přepsal Thornton Wilder. A tam jsme opravdu. A teďka do toho přišli mrazy. Jej. A nám byly mrazy takový, že nám majitel domluvil, já nevím, jak to tam bylo nějak. Takový příbuzenský, to tam bylo divný, takže tam nějaký bývalej major nebo plukovník reprezentoval vlastně majitelku, já už se v tom nevyznám. Tenkrát jsem se v tom nevyznal. No a mrazy byly takový, že nám zmrzlo ústřední topení a roztrhalo se. My jsme měli v šatně, kde jsme se líčili, -2 stupně. Něco jako Eskimo velcel. Že jsme mohli tady na klozet chodit se svíčkou, jak on chodil si stočet. A to byly ty slavný mrazy, co se nikdo nechodil po ulicích, ale nosili, když chodili, tak nosili takový ty jako rádiový sluchátka proti mrazu. Červený, klapky, zelený, takový ano, klapky, jo. Klapky. Já si pamatuju, že tenkrát jsme hráli právě tohleto, myslím tu, Kostky jsou vrženy, a přišlo do divadla tolik lidí, v zimníkách pochopitelně seděli, že jsme řekli, prosím vás, podívejte se, sedněte si do těch předních řad, aby jsme vás měli blíž. Tak oni si ten stereo salon se světli a bylo jich půl druhý řady.
1: A to já mám rád, když jsou účinkující v převaze, to je jistota ale, taková ale určitá.
2: Bylo to obrovský představení.
1: No to věřím.
2: Takový, jak říkával Moskvěc, galgen humor, neboli šibenční humor. Tam vůbec byla pěkná věc. On tam Vlasta Borian zanechal celou síť Šprechroura. Víš, co to je Šprechroura?
1: Vím, no to jsme, v Cezaru jsme s tím spolupracovali. Tam Cezar měl Šprechroura.
2: No ano, ten měl, ano, halo, haláre, halávi, halátum. A to až nebyly tenkrát ty telefony. Tak on měl ty Šprechroury, jako umývají na parníkách, jak on tam ano. Stojí a má to takhle úbě, říká zpátky. Tam, zpátky. Když přistává v Hodkovičkách. A to měli, takhle nahoře byla jedna kancelář, dole byla druhá kancelář a teď měli takový ty Šprechroury, takže on říkal, přinošte vyučtování a ten říkal, hned to bude, prosím. A my jsme si nahoře s Voskocem povídali. A dole seděl jakýsi muž, který měl ucho u ty Šprechroury a poslouchal, co si povídáme. A moje žena, která byla v pokladně, šla nahoru do ty kanceláře, zavřela pokladnu a vidí tam povotevřenýma dveřma, že on tam sedí a poslouchá. A šla k nám a povídá, hoši, on sedí dole a má ucho na ty Šprechrouře a poslouchá. Já tam měl pivo. Půl litr. Tak jsem prostě udělal takovej trichtýř, takového tvrdého papíru a to pivo jsem do té Šprechroury vylil. Ale lidi zlatý, co to s ním udělalo, to nemáte. On pěnil z uší jak závodní kůň, ztratil důstojnost, vylít nahoru a říkal, podívejte, co jste mi udělali. A my jsme říkali, jak je to možné, ty jsi poslouchal o ty Šprechroury. A teď prvě viděl, že se prozradil. Říkal, no ne, neposlouchal. Já jsem seděl, ustal, jsem říkal, jak to, že se ti to trefilo zrovna do ucha. A to já mám rád takovýhle příhody. Už nikdy neposlouchal. Tak v tomhle divadle jsme hráli tu sezónu. A to byla trapná sezóna, protože jsme neměli peníze a sotva jsme měli na výplatu herců. A tenkrát Haša uspořádal první zájezd. No tak jsme vyjeli jsme z Prahy a ten zájezd skutečně byl úspěšný a zachránil to divadlo. A jenom se pamatuju, že zase to byla první zkušenost na zájezdech. Třeba jsme v Hradci Králové, tam byla na ty Střelnici, znáš ten
1: sám? Znám,
2: znamená
1: na ty
2: Králové. On byl natřískanej.
1: Ano.
2: Natřískanej. No jsme si s Voskovcem mnuli duševní ruce, který jsme, no ta je báječný, tržba. A najednou přišla moje žena a povídá, až ona dělá pokladní a tak říkala, já tomu nerozumím, já mám tadyhle víc než polovinu listku zpátky, je tam plno. No oni tam pouštěli, šli jakýma různýma dveřma za úplatek, tak jsme se začali učit a tak jsme jednou v Kolíně, tam byl takový hotel, který byl sociálně demokratický, ale měl ho pronajatý nějaký hotelier. No, oni tam nevařili dobře, no tak my jsme šli do hospody podívat, ale jinam, ne? A tak se to bývá u herců. Tak jsme najedli a seděli jsme a pak jsme šli domů, bylo asi 12 hodin. Bouchali jsme na dveře, nic. Zvonili jsme, nic. Tak jsme tam stáli, pak jsme tam bydleli v tom hotelu, nic. Tak jsme volali, nic. Nakonec vylít, on vylít, jak... Znáš to, když vemeš stéblo a šťoucháš do díry cvrčka?
1: Ano, ano, tak on vyběhne.
2: Ono byli nic, ale on pak vylítne tak namíchaný, že by ti ukouř hlavu. Tak on vylít, tenhle ten hotelier, a křičel. Jděte se vyspat tam, kde jste se nažrali, vy herci! A tak jsem zase viděl ten zdravý poměr českého živnostníka k umění. A to byly takový... Já to vlastně nemám rád, když se tyhle vzpomínky povedají. Já nevím, proč to dělám, ale to asi každý propadne, ne?
1: Mně to je... Já myslím, že je to jednak typický a jednak je to zajímavý, protože ono se to opakuje. Já jsem totiž v podobných městech prošel podobnými zážitky i teď.
2: Že jo.
1: No a jsme v kterém roce? Já bych se rád zeptal na to, kdy se tedy slečna Housková stala paní Verichovou.
2: A to právě bylo právě v tomto roce 1929, kdy jednoho dne... Jako jsme nějak šli spolu a šli jsme tadyhle, ona bydlela v Melantrichově ulici, jsme okolo Havla, ona povídá, hele, a ty se mnou chceš jako chodit furt dál takhle, a já povídám, no jo, a ona říká, tak proč si mě nevemeš? A jsem povídala, víš, že mě to nenapadlo. A tak jsme se během týdna vzali. A tenkrát jsem se zachoval velice nepěkně svým rodičům, protože jsem jim to ani neřekl. A byl jsem takový mladický, jako člověk chtěl být jiný. Byl hloupý jinými slovy, ale chtěl jako být takovej, já nikoho nepotřebuji, já se rozhoduju sám, že jo. A jsem si neuvědomil, že jsem je vlastním hlasně ublížil tím, že jsem jim to neřekl, že se budu ženit. Ale to bylo v tom celku, že jsme nějak chtěli přetrhat ty svazky s takzvanou tradicí. Říkali jsme tomu tenkrát měšťáctví. A byli jsme dostatečně hloupí, aby jsme neuměli rozeznat, kde končí měšťáctví a kde začíná lidství, že jo. A tak jsem měl takovou svatbu, na který byl, jaksi provokativně, jsme byli čtyři jenom. Tedy nevěsta, ženich a dva svědci, to byl Haša a Voskovec. No to ostatní už nebylo z provokativnosti, to bylo jaksi z nedostatku fondů, že jsme šli potom na hostinu do Slavie na kafe. A pak jsme si podajali být u Nováku, ale nezbyl nám ani borel na nábytek, takže jsme, moje žena sehnala různý bedny a bedínky. Akorát jsme měli postel, tedy přece to byla blbost, vyjít se bez postele. A sehnala taky bedínky a dali jsme na to všelijaký překrývky a měli jsme taky docela velice moderní čtvrthraný byt, samý takový čistý tvary, Bauhaus, a když se na to někdo sedl, tak se propadl bedný. No to se taky pak vyřešilo, že jo. A tak to bylo 1. července 1929. Je tomu právě letos 119 let. Tak ten čas letí.
1: A kolik tomu bude za dva roky?
2: 213.
1: Správně, ano, já jsem tě jenom zkoušel.
2: To se zrychluje, ano, Machova ano. Padlo stroje, přeci ano. Študoval si fyziku, ne? Hele, horničku, no. Mezi náma, kde ty teďka děláš? Ty děláš semaforu, víš?
1: Já dělám semaforu.
2: Já jsem tam byl, důle, to je pěkný, to tam děláš, to je pěkný.
1: No, to je takový to.
2: Ty se to líbilo.
1: Takový večer.
2: A líbí se to lidem tak?
1: Jo, lidem se to líbí, jo.
2: Mně se to taky líbilo.
1: Dokonce nejen lidem, i kritikům.
2: Hargo, tak to byste to měli trošku...
1: Popravit.
2: No, podívat se do toho, protože... No ne, to byl takzvaný obligátní fór. Já to nemám rád, obligátní fór. Tak já to beru zpátky všecko.
1: Smažem to.
2: Ale jak je to tam?
1: Jako v semaforu?
2: Jo.
1: No tak je to tam těžko dýchatelné, bych řekl, ale nemyslím to umělecky, myslím to tedy pokud jde o atmosféru, protože tam vybudovali za velký peníze větrání, však to znáš, jak jsme měli v ABC větrání, kterým nám tam vháněli pachy z kuchyně od Drahňovské.
2: Ano, takže... jsme taky, to tenkrát myslím šlo až až prokurátor nemělo to vůbec nic
1: platit. Ale ty jsi to krásně zveřejňoval, ty jsi přece říkal, že na lacinější místa pouštíme guláš a na dražší minutky. No tak tady zase to je tak zařízeno, že buď pustíme větrání a pak celá první řada nastydne v letišti, ale v ostatním je dál horko. No předevčírem při recitalu omdleli 4 lidi v letišti. 4. Z horka.
2: Tak nám jedna paní ve osvobozeném divadle umdlela a porodila chlapečka.
1: Vy jste jednou zachránili život dokonce jednomu magistrovi, který mu smíchy praskožel dnešní řet a tím to. Se zachránil ano, vlastně.
2: To právě bylo při tom představení, jak mrzlo a voskovec trhnul na jeviště a vykřik Vévodo křivoklad plamenech. A já nevím, proč to křičel, ale říkal Vévodo křivoklad plamenech a ten se tak smál, že prostě se mu něco stalo v žaludku, odvezli do nemocnice, hned ho operovali a říkali mu, pane, ty byste přišel za zejne, tak už byla perforace, nedal se pomoct. On nám od té doby posílal, to byl magister, a on nám od té doby posílal, ježíš, leta, letos, já to měl plnej byt, od Sandose ten Ipekopán.
1: Ipekopán, já vím, že on dostal pak čestný titul Vévoda křivokládský.
2: Ano, jsem mu říkal Vévoda křivokládský.
1: No ale tak se vraťme zase, no v tom semaforu je dobře bejt, já myslím, že je to...
2: Jo.
1: No, je to poprvé, že mám mladšího ředitele, než jsem já.
2: Jo, No to je taky dobře, že není tak zkušený.
1: A hlavně, že není hloupější než já, to je důležitý. To už jsem měl starší a hloupější.
2: To je ten suchý, jo?
1: Jo, to je ten suchý, jo.
2: A co ten šlíte?
1: No tak to není zaměstnanec divadla.
2: Ne.
1: Ne, to není zaměstnanec
2: divadla. A že mají mezi sebou plus?
1: No tak mají si dávat mínus.
2: No to je pravda.
1: Nebo krát.
2: My jsme vždycky měli s Voskovcem takovou hrůzu. To se mě jednou zdal takový sen, ještě když jsme hráli divadlo jako mladí kluci, že v Praze je najednou divadlo a tam jsou dva komici. A v tom snu se mi zdalo, že se jim říká Praští Stanislavové. A já byl v tom snu strašně spocenej a namíchaný, že jako někdo může být lepší než my. A probudil jsem se z toho a hned za čerstva jsem to potom druhý den říkal, Vosko, co říkám, povídám, člověč, já ti měl takový sen a říkám o těch pražských Stanislavech. On říká, no člověče, to není blbý jméno, víš, sakra, aby se nám to, aby se ti to nesplnilo. A vždycky, když jsme slyšeli někde, že něco v Praze má nějaký úspěch někde, tak jsme jako se na sebe dívali a říkali jsme, že by Praští Stanislavové. No a najednou bym ho, Praští Stanislavové, jenže jeden se jmenuje Suchý a druhý Šlita. Když jsme byli v Americe, v New Yorku, když jsem byl za Voskovcem, tak jsme jim poslali lístek. A napsali jsme jim srdečný pozdrav, já nevím, s Pražským Stanislavům, Voskovec a Verich z New Yorku. A pak jsem se vrátil a Suchý se mě ptal, co to je, nebo Šlitr, já už nevím, se mě ptal, co to je to Pražský Stanislavové. No tak jsem to právě, protože oni se skutečně, ještě štěstí, že se splnili, když my neměli už divadlo, protože to bylo hrozný. Já bych to těžko snášel, kdybych jako měl mít divadlo a to druhý by šlo líp. Tak ty říkáš, že to je dobrý divadlo.
1: No tak
2: je. No, a oni to jenom pro mladý, ne?
1: Ne, vůbec ne, já myslím, že teď jak oni stárnou, že jo, Stanislavové, no, tak jim stárne taky publikum.
2: A myslíš, že by mě tam vzali?
1: No, podle toho, do jaké funkce.
2: Jo, já jsem chtěl hrát třeba něco, nebo...
1: No to bych tě tam vzali já, protože to divadlo tam mám na starosti já. Prej. Jo,
2: oni, ty máš?
1: Já mám na starosti tu divadelní stránku.
2: No, tak ty mě tam musíš, to je jednoduchý.
1: Ty mě jako bývalý ředitel nařídíš.
2: Ano, ano, ano, protože to trvá.
1: Já mám poměrně volnou ruku prej v tom, co si tam budu divadelně dělat. Zpívat to mám ve smlouvě, že zpívat nesmím, protože by se mohlo ukázat, že
2: to
1: mám...
2: jsou chytrý lidi, no, to že je vidět, že to je chytrý, ten suchý, no. Ti to zakázal.
1: Já vím, ty jsi se mnou zpíval, víš, co jsi mi vždycky říkal? Jedinkrát v životě jsem zpíval, to bylo po tvým boku. A ty jsi mi vždycky říkal, kdyby ty si aspoň zpíval falešně, ale ty zpíváš tak, jako když je barvotisk překrytej ty barvy a nedoléhají. Takže ono to není ani falešný, ono ano, to je takový jako šíleně nepřesný, trošku. Jako.
2: Ano, ale to někdy je to hezký, to je pop art. No jo, no, tak to je, já jsem rád, já jsem tam tuhle byl. Nechodím málo do divadla, já chodím bohužel málo, ale to je taky taková... Já jsem vůbec málo kdy chodil do divadla v životě, já mám rád tu půlku, co To jsou herci. No. Tam bych chodil třeba každý den. A já teďka jsem se stal takovou prašnou bránou svým způsobem, nebo mosteckou věží. Že když jdu po ulici, tak mě okazují si lidi. A jako když Žižka vtrhnul do Prahy, jak tam ta paní zdvíhá to dítě, ukazuje mi, že tam není na tom obrazu napsáno, jestli mu říká hele ten pacholek, anebo hele ten zachránce. A ono se staví, to lidi dobře myslí, samo sebou člověka to těší, ale někdy je to velmi...
1: únavný.
2: Jo. A hlavně, když také přijdu někam a lidi docela z dobrý vůli na mě začnou mluvit. Ono je tady takový zvyk, že lidi se nepředstavějí. Nepřijde nikdy k tobě, nikdo neřekne, já jsem ten a ten, pane Horníčku, já mohl bych s váma mluvit. To si jistě vším, že přijde, říká, hele vy.
1: No ano, ano, ano, ano, ano.
2: A ono, já vždycky, když přijdu nějaké do divadla, nebo hlavně na premiéry, tak já se vždycky bojím, že mě tam vlastně takový interview od anonymů, a já pak nevím, mám mluvit upřímně, a nebo se mám přetvařovat. A já se přetvařuju nerad. Ne, nikdy to byl lhal, kdybych se, bych trval na tom a nepřetvařoval se nikdy, tak už bych tady dávno nebyl. To už tak na světě je, že člověk musí dělat mrtvýho střeblíka někdy, že ano, aby ho ten kos nesežral. A to je jeden z důvodů, proč taky chodím málo do toho. Ale je to škoda, já jsem tam tuhle po okřásu se ohromně bavil. Opravdu to neříkám, protože...
1: Že jsem tady.
2: Že seš tady, to bych říkal, kdybych stál před domem. Opravdu to je moc pěkný, moc hezký představení a je to, má to takový šmrnc.
1: Měl bys vidět tu operu jejich, to je výborný představení. To je jaksi divadelně nejlepší, co zatím udělali, to je opravdu čistý tvar. A je to i jako hudebně a Suchý hraje výborně Listonoše.
2: Jo.
1: Jo.
2: Já jsem viděl jednou krásný film o Listonošovi v Paříži. Bohužel se nedá vyprávět, pač. To byl takový ten film za drahý peníze.
1: Ano.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

zapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlejícím,

zapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal.

0: Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

vzpomínky se vrací s tou mou písní pomalou. Tvůj vlak už zastavil a já dva nechal jet. Zbyl ze tvých očí žár, co s letním dnem se plet.